Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. This shit make you a tough, crazy.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Yo, remember New York kids? What?

blood. First time, you can't rush greatness anymore. Case.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: 3, 2, shot, get up.

0: Pretty bitch music.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

kůže. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

Snažila jsem se pomoci Mrože.

Dang. Dang.

0: annoying.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/CRO Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Krásné sobotní ráno a právě nám hraje Nerejf a písnička Silver. Je pár vteřin po 8 hodině v sobotu 13. června. No a z proskleného studia Rádia Wave vás zdraví a dnes s vámi bude vstávat Vojta Záhora. Tak pojďme na to, pravou nohou vpřed, pamatujte.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Yeah.

Brian, Nick a Karen a jejich hudební projekt Yes nám právě dohráli s písničkou Wolf. Je 8 hodin 7 minut v sobotu 13. června. No a vy, jak už jste slyšeli a jak jistě víte, na rádiu Wave, které právě posloucháte, začíná víkendový on air s Vojtěchem Záhorou. Já doufám, že váš den a sobotní den bude dnem pěkným, dnem, který si užijete a strávíte nějakou a třeba vaší oblíbenou činností, hezky si odpočinete, ochutnáte něco dobrého, či zažijete nějaké dobrodružství, to už je na vás, ale pokud chcete zůstat celý den v posteli, určitě vám to rozporovat nebudu. A podle předpovědi počasí bychom dneska měli čekat trochu takový pochmurný den, tak doufám, že váš duch a vaše nálada určitě bude dnes dostatečně odolná a vydrží to i přes tyto vnější chmury. No ale také vidím, že za oknem mého proskleného studia momentálně začíná vykukovat sluníčko, což nemělo, takže hurej! A před námi je teď jedna hudební novinka, kterou v našem playlistu posloucháte už zhruba tak 2 týdny. A vy určitě znáte slovenskou hudebnici Katarzy, ta na domácí hudební scéně působí už několik let. No a Katarzy je zrovna nedávno vydala své nejnovější album, to se jmenuje Pozvima neprídem, a sama si o něm krásně povídala s naší redaktorkou Terezou Havlínkovou. Záznam tohoto rozhovoru už teď samozřejmě najdete na našem webu v sekci On Air, ale taky ve své videoverzi na našem YouTube kanále. Určitě bych vám doporučil, abyste se na něj šli podívat. Katarzie tam moc krásně mluví třeba o krizi svého tvůrčího procesu a co to pro ní vlastně dneska znamená skládat písničky. Zvlášť písničky s takovým společenským přesahem, což pro ní bylo vždycky velmi charakteristické. Do našeho playlistu jsme právě z nového alba Pozvima neprídem přidali písničku Vařit, prát, šít a rodit. Je to možná takový kontrast to album, které naznačuje, že Katarzie se nejlépe cítí a právě v hranicích svého bytu, ale zároveň potom složí takový distrek na patriarchát a na to, jaká patriarchát uvěznil ženy v domácnostech a vytvořil z domovů vlastně takové jejich nejenom mentální, ale skoro i fyzické vězení. Každopádně my si teď poslechneme ten kritiku na patriarchát, ale vy si určitě poslechněte celé album Pozvima neprídem, teď vařit, prát, šít a rodit. To je možná i takový program na víkend, co říkáte?

Máme tedy dnes den, sobotu 13. června, tak se společně pojďme podívat, co pro nás tenhle ten den v našem kalendáři znamená. Svůj svátek dnes slaví každý Antonín, Toníček či Tonda, tak všem lidem tohoto jména dnes posílám tradiční gratulaci, ať je váš den hezký a vlastně celý rok. Je to hlavně proto, že dnešní den je úzce spjatý se svatým Antonínem z Padovy, a to byl významný františkánský mnich, také kazatel, teolog, který je uctíván jako patron chudých, a také námořníků, anebo třeba ztracených věcí. Možná dnes je právě ten den, kdy se tak trošku pomodlíte k těm svým ztraceným sluchátkům, které už druhý týden nemůžete najít. Ten zemřel právě 13. června v roce 1231 a proto si právě v tento den připomínáme jeho památku. Takže ještě jednou a všem Antonínům, Tondům, Toničkám jenom to nejlepší. Kdo se dnes také třeba narodil, tak vy určitě můžete znát populárního amerického herce Chrise Evanse, především jako Kapitána Ameriku z oblíbené Marvelové franšízy, a nebo třeba i trošku takové možná pro starší filmové a seriálové nadšence, jsou tady sestry Olsonovy, Mary Kate a Ashley Olson, ty se narodily v roce 1986, no a jak jsem říkal, jsou to známé americké herečky, ale také módní návrhářky. Kdo dnes zemřel, no tak to je jednoduché, právě ten svatý Antonín z Padovy, anebo potom i česká běžkyně na lyžích a olympička Lucie Bártová-Žáčková. A ta zemřela před 3 lety v roce 2023. No a samozřejmě, že každý ten den má nějaký svůj mezinárodní den vyhlášený Organizací Spojených států, Spojených národů, která se nás snaží každým dnem trochu edukovat a připomenout nám něco jiného. Tak dnes je Mezinárodní den povědomí o albinismu. Je to den, kdy si máme být právě vědomi albinismu mezi námi a také se edukovat o oblastech diskriminace a stigmatizace lidí s albinismem. Tak tohle bylo 13. června, co může být víc. Před námi je teď třeba Kate Nash a písnička Germ, taky Georgia Smith a Papa Coon a jejich společný track Come Over.

0: Tohle byly Bear Cloud s písničkou Sit Down and Listen to It, kterou jste slyšeli v 8 hodin 30 minut. No a už dnes a hodinu po dnešním poledni, tedy ve 13 hodin, uslyšíte naší hitparádu Starter, která vám tentokrát nabídne rozhovor s letošní vítěznou kapelou Curtains Please. Ani jste možná nevěděli, co tahle ta kapela a tihletí kluci museli všechno udělat proto, aby nazbírali vítězný počet hlasů. Pokud ne, tak si určitě nenechte ujít dnešní Starter. A mimo jiné se s Curtains Please také popovídáme o tom, co všechno je v létě čeká, na jaké festivaly díky své výhře míří, jak se na to připravují a i jaké pro ně bylo finálové vystoupení na Starter Showcase v Bike Jesus v polovině dubna tohoto roku. Starter můžete ladit dnes od 13 hodin.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je to rubrika kulturních tipů a já jsem si pro vás připravila tři takové umělecké tipy, na které můžete dnes zajít. Podíváme se totiž do nabídky českých výstavních síní. A začneme v Brně, v Moravské galerii, kde v Umělecko-průmyslovém muzeu můžete už jenom do 29. srpna navštívit výstavu Doteky o módní návrhářce Libyeně Rochové. Ta nikdy netvořila jen oblečení, ale skrz to vyprávěla příběhy, které se nosí na těle i právě v duši. Je to dosud největší retrospektivní výstava této české módní návrhářky a vůbec poprvé se její dílo představuje v takto velké ucelené podobě. Výstava Doteky je k vidění v brněnském umělecko-průmyslovém muzeu do 29. srpna. Přesuneme se teď do Liberce, do Galerie Lázně Liberec, kde do 5. července můžete navštívit výstavu Západ země ze slunce. Základní osou téhleté výstavy autora Jiřího Černického je rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých právě Jiří Černický zkoumá, interpretuje a také tak trochu kontextualizuje témata reprezentující klíčové otázky, které formují dnešní současný svět. Ty mají různé spojitosti a různé protiklady. A jaké přesně tyhle ty otázky jsou, tak to se dozvíte, když vyrazíte do Galerie Lázně v Liberci, kde je k vidění výstava Západ země ze slunce od Jiřího Černického. Už jenom do 5. července. A poslední pozvánka bude tradičně do Prahy a tady dnes v Tusculum Prague, což je v Petrohradské, tak od 16.45 můžete vyrazit na zahájení již třetí lokace výstavy Bienále ve věci umění. Tahle ta výstava samozřejmě putuje nyní, ale doputovala zpátky do Česka a představuje se v Česku na třech různých místech. A právě Tusculum Prague je to třetí místo. Vy jste včera mohli vyrazit na zahájení třeba do Městské galerie v Pardubicích, ale pokud to nejste z Pardubic, tak vyražte do Petrohradské. A dnešní den uzavře potom také DJ set, známé DJky, která kombinuje ukrajinské zvukové palety. To je DJka Zoji Michaliková. Vstup je zdarma, začíná to v 16.45 a je to zahájení a víkendu bienále ve věci umění.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už je před námi v playlistu další hudební novinka z tohoto týdne. Vy určitě znáte hudebníka Mata 213, jak by ne. A vy také určitě víte, že Mat rád vzpomíná a tak trochu nostalgicky zabrušuje do třeba do minulého desetiletí. Velmi známý je v tomhletom track 17, kdy vlastně Mat vypráví o tramvaji číslo 17, kterou jezdil jako malý. Tak teď už vzpomíná, ale zase na nějaký ten jiný rok. Tohle to je písnička 2016. Zasmál hlín, zanechte

práve nám hraje track Surprise Me od Mallred a také Azalea Banks. Je 8 hodin 51 minút a první hodina víkendového on airu na Českém rozhlase Rádiu Wave s Vojtou Záhorou v sobotu 13. června je za námi. Všem, kteří jste se právě zbudili a připojili se k našemu rannímu vysílání, tak i vám přeju krásné sobotní ráno a doufám, že se vám bude naše vysílání líbit. Dokonce 8 hodiny nám zahraje třeba Mark William Lewis na krásné takové hezké skoro až baladě Petals. Potom výborný slovenský rapper a DJ Semi Living Life na tracku Do teba a na Slovensku zůstaneme i do konce hodiny. Uzavře nám to Bad Karma Boy s trackem Community. No a třeba playlist 9. hodiny nám otevřou Fontaine's DC, takže určitě je na co se těšit a já vám přeju příjemný poslech.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byla Magna Carta a písnička BFF a předtím také Fontaine DC na tracku Starbuster, kteří nám dohráli pár minut po 9:00. Já pro vás mám teď tip na takový krátký český film, který by vám mohl třeba tak zapadnout do vašeho ranního programu. Pokud jste už se třeba vykopali z vašich postelí, ale ještě nemáte tolik energie na to rozjet ten den naplno, tak na České televizi momentálně najdete dostupný takový krátkometrážní film s názvem Moje domovina. Stojí za něm režisérka Sára Slavíčková, kterou můžete znát i jako ranní moderátorku tady u nás na Wave. No a ta v rámci svého studia na FAMU a v rámci svého bakalářského studia vytvořila tenhle ten krátký snímek o slečně, která se vrací ze svého velkého studentského města právě na sever do svojí domoviny, aby své kamarádce, kterou bere sebou, představila své venkovské kamarády a hlavně svého kluka. Jenomže celý ten večer vůbec neproběhne tak, jak by si hlavní hrdinka představovala. Místo toho se tak trochu stydí za to, kde jsou její kořeny, co je její domovina, a výsledkem toho vlastně přijde o všechno, jako o svoje kamarády, které jsou z její domoviny, tak o její novou kamarádku z velkého města. Já jsem se tenhle ten snímek se mi moc líbil a je takový na to, že je to pouze 17-minutový film, tak je velmi precizně provedený a všechno se odehraje přesně tak rychle, jak má, a všechno v něm velice dobře sedí a myslím si, že si ho moc užijete. Hlavní soundtrack k tomuhle filmu složili duo Past a taky Hihihaha Holky. No a právě Hihihaha Holky se vám představí i v dvou hlavních dívčích rolí. Moje domovina, jak jsem říkal, dostupné momentálně na České televizi a vy se na to můžete podívat, a my se vracíme do našeho playlistu. A další novinka tohoto týdne, za kterou stojí Skrillex, taky Tracy, Ty Chau a nebo Anita B. Queen, a jmenuje se Tranky.
1: Baby, tranqui, no te hagas mami, yo ya te vi, give me

Rapper SDKid a track Prague. Je tohle to je písnička, kterou SDKid složil potom, co odletěl ze svojí první zahraniční show, která byla kde jinde, no než v Praze. A jak takový další rapper, nebo vlastně spíš rapperka, která nedávno navštívila Prahu a já si myslím, že by rozhodně měla složit track o tom, jaký byl její koncert tady, tak to byla právě americká rapperka Princezna Nokie. Ta vystoupila v Lucerna Music Baru a toto uplynulé pondělí 8. června. Jako předskokanky jí tam zahrály dvě další české reperky, Helvana a také Arleta. Já jsem se toho koncertu zúčastnil a musím říct, že se mi opravdu líbil a velmi jsem si ho užil. I když se za začátku Princezna Nokie potýkala s takovými technickými problémy, hlavně s problémy s odposlechem, které první polovinu show trošku zpomalily, tak musím říct, že v druhé půlce už to celé krásně nahodilo svůj řetěz a všichni se zapojili do jedné společné oslavy hudby. Sama Princezna Nokie během toho vystupování hodně akcentovala třeba nějaké své vlastní problémy, se kterými se potýkala v uplynulé době. To byly třeba problémy s tvůrčí krizí, také problémy s nějakými osobními krizemi, zdravotní krizi, kterou si nedávno prošla, ale také i třeba právě s řekněme nějakou krizi spojenou právě s ženstvím a s orientování jejího ženství v momentálním světě. Ten během toho koncertu Princezna Nokie zahrála veškeré svoje největší hity, i když samozřejmě teď vystupuje primárně s její poslední deskou Girls, která hodně akcentuje právě feministická témata. Já bych vám určitě doporučil, abyste si ji poslechli. Jelikož z téhleté desky v naší hudební rotaci bohužel nic nového nemáme, tak jsem pro vás připravil track starší, ale věřím, že se ho pořádně užijete. Tak tohle to je Princezna Nokie a její track No Effort.

0: Luisa Almaguer a písnička Way dohrává právě minutu před půl desátou v sobotním dopolední na rádiu Wave. A já pro vás mám teď ukázku z jednoho našich nejnovějších pořadů, nebo spíše z premiér jednoho z našich pořadů. To, že mladí lidé v dnešní době často přepisují, co to znamená být ve vztahu, jaké můžou mít mezilidské vztahy různé podoby, tak to tady na rádiu Wave řešíme často. Ale jak také může, nebo jaké různé podoby může vypadat, nebo může mít třeba takový rozvod a že to jde udělat i bez bolestných hádek, tak to je mně přijde takový krásný optimistický scénář, o kterém by měl slyšet každý. No a proto tentokrát do Potu za Eliškou Soukupovou a Kájou Vladykou zavítala herečka, moderátorka a také máma dvou dětí Michaela Hanzlíková. Ta právě v aktuální epizodě mluvila nejenom třeba o pole dancingu, také o pletení, o právě randění po rozvodu, ale hlavně o tom, jak se svým manželem dokázali svoji separaci zvládnout tak, že jejich děti skoro ani nepoznali, že se vlastně rozvedli. V téhleté krátké ukázce, kterou vám teď pustím, uslyšíte, jak Michaela vypráví právě o pole dancingu, o tom, jaký je to pro ní empowerment. Každopádně určitě vám doporučuji, abyste si poslechli celý tento díl, protože druhá polovina tohoto dílu Potu je právě o tom, jak vlastně krásný může být konec jednoho vztahu. Tak tady to je, příjemný poslech.
1: Bojí se někdy u toho, když vidím takhle holky prostě hlavou dolů, tak já si říkám, pane bože, já mám pocit, že kdybych tohle udělal já, tak instantně spadnu a zlomím si vás. Jakože hned mi tyhle myšlenky vyskočí.
2: Když se bojím, tak to nedělám. A ono to je hodně o tom, že jdeš fakt od začátku, jako ty nepřijdeš na první hodinu a nikdo ti neřekne, jo, tak no. Pověs se hlavou dolů za loketní jamku. A zůstaň tam a paráda a máme to. Jo, je to fakt jakoby hodně pozvolný a hodně buduješ po cestě ty svaly a učíš se právě to, že když držíš za podkolení jamku, tak je to úplně v pohodě a tak. No.
3: Já mám tady takový námět pro české scénáristy a režiséry. Pokud hledáte námět...
1: I scénaristky a režisérky.
3: No samozřejmě. Pokud hledáte námět pro jakoby třeba pětidílnou sérii, ne podcastovou bohužel, ale opravdu jako audiovizuální, tak by to mohla být série o tom, jak Kaja a Elda jdou spolu na pole dance. Každou hodinu, protože tohle, jako tohle mě, Kájo, to by byl nejvíc komediální content všech dob.
1: Já vím, ale bych jednou hrozně rád se to naučil. Já si dávám taky takový
2: Já myslím, že by vám to jako mrtě šlo, jenom o tom nevíte a vůbec prostě si to neumíte představit, ale byli byste tam úplně skvělí.
1: Já si dal na tohle léto jako goal se naučit jezdit na koni a to je prej hodně těžký.
3: Zlato, a kde to budeš dělat?
1: To jsou určitě místa, kde se můžeš projet na koně.
3: Ty jsi to ještě nenašel, nebo?
1: No, tak ještě není léto, ne?
3: Jak, tak to je
1: výborný.
3: Ještě
1: se naučit na kytaru teda, ale nevej, to už
3: no, já jsem chtěla zase dlouhá léta, jsem měla na tu důlistě, že se chci naučit akrobacie na šálách. A pak jsem to vyzkoušela a to je hrozně tvrdý a bolí to.
2: No, tak no, to je podobný
3: princip. A ta pěš bude ještě tvrdší.
1: To jako hodně věcí ze začátku bolí, ať už fyzicky, tak i mentálně, že jako to, že se něco učíš a nejde ti to, tak to bolí, no, tak to musíš překonat.
3: Ale když tam je ještě ten předmět, který tě tlačí a dělá ti ty modřiny, to je trošku jako nějaká forma jako BDSM,
1: nebo předtím, nebo
2: no, když se něčím namažeš, tak sjedeš.
1: Aha, no, tak nějaký pudr nebo něco, ne prostě.
2: No, máš jako grip, jako magnézium, máš normálně, to si můžeš dávat na ruce. Já třeba v létě, mě strašně kloužou ruce, takže já v létě paradoxně líp držím třeba za ty podkolení jamky. A no, ale jinak, jako když se hodně namažeš, tak to, tak to hodně drží a to potom zase nechceš u některých věcí, protože u některých
1: protože
2: věcí potřebuješ trošku.
1: Trošku,
2: no, trošku potřebuješ třeba se protočit občas v něčem a tak, no.
3: Ale jak jsi sama řekla, tak máš tyč teda v létě kluskou.
2: To je strašná věta. Mám v létě kluskou tyč. No.
3: Máš v létě kluskou tyč.
1: To musí být titulek tohoto rozhovoru.
3: Ano.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

If you want to describe

Je to několik měsíců, co se v celém západním mediálním prostoru řešilo, že společnost Warner Bros. Discovery, tedy takovou filmovou produkční společnost, která vlastní třeba platformu HBO a Max, tak chtěla koupit zase jiný mediální konglomerát, a tedy Netflix. Proti tomu se zbouřil celý Hollywood a podle mě i část veřejnosti, ale jestli vás zajímá, jak tenhle ten případ dopadl, tak společnost Netflix nakonec odstoupila od záměru koupit právě Warner Bros. Discovery, a to kvůli tomu, že někdo udělal větší nabídku. A ten někdo byl David Ellis, majitel společnosti Paramount Skydance. Takže možná jedna velká ryba jinou velkou rybu nesežrala, každopádně přišla další velká ryba. No a tento obchod, nebo spíš tento prodej právě Warner Bros. Discovery zrovna včera schválilo americké ministerstvo spravedlnosti tak, že neporuší právě zákon o hospodářské soutěži. Prý podle jejich názoru naopak prý dojde k větší konkurenční schopnosti a právě obrovský gigant Netflix díky tomu bude mít dalšího většího silného soupeře. I proti tomuhle prodeji se momentálně bouří většina Hollywoodu, protože se bojí, že ztratí nebo dojde ke ztrátě pracovních míst. Každopádně to, jestli se dočkáme spojení platform HBO Max a Paramount Plus, tak to je zatím ve vzduchu. My se téhleté zprávě věnujeme na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz v sekci Kultura, tak pokud vás blíže k tomuhle prodeji Warner Bros. Discovery, kteří třeba stojí za vašimi oblíbenými filmy, jako je Harry Potter, tak jestli se o nich chcete dočíst víc, zaměřte právě na tenhle ten web a my míříme zpátky do našeho playlistu.

0: Rádiové. Děláme vlny.
1: Neskopat se. Ale jsi ho. Určitě prostě. Aspoň raz. Toto mi

Právě nám hraje Anna of North a že prý pořád čeká na lásku. Je 9 hodin 52 minut a vy stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave a také sobotní víkendový on air s Vojtěchem Záhorou. Díky moc za to. Doufám, že vaše ráno běží hezky a hladce a hlavně také bezbolestně. Do konce té 9. hodiny nám zahraje třeba ještě domácí zpěvačka Timea na tracku Záleží. No a po 9. náš playlist nakopnou Frost Children s trackem Radio. A nebo se podíváme i do Skandinávie za Tove Lu a na takový výborný letní track I'm Your Girl, right?

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Naše Girl to the Loo doznívá pár minut po 10. hodině a my teď v našem playlistu zamíříme do alternativní americké rockové scény. Za jednou z nejvýznamnějších hudebnic, a tohleto je americká, nebo původem newyorská hudebnice Blond Shell. To vy jste ji možná zaregistrovali, protože loni vydala velice úspěšnou desku If You Asked for a Picture. No a nyní na ní navazuje novým singlem s názvem Hard Has to Work So Hard. Blond Shell na tomhle singlu zužitkovává přesně to, co u ní funguje nejlíp. Jsou to hlasité kytary, je to grungeová energie a hlavně takové texty, které jdou přímo k věci, a to my tady na rádiu Wave máme velmi rádi. Sama Blond Shell říká, že tahle ta písnička je o přátelství, taky o zradě, anebo třeba o situacích, které v sobě člověka nechává dusit příliš až moc dlouho. Přesně proto Hard Has to Work So Hard. Tak pojďme na to. Tohle je Blond Shell a její novinka.

0: Tohle byly Joey Valensbury a taky Danny Brown na společném tracku Pack a Punch. No a teď právě v 10 hodin a 17 minut mám pro vás krátkou ukázku z našeho nejnovějšího dílu podcastu Boys. Do toho tentokrát zavítal mladý zpěvák, také herec a Šimon Op. Pokud patříte mezi jeho fanoušky, tak si rozhodně nenechte ujít rozhovor, který s ním vedl náš redaktor Krištof Šimek, a povídali si společně třeba o fungování na sociálních sítích, kde se podle Šimona spousta lidí přetvařuje a často se tam objevuje takzvané fake it till you make it. Jak sám Šimon vnímá ostatní mladé kluky na sociálních sítích a jak si udržuje od nich a od sociálních sítí správný odstup, tak to se dozvíte v nejnovější díle našeho podcastu Boys. Tady je krátká ukázka a celý ten díl už teď najdete na našem webu a samozřejmě ve všech aplikacích, kde rádi posloucháte podcasty.
1: Mně je strašně líto lidí, kteří se jako něco dělají takhle jako třeba z lidí na sociálních sítích, víš, jako, nebo že z toho třeba někdo může mít nějaký jako blbý stavy, jako že třeba někdo je krásnější, nebo někdo má víc tohodle a tohle. Já sociální sítě využívám čistě k sebereprezentaci a k čerpání nějaký inspirace. Protože častokrát jsou tam lidi, kteří jsou opravdu autentický. A, nebo minimálně to tak třeba vypadá, ale to mně může být jedno, mně se třeba jenom líbí formát toho, jak nafotili nějaký photoshoot. A třeba se s tím chci inspirovat a udělat nějaký podobný třeba cover na svoje album nebo něco takového. Takže já to používám čistě pro tady ty účely. K tomu, jak jsi říkal, že jsem se měl narodit 40 let zpátky. Hele, nevím, mě vlastně baví, jak je to teďkon. Jak vlastně prostě já jsem mezi svýma vrstevníkama, mezi klukama prostě, který to vlastně vůbec nezajímá. Častokrát mi přijde, že bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí. Víš, jako ne, že každý musí být jako tyho Bořek Stavitel, nebo každý musí mít jako prostě chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako být chlap.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: fádu.
1: Jak vy určitě víte, dnes je sobota 13. června a dnes také připomínáme Mezinárodní den povědomí o albinismu. Ten se začal na celém světě slavit už v roce 2013, kdy byl schválený Radou Spojených národů nebo OSN a tedy rezolucí o albinismu. To byla reakce na diskriminaci a také na krvavé útoky na osoby trpící albinismem v Tanzánii. Právě podle místního tradičního učení má totiž tělo albínu speciální magickou moc a proto se v těchto končinách využívá v různých rituálech anebo třeba jako oběť pro štěstí. No a právě mezi lety 2000 až 2005 bylo v Tanzánii zavražděno přes 70 osob trpících albinismem. Proto se právě i místní a mezinárodní neziskové organizace začaly zasazovat o vyhlášení tohoto mezinárodního dne o povědomí o albinismu, který aby společně vzdělával o této genetické poruše. Právě albinismus je způsoben poruchou tvorbou melaninu. Kvůli nedostatku pigmentu nemají albíni běžné zabarvení těch částí těla, za které je melanin odpovědný. Typicky se albinismus projevuje velmi světlou až někdy průsvitnou kůží, také bílými vlasy a červenými očima. Genetická porucha je vzácná, ale může se vyskytnout u všech živočišných druhů. No a právě v Africe je albinismus velkým problémem, protože mezi četným černým obyvatelstvem osoby s albinismem nenápadně vyčnívají a lidé věří různým pověrám. Jediným řešením je zastavit právě šikanu a útoky na albíny. A proto si dnes připomínáme Mezinárodní den povědomí o albinismu při sobotě 13. června. Teď zpátky do našeho playlistu. Parta vynikajících lidí nám zahraje Křižíkovu fontánu, potom nastoupí a Gang 58G a taky Anet X na tracku Rewind.

0: Vtip.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty. Nejnovější díl poslouchejte znovu. Dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.

tohle byla písnička When in Summer I Forget About the Winter. Tak ještě, že máme teprv červen a zima nás dlouho nečeká a máme před sebou nádherné minimálně 3 měsíce plného slunečního svitu. My se teď v playlistu vydáme za jednou z našich hudebních novinek tohoto týdne. Ta pochází od americké zpěvačky a také producentky Tina Shay. Ta se vrátila po 2leté pauze od jejího úspěšného alba Quantum Baby a přišla s novým singlem, ten se jmenuje Too Easy. Za premiéru ten single měl na tom světoznámém festivalu Coachella, kde si každý rok každý z hudebníků z vystupujících snaží tak trochu uříznout nějaký ten popkulturní nebo virální moment. V tomto případě Tina Shay premiérovala svůj nejnovější single Too Easy, produkovali jeho Kim J a taky Hazaka Sekov. No a Tina Shay v něm zpívá o tom, že nemá problém se zvládáním slávy. Tím tak trochu naráží na svoje předchozí 2 úspěšné singly, Nasty a taky No Broke Boys. Možná ten poslední si pamatujete jako takový velice letní hit loňského léta 2025. Zároveň taky samozřejmě navazuje na svoji předchozí tvorbu. Míchá tady R&B a electropop a samozřejmě s tímhletím singlem boduje a nejenom u nás v playlistu. Tak tohle je Tina Shay a track Too Easy.

Tohle bylo majamské duo Magdalena Bay a písnička Secrets Your Fire, která doznívá právě v 10 hodin a 49 minut na rádiu Wave. Vy jste mohli Magdalenu Bay vidět vystupovat, nebo je vidět vystupovat právě minulý rok v Praze, v pražském prostoru Archa Plus, kam zavítali koncem června 2025. Zároveň ale já jsem si sám na ně vyrazil dokonce až na Slovensko, a to na hudební festival Pohoda, kde právě také minulý rok Magdalena Bay vystoupili, a musím se přiznat, a byla to opravdu pro mě jedna z nejlepších show toho uplynulého ročníku festivalu Pohoda, tak proto už se teď nemůžu dočkat, než se tenhle ten nejlepší festival široko daleko uděje znovu, a že on už se uděje brzy, začíná 8.7. a bude trvat až do 11.7., protože Pohoda letos slaví 30. narozeniny, a proto přidali i speciální festivalový den, ve kterém pro vás vystoupí také speciální host, a to kapela The Cure. Co se toho letošního line-upu týče, tak vás určitě můžu oslovit třeba skupiny jako je Gorillaz, kteří zrovna předevčírem zahájili festival Rock for People v Hradci Králové. Z našeho playlistu určitě také znáte Likely nebo Denzla Curryho, kteří tam také vystoupí. Určitě pokud jste fanoušci kytar, tak vás naláká Idols, anebo pokud jste fanoušci nějakých těch něžnějších tónů a rytmu, tak pro vás může být třeba skvělou volbou Aldous Harding, kterou já osobně mám moc rád. Výborná vystupující, která se vám tenhle ten rok také představí. A tak trochu už se vám na Pohodě představilo i minulý rok, tak to je zpěvačka Luisa Almaguer, kterou jste i dnes mohli slyšet v našem vysílání s písničkou Way. Luisa se loni právě představila v rámci formace African Express, kterou přivezl Damon Albarn, právě také člen skupiny Gorillaz. Ten koncert byl neskutečně silný a věřím, že to byla velmi silná náhrada za Massive Attack, kteří loni nevystoupili. Lístky na Pohodu jsou stále v prodeji, tak pokud chcete, určitě si nechte ujít, protože samozřejmě rychle mizí. Pohoda se oděje od 8.7. do 11.7. a my se tam společně uvidíme. Teď už Douči a track Catfish.

0: Zajímá. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

Nejdříve Clara Rosenkrantz s písničkou 1, 2, 3 a teď také Erika de Cassier na tracku Lucky nám otevřeli playlist 11. hodiny v sobotním dopoledni na Waveu. Vy pořád posloucháte víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou a já už mám za chvíli, za pár minut nabídnu ukázku z našeho nejnovějšího dílu spirituálního magazínu Hergot, která bude tentokrát o cestě papeže Lva 14. do Afriky. Já jsem nedávno na sociálních sítích zaznamenal, že papež sám zavtipkoval, že pokud by si mladí lidé měli vybrat mezi tím, jestli chtějí potkat jeho a nebo hudebníka Bad Bunnyho, tak by Bad Bunny rozhodně zvítězil. A sám se přiznám, že pro mě by to byla těžká volba, na kterou bych musel pár minut přemítat, ale vlastně na druhou stranu nemoc dní zpátky se mi samotnému zdál sen, ve kterém Bad Bunny vystupoval. V jaké poloze, tak to vám říkat nebudu, každopádně určitě se tam objevil, ale zpátky do našeho playlistu. My se teď vydáme do Rakouska, za rakouskou kapelou s názvem Bilderbuch. Ti už dvě dekády patří k nejvýraznějším jménům a německy zpívaného alternativního popu. Tahle ta písnička se jmenuje Push Reality. Já jsem ji zatím neslyšel, bude to pro mě také premiéra, možná i pro vás stejně tak. Tak schválně, jestli tam zaslechneme nějaký ten šnicl.

0: Booty Uploaded v podání Angely Jolie a doznívá v 11 hodin 14 minut a já pro vás mám teď tu slíbenou ukázku o papežovi, ale ne o Bad Bunnym. Je to ukázka právě z našeho spirituálního magazínu Hergot a zabývala se tím, že papež Lev 14. před pár týdny vyrazil do Afriky. Šel do vězení, stál taky u hrobu svatého Augustína a mluvil zde třeba o neokolonialismu. Pardon, omlouvám se. O tom všem se naši moderátoři Klára Štingl a Petr Wagner bavili s religionistou Ondřejem Havelkou. Celý tento díl už teď najdete na našem webu a samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas.
1: Já celou dobu přemýšlím nad tím, co se vlastně teda stalo špatně, protože to zní, že papež tam jel s nějakým jako relativně dobrým záměrem, ale že se to teda jako docela hrubě nepovedlo. Tak čím to je? Má třeba kolem sebe poradce, kteří mu nedokázali dost dobře vysvětlit tu situaci, nebo je sám natolik jako zaslepený, že si to nedokáže představit? Pochází teda ze Severní Ameriky, tak i ta má nějakou koloniální minulost, tak si říkám, že přece jenom by měl umět vidět to i z té druhé strany. Tak vlastně přemýšlím, jako kde nastala ta chyba.
2: To je právě to, že ta chyba nebo to, co je špatně, je jenom z jednoho úhlu pohledu, který tady teď představuju. My se na to můžeme kouknout z evropského úhlu pohledu a pochválit ho, že všechno bylo naprosto perfektní. Případně z amerického úhlu pohledu a to taky nebylo špatné, nebo z asijského a tím to je podle mě asi celkem

0: po způsobu toho adresáta, tak, jak tomu ten adresát rozumí. A chyba se stala mezi 16. a 20. stoletím zejména ta, že jsme importovali do Afriky evropské křesťanství. A to zkrátka dobře nefunguje. Z toho důvodu taky ve 20. století vznikla takzvaná africká teologie, z které se potom vyčlenila ještě africká černá teologie jako specifický jihoafrický fenomén. A ta právě kritizuje to evropské křesťanství, které nekonvenuje jejich filozofii a jejich interpretaci Bible, interpretaci zjevení a podobně. Čili my bychom tu Afriku měli hlavně nechat, aby si interpretovala zjevení po svém africkém způsobu, více jí naslouchat, více se jí učit a skutečně vést dialog a ne kázat, a to ještě k tomu vodu a pít víno.
1: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.

Možná nejsem problém já, tak to je podtitul nejnovější inscenace divadelního souboru Tenta Horse s názvem Stigma, která je dokumentární sondou do radikalizace mladých mužů a otevírá třeba témata tlaku na výkon nebo ztráty jasně definované role ve společnosti. Tuhle tu inscenaci v minulém týdnu uvedl soubor Tenta Horse v paláci Akropolis v Praze a my jsme na ní vyslali našeho moderátora a redaktora Jardu Petříka, aby se na ní podíval a potom vyspovídal právě manažera souboru Tenta Horse Jana Honseira, tak a potom také Matěje Šímu, jednoho z hlavních představitelů. Ti povídali o vzniku této inscenace. Za ní stojí dramaturgyně Barbora Hertz, která udělala několik fokusních skupin na pražských a mosteckých gymnáziích, kde se studenty rozebírala témata agrese nebo třeba potřebu sebeuplatnění a vznikly z toho velmi silné materiály, které si následně přejala právě skupina čtyř hlavních herců, mužů a s nimi režisérka Miřenka Čechová, kteří několika týdnů nacvičovali onu inscenaci. Jarda Petřík tento rozhovor tedy vedl v On Airu a vy už teď můžete právě sestříhaný rozhovor najít na našem webu v sekci On Air a právě pustit si ho a pokud by vás právě inscenace zaujala, tak v září, pokud vím správně, budou reprízovat další termíny. A teď zpátky do našeho playlistu Archivní chlapec, Lisa a nebo taky Šmerc.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
1: A vidíte, to mě nenapadlo.
0: Přesto jeho dílo a duch
2: narebela.
0: Zasáhlo mnoho koutů naší země.
3: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
0: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
1: Krása, co?
0: Ve středu večer na ČT2 a v i vysílání.

0: And just like that, he make me.
1: Tohle byly Alina a Šmerc a jejich společný track New Shoes. Máme 11 hodin 40 minut a v našem playlistu teď trochu zrychlíme. Vyrazíme zpátky do Ameriky za rapperem Vincem Staplesem. Ten se teď ale vydává na takovou novou dráhu hudební, řekněme. Stále se drží rapu, ale vydal se do rockových vod. Tohle to je novinka s názvem Cotton.

no neutek. Práve nám hraje slovenská popstar Vojtík, je 11:49 a dopolední víkendový on air s Vojtou Záhorou na rádiu Wave právě končí. Od 11:12 hodin budete teď poslouchat nerušenou hodinu našeho plejáku o nejlepších hudebních hitů a od 13 potom uslyšíte hitparádu Starter s Martinem Šolcem a Filipem Černým, kteří si pozvali do studia vítěznou kapelu letošního roku Curtains Please a bavili se s nimi, co je právě v létě čeká, co jim přineslo jejich vítězství ve Startéru, na jaké festivaly a koncerty míří. No a od 14 hodin už se na vás těší má drahá kolegyně Martina Foldinová, aby s vámi strávila sobotní odpoledne. Já doufám, že vaše sobotní odpoledne bude krásné, nabité nějakou hezkou činností, že váš sobotní oběd vám bude chutnat a mějte se hezky. Ahoj!

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Radio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, no a my se postupně přesouváme do těch letních speciálů. Ahoj Filipe.
4: Ahoj Martine. Cítíš to leto už?
3: No cítím ho obrovsky, bylo nádherně venku dneska a strašně jsem se na tebe těšil, jako v zimě se neděje v podstatě.
4: Ne, no, to v podstatě vůbec. Mám to úplně stejně, až teď jsem se na tebe začal zase těšit s tím počasím, protože my si někdy posíláme fotky navzájem, jak vítáme slunce, ty si mě k tomu trošku vybídnul. V podstatě je to jednoduchý, kdyby někdo chtěl praktikovat se svými přáteli něco podobného. Stačí vlastně udělat selfiečko, jak koukáte, máte zavřený oči jako směrem k obloze a necháváte se jako slunit. A když někomu pošlete, tak automaticky se vám chce dělat to stejný.
3: Je bohužel pravda, že tohle jsme opravdu dělali letošní zimu. Ano.
4: Ne, tak právě jsme to na sebe řekli. Ono ještě jakoby to léto teprve přichází samozřejmě postupně, startuje festivalová sezóna, k tomu se dneska budeme dostávat, protože my tady pořád ještě, a to je to už 14 dní, cítíme nějakou jako zbylou euforii ze Starter Showcaseu, ke kterému se dneska budeme vracet. Je to vlastně první rozhovorový mimosezónní speciál, protože potom, co jsme uzavřeli ten soutěžní ročník Hitparády neobjevených, tak teďka se můžete na nás těšit živě každých 14 dní a budeme co? No, budeme přinášet různý rozhovory, jak jste mohli být zvyklí třeba z loňska nebo z předloňska, častokrát je to třeba s nějakými organizátory a organizátorkami festivalů, ale taky se věnujeme samozřejmě kapelám, který soutěžili v tom uplynulém ročníku.
3: Je to přesně tak, čekají nás taky nějaký startéry live, pokud se chystáte na některých z větších letních festivalů, ještě nebudeme prozrazovat, tak se tam s náma možná uvidíte, budeme natáčet startery live přímo z místa, no a doplníme to právě taky nějakýma rozhovorama, ať už s kapelama, tak třeba s nějakýma producentama.
4: Zmiňovali jsme každopádně ten showcase, který je teda 2 týdny za námi, ale pořád cítíme nějaký jeho dozvuky, proběhl v Bike Jesus, no a my tu dneska, koho jiného bychom se jako měli pozvat do toho zahajovacího mimosezónního speciálu, než právě vítězný projekt toho uplynulého ročníku, takže kdo je tu s náma, Martine?
3: Jsou tady Curtains Please, chtěl jsem říct obrovský bordel teďka, ale nikdo...
4: My ho můžeme udělat.
3: Jsou tu. Ahoj. Naštěstí tleskali kluci sami, ahoj.
4: Nejsou všichni teda, ono jich je normálně 5 na pódiu, jak jste mohli vidět právě na finálovém showcaseu, ale máme tu frontmana, Tomas Greicius, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Máme tu takovou druhou polovinu toho zakládajícího dua, ale o tom, jestli to je víc duo nebo plnohodnotná kapela, to třeba dneska jako rozlouskneme, zjistíme. Je to Šimon Mára, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
3: No a vítáme taky dalšího člena Ondřeje Pelikána, ahoj.
7: Čau.
4: Ahoj, Ondřej Pelikán, ten, toho jste si jako nemohli nevšimnout v rámci toho koncertu, protože krom toho, že perfektně ovládal klávesové nástroje, tak taky měl hodně výrazný brejle.
3: Ale obrovský svítící rychlý brejle. No možná tím pojďme otevřít, protože se nám to jeví jako jedna z nejdůležitějších otázek dnešního dílu. Ondro, co ty brejle, já se spíš zeptám takhle, kdyby ses mohl vrátit zpátky těsně před ten koncert do Bike Jesus, udělal bys ve svém životě nějaký jiný rozhodnutí?
7: Já myslím, že bych se asi neptal lidí, jestli se jim to líbilo. Myslím ty brýle.
4: Jo, takhle, takže ty jsi byl sám ten, který potom hledal tu validaci po koncertě, protože jsi nebyl jistý, anebo protože jsi s tím byl tak moc jistý, že jsi jenom chtěl jako to utvrzení vlastně slyšet?
7: Já jsem si byl extrémně jistý, ale naopak za mnou chodili lidi, kteří si nebyli tak moc jistý.
4: Já jsem byl jeden z nich, my jsme si povídali po tom koncertě, ty jsi mi vyprávěl různé věci, třeba, že si jako nedokážu představit, co všechno jste dělali pro ty hlasy. To možná dneska znovu budeme otevírat, protože jsme se o tom povídali hlavně s Tomasem a s Šimonem, ale možná ty si dělal ještě nějaký jakoby specifičtější věci, abyste tolik hlasů získali. A ještě jednou k tomu gratulujeme, k tomu získanému počtu. Ale taky jsme se pak krátce spolu bavili o těch brýlích a ty si říkal, no já jsem byl na Brutal Assault. A jak to pokračovalo?
7: No, na Brutálu byly samozřejmě jako spousta metalových kapel a člověk si může všimnout, že ty klávesáci většinou jako nemůžou skákat, běhat jako ty kytaristi, a takže to je potřeba něčem trochu dotáhnout.
4: Cítíš nějakou nevýhodu, že jsi zamčený za tím svým nástrojem a vlastně nemůžeš se tolik projevovat jako kluci třeba?
7: Určitě, určitě, já bych chtěl tancovat, no.
3: Kluci,
4: ty brýle to dělají za něj, to jsou prostě taneční brýle.
3: To jsou taneční brýle, já to možná otočím na Tumase se Šimonem, protože zatím jsme se jim moc nevěnovali. Jak slyšíte, tak Ondrovi brýle, vy jste sice možná neviděli, pokud jste nebyli live na Starter Showcase, ale byli jako velmi, velmi výrazný, až tak výrazný, že jsme se jim teďka pár minut tady věnovali.
4: Jsou na fotkách například.
3: Jsou na fotkách, určitě se na ně podívejte, na naše sociální sítě. No ale možná Šimone nebo Tumasi, jak vy hodnotíte ty Ondřejovi brýle? Myslíte, že to bylo správný rozhodnutí?
5: No, my, když jsme se ptali lidí, tak je to fakt 50-50, je to kontroverzní věc, ty brýle. No.
4: Je to polarizující, prostě to
5: polarizující, ale ve finále to je tak správně.
4: No, já si myslím, tak aspoň to zanechává nějaký jako názor, jo? Nějaký rozkoly ohledně toho, nějaká debata.
5: Zároveň bychom byli neradi, kdyby si lidi z koncertu zapamatovali, jenom že jsme měli svítící brýle.
4: Tak to si nemyslím, to bych se nebál, jako že to byl jediný výrazný prvek. Ten koncert měl za mě spoustu výrazných prvků. Myslím si, že to bylo cítit z toho sálu obecně nebo z toho klubu. Jak vy jste vlastně jako s jakýma očekáváníma jste tam přicházeli? Asi jste tušili, že tam třeba může být jako téměř plno, nebo že tam prostě budou nějaký lidi. To bylo vidět už na tom, kolik lidí pro vás hlasovalo. A taky jste mohli třeba těžit z nějakých fotek třeba předešlých showcaseů. Ale co se týká těch reakcí a toho, jak se na vás jako lidi napojili, tak jak se tohleto vyrovnává vašim původním očekáváním?
6: No tak jako moje původní očekávání byly založené na našem prvním koncertě v Hybernský a tohle můžu říct, jako bylo úplně
5: který byl 14 dní před tím showcasem.
6: Přesně tak, a tohleto, jako neměl jsem jako víceméně žádný očekávání, jako chtěl jsem zaspívat a zahrát co nejlíp, co to šlo, líp než minulý koncert. A jako ty lidi byl obrovský, jako by byl to obří bonus a jako byl jsem úplně v šoku. Dělalo mi malinko problém se jako držet a zpívat dál, protože to bylo takový, že to je tolik lidí a
5: já to jenom jakoby doplním, že jsem fakt nezažil, že by na nás vyloženě takhle někdo vřískal, řval a křičel, protože to bylo úplně šílený. My jsme měli teda naší premiéru, která byla úplně dost jako hustá, že tam hlavně přišli lidi vyloženě na náš první koncert, ale oproti tomuhle i v tom bajku to tak jako sedlo, i feedback byl, že i zvukové to bylo fakt povedený. Vděčíme našemu zvukařovi Ondrovi Wolfovi, tím ho zdravíme.
3: Shoutout Ondra Wolf.
5: Ondra Wolf a s kapelou prostě my jsme byli úplně nadšený, že jsme se skoro nedostali ze stage, potom pořád to vytleskávali. No.
3: Kluci, já musím říct, že tahle energie z vás byla obrovsky cítit, i ta vděčnost a ještě to, jak jste celý ten koncert zvládli, já vlastně smekám a teďka už se můžu přiznat, že při nějakých našich debatách, koho nominujeme do finále startérů, tak bylo obrovský téma, jestli jste vlastně připravený, že máte za sebou ani ne v ten moment, kdy jsme rozhodovali ještě jako první koncert, ten vás teprve bude čekat a byl to pro nás vlastně velký risk a vlastně chci jenom takhle v éteru ještě před váma smeknout, protože to, jak jste zahráli tenhle druhý koncert, to ne, že to vůbec nepůsobilo jako teprve váš druhý koncert, ale bylo to jako naprosto zvládnutý, kdyby mi o vás někdo řekl, tohle je kapela, která hraje 3 roky, má za sebou 100 koncertů, tak mu to budu naprosto věřit. Takže to je jenom ode mě obrovská gratulace k tomu, jak jste to zvládli.
4: Kvituju naprosto, pojďme si to předělit a čím jiným, než právě tím vítězným trackem, tady jsou Curtains Please a jejich Hearts of Steel.

0: I can't find it.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave a tohle byly Curtains Please a jejich vítězný single Hearts of Steel. No a Curtains Please jsou s náma ve studiu. Kluci, ještě jednou gratuluju k vítězství na, v rámci showcaseu.
2: Děkujeme.
3: Ahoj.
1: A mám nás takovou otázku, neštve vás tenhle song už?
3: Já jenom vím, že a že budeme nejspíš nějak předělávat lehce na desku, nejspíš, tak, tak víme, jak to produkčně lehce dělat jiný.
2: Na desku, to hodně
1: předbíjí. Takže počkej, co chystáte, tady je to třeba deska?
3: Už tady to máme odhalit.
0: Ne, já bych to ještě neodhalil, jako už teďka si plně odhalil dost a tohle plně stačilo teďka.
3: Teď říkám ký závazky, že už teď, ale my to pokusíme se to snad.
0: Ale je to zajímavý, že se ptáte, jakože jak to vůbec vnímáme, ale jakoby teďka z té Hearts of Steel se prostě stala písnička, která nás jakoby dostala, kde jsme teďka. A jakoby to nějaký začátek té cesty, ale prostě to máme spojený prostě Starter, Hearts of Steel a to je vlastně ono. Jakože jsme k ní strašně vděční skrz to všechno.
3: Už je to jakoby vlastně skoro na vlnách lehký nostalgie. Tam jako, no, že
4: určitým způsobem vás bude alespoň chvilku jako definovat, nebo ten projekt jako takovej Curtains Please. My si budeme na závěr dnešního dílu pouštět ještě váš druhý single Rain For You, ale ten cítím, že není jako až tolik odlišný na to, aby se dalo mluvit třeba o tom, že to je jako jiná kapela, nebo že to zní jako nějaký nový začátek. Jasně, my jsme tady s Martinem hodnotili, že se nám vlastně líbí skoro ještě víc, že je to nějaký jako upgrade a nějaký pokračování v té cestě, ale pořád jsou z toho jako hodně cítit Curtains Please. Ale mít vlastně na kontě dva tracky a rozliční zkušenosti v rámci toho složení kapely, protože to už jsme probírali spolu několikrát, že Tumas je tam vlastně největší nováček v tomto ohledu, byl teprve podruhý na pódiu, ale pak tam máme několik mnohem zkušenějších členů. Tak vlastně mít dva tracky na kontě furt ještě znamená nějaký nepopsaný list, nějaký jako příležitosti teprve tu kapelu nějak jako zadefinovat, vytvořit tam nějaký pojítka, ať už v tom těma vizuálníma prvkama nebo právě sonickýma. Tak jak probíhají ty debaty uvnitř kapely ohledně tohodle, protože minimálně já mám pocit, že se to ještě může vydat jako různýma směrama a zmiňujete tady třeba desku a nějaký jakoby předělávání Hearts of Steel, tak kam to zatím jako směřuje ty debaty?
3: Já se jako přiznám, že mi teď z toho mám, nebo když budu mluvit zase, že z toho mám trošku jako splanutou jako hlavu, aniž by to byla nějaká jako schizofrenie, ne, tak je to spíš taková ta euforie toho, že mě napadne, jak třeba úplně rearanžovat tu písničku a podobný třeba věci do nějakého live performanceu a podobně, třeba jak máme Rainfordu, tak tam můžu zmínit, že máme nahraný jistý čela. Takže jsme přemýšleli třeba o nějakým smyčcovým kvartetu a podobných jako věcech. Vím, že to je taky docela jako ambiciozní, ale takové věci, tak ale co tu asi se myslíš?
0: No, jako já bych řekl, že se pořád opíráme o to, že jak jsem se bavil taky několikrát, že vlastně těch zkušeností nemám tolik, ale právě v kapele jsou lidi, kteří těch zkušeností mají hodně a tím se jakoby vybalancujeme a nacházíme nějaký jakoby způsob té práce a tvorby a produkce těch písniček a pak z toho právě vzniká něco takového, dejme tomu zvuk Curtains Please a jakoby ještě asi se to bude nějakým, ještě v nějakým nadcházením se časem měnit, ale myslím si, že ten rok bude hodně jako definující, ale pořád jakoby nezavíráme jakoby dveře experimentování a pořád hledáme vlastně ten nějaký náš zvuk.
4: Jestli na to můžu ještě navázat, tak častokrát takhle v tom jako začátku toho hudebního projektu to pomáhá definovat třeba nějaký člověk jako externě. Vnímáte, že byste vítali nějaký takovýhle element, anebo vlastně máte pocit, že si vystačíte vás pět právě proto, že někdo je už jako zkušenější, fungoval třeba ve více kapelách, zároveň jste jako poměrně soběstační, co se týká toho produkování a možná i nějakého procesu nahrávání, tak chtěli byste, aby vám s tím vlastně někdo externě pomáhal, anebo si to radši definujete sami?
3: Asi tak jakoby obojí. Snažím se to brát nějak jakoby racionálně a trošku jsme se lehce, když jsem avizoval nějaký další písničky nebo třeba případnou desku, tak se snažíme hledat nějakou třetí osobu například ze zahraničí, která by k tomu měla úplně odlišný pohled, abychom se v uvozovkách nějak nezabednili subjektivně v našich hlavách a myslím si, že to určitě třeba pokud nějakému člověku takhle svěříme tu důvěru, jedině může jako pomoct, protože ten člověk asi bude mít úplně odlišný zkušenosti a dá do toho zajímavý hled.
1: Mně se líbí, že už rovnou mluvíte o tom zahraničí, protože se to nabízí vzhledem k tomu, že zpíváte v angličtině a částečně taky v litevštině. K tomu ke všemu se ale ještě dostaneme a vy jste měli dneska za úkol vymyslet pleják. Přinesli jste 5 songů, který si dneska pustíme a chystáme se teďka na první z nich. Je to kapela Goldfrapp, tak jestli k tomu něco máte, kluci? Čím byste to, proč zrovna tenhle výběr a proč je to ten první otvírák?
0: Já bych tomu dal jako takový největší kompliment z mojí strany, že je to prostě divný. A je to, jakoby beru to, teda říkám to jako největší kompliment, že je to prostě jiný a ten hlas a je to takový jako, že by to člověk nečekal vlastně, když to uslyší vlastně poprvé, tak si řekne, tak to je něco hodně jiného, ale mě to právě přijde zajímavý, je to zase nějaký experimentování a něco jiného a je to prostě dobrý song.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených a teď to bude trochu divný, tohle jsou Goldfrapp a jejich Dear Stop.

0: Doznívají nám Goldfrapp a jejich Dear Stop. Tomase, ty si mimo mikrofon prozradil, že to je z playlistu tvýho táty. Já musím říct, že to je něco, co by bavilo i mýho tátu. Tak zdravíme. Jak moc tě ovlivňoval právě třeba táta nebo celkově tvoje rodina v rámci teďka možná psaní a i v rámci nějakého budování hudebního vkusu? Já jsem zaregistroval, že v bajku byla možná, nechci odhadovat, možná tvoje máma nebo někdo z rodiny a velmi jako pozitivně reagovali například na tvoji písničku v litevštině, kterou si zaspíval v rámci setu, a musím říct, že my jsme sdíleli s Filipem ten názor, protože to bylo možná poprvé, co jsme live slyšeli nějaký litevský song.
1: To jsem rád, a to právě byl jako i důvod, proč jsem mi tam zahrál. Řekl jsem si, že by bylo zajímavý vlastně zaspívat a ještě k tomu něco svýho jako v litevštině a vlastně předvíst, co to vůbec je za řeč. A jak mě inspiroval táta, no vlastně je pravda, já doteďka jsem vděčný vlastně a dávám mu vlastně, jak to říct, kredit za to, že má jako úžasný playlisty a fakt si vybírá dobrý písničky, i když jako sám hudbu netvoří, tak...
2: Ten film, že jo?
1: Tak přesně tak, tak si beru jako velkou inspiraci, aspoň do svých playlistů, a nějakým způsobem se to určitě jako pronáší do nějakého mýho písničkářství a psaní. A takže děkuju. Doufám, že to poslouchá taky, takže.
2: Když zmiňujeme tvoji rodinu, tak logicky ne všichni členové tvé rodiny se mohli zúčastnit Starter Showcaseu, ne všichni tam byli. Já jsem zaznamenal i nějaký streamování, že možná právě pro ty členy, členky rodiny, kteří tam nemohli bejt, takže jste jim zprostředkovali zážitek přímo ze stage živě.
1: Je to tak, právě táta a ségra byli v Litvě a koukali se na to živě z backstage, který... No, byl to vlastně FaceTime, ale a bál jsem se, že to bude znít strašně špatně, ale prý byl nadšený. Sakra dávala storíčka, že tancuje na ten koncert na projektoru, takže to poslouchali taky.
2: To je super. Tak fandili na dálku. Teďka nám dohráli ty Goldfrapp, ty jsi zmiňoval, že to je divný a to je taková jako, popisoval jsi to jako výhodu, takovou jako devízu.
1: Jo.
2: Zároveň v těch vašich jako dvou prozatímních singlech zas tak divnosti, zas tolik divnosti není, bych řekl. Nějaký jako zahrnutí právě třeba songu v litevštině, to už se trošku dostáváme blíž nějaký divnosti nebo minimálně nějaký jinakosti v rámci toho setu. To určitě vnímám jako velkou výhodu a jako dobrý tah, ale teprve vás jako postupně poznáváme právě dneska i skrze ten playlist. Už jste nám vlastně nějaký tracky jako vybírali v minulosti, ale většina z nich zatím má takový dva společní jmenovatele, a to je, že to většinou bude zahraniční hudba a že to bude pomalý. Posloucháte vy vůbec třeba jako hudbu v češtině a necháváte se jí nějakým způsobem inspirovat? A nebo jste hlavně zaměřený na tu jako anglofonní hudbu a tam právě i potom směřují ty vaše cíle, právě třeba i do zahraničí?
3: Jako já se přiznám zcela upřímně, že já asi hodně poslouchám anglofonní hudbu, ale zároveň poslední dobou jsem to jako zlepšil, že se snažím poslouchat, co určitě vzniká i tady. A jsem to rozhodně jako tomu začal věnovat větší pozornost, ale myslím si, že i Tomas je na tom dost podobně, ne? Co se týče.
1: Já bych řekl, že taková Gaussova křivka, že ve středu vlastně to jsou ty anglofonní písničky, ale pak na těch růžcích to jsou právě nějaký jako litevský nebo i český nebo nějaký úplně jako jazyky, kterým absolutně nerozumím a poslouchám to čistě jako podle zvuku nebo kvůli teda zvuku nebo prostě tomu pocitu z té písničky.
2: Já jsem to pochopil, já jsem myslel, že posloucháš ve středu jenom ty písničky v angličtině. Že to máš rozdělaný na dny v rámci týdne.
1: Jako ten zlatý střed, ale ty pomalý písničky, no nevím, no zatím je pravda, že vlastně Curtain Speak zvuk je takový jako...
2: A melancholie.
1: Přesně, pomalej, pomalost. Na tři doby často, za to taky dostávám často jako...
2: Ale nesnažíme se to dělat valčík.
1: Ale nevím, možná je to... V něčem lehčí psát, v něčem lehčí poslouchat, je to takovej klid a já nevím, dokážu ocenit klid v takovém chaotickém světě, takže proto jako tak asi automaticky takové písničky se většinou zařadí do mýho playlistu. No.
0: My se už konečně dostaneme k těm zahraničním ambicím hned po tom, co si pustíme další track, který jste vybrali, a tohle je Sleepy Sun a Sequest ve Startéru na rádiu Wave.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Zdravíme vás ze studia Rádia Wave, tady z Vinohradský. A teď jsme se přesunuli někam do San Francisca za kapelou Sleepy Sun. A kluci, mě vlastně trošku zajímají konečně ty vaše zahraniční ambice s tím, jakou tvoříte hudbu, s tím, že zpíváte v angličtině. Chystáte se za hranice? Bylo to něco, o čem jste začali mluvit ještě předtím, než vaše kapela vůbec vznikla? A nebo je to spíš něco, co necháváte plynout a uvidíte, jak to dopadne?
1: No, jako ještě když jsme začínali, já s tím bych to spojil s těma litevskýma písničkama, tady byl takový náznak vlastně, že proč, jak to s nima bude nebo tak, tak já jsem taky uvažoval vlastně, co s tou litevštinou, s těma litevskýma písničkama, nepíšu jich vůbec tolik, tohle je vlastně skoro jediná, kterou jsem tak nějak chtěl dávat ven, nebo jakoby chtěl bych do budoucna. A takže vlastně tím se nabízí, že možná někdy v budoucnu by bylo možná nejjednodušší, nejpřirozenější mít nějaký koncert v Litvě. A takže tím bych chtěl začít a pak samozřejmě bychom se, vlastně kdybychom prorazili ty vlastně hranice Česka, tak by možná bylo i lehčí se dostat někam jinam do zahraničí, do Evropy.
2: Já bych upřímně strašně rád překročil hranice, ale beru to s nějakým vlastně jako s pokorou toho, že jsem si vědom, jak je to v rámci celosvětového trhu nesmírně těžký, protože ta konkurence je nesmírná. Ale samozřejmě je to takový sen, který minimálně třeba nějaký evropský turné by bylo asi mým splněným snem jednou. Mm.
3: Ten váš koncert na showcaseu byl tradiční stopáže nějakých 45 minut, takže my víme, že Tomas umí napsat hned několik písniček v angličtině, zároveň pak pro všechny bylo překvapení právě ta litevská, ta se nám taky moc líbila, teda musím říct, jak už Martin zmiňoval. Zkoušel jsi někdy psát i v češtině, protože ty bys vlastně mohl mít jako v rámci kapelního projektu normálně trojjazyčnou tvorbu.
0: Filip se na to nikdy jako nevydrží nezeptat v podstatě, takže teď je to na vás.
1: Ty jo, teď jak to odpovědět jako hezky. Jakoby já jsem si povedal pod vědomou čáru, že prostě česky zpívat jako
2: nebudu.
1: Ale
2: už nás to napadlo, už to jednou to sám
1: no,
2: od sebe. Jednou to sám od sebe řekl a vůbec jsem od něj nečekal, jenom myslím, že jsme byli někde jako tady venko. No, možná bych mohl udělat něco česky.
1: Takže. Ne, ale jako byl to spíš jako vtip, přijde mi to přirozenější v angličtině a v litevštině. Ale zatím to nějak neplánuju.
2: Čímž nevylučujeme jedno překvapení, které může v budoucnu nastat, ale ani nemusí.
0: Nechte se Filipem vůbec nervoznit.
3: No, ne, pojďme zůstat u těch prvních dvou jazyků, to je v pohodě, já jsem to tam zkoušel. To bylo takové moje přání vnitřní, vůbec mi nemusíte vycházet vstříc, proč byste to dělali, chápu to. Pojďme teďka k té litevštině a k té angličtině. Tak možná z toho objemu těch napsaných písniček jako je patrný, že teda ta angličtina ještě v něčem přirozenější, ale pro někoho, jako jsme my, kdo poprvé naživo viděl někoho zpívat v litevštině a moc často do styku s tím jazykem nepřichází, tak jak bys popsal jako ten tvůj proces, jak se liší, když se snažíš napsat text právě v tady těch dvou jazycích?
1: No, já bych řekl, že jsem vlastně odmala vyrůstal víceméně jako na YouTube a na všechny jakoby věci, co mě zajímaly, tak jsem se koukal na tutoriály v angličtině právě a proto jsem si asi udělal takovou jako širší slovní zásobu v té angličtině a přijde mi do teďka, že ta angličtina má jakoby víc zajímavých způsobů, jak vyjádřit nějakou věc skrz nějaký metafory, přirovnání a tohleto. A v té právě v té češtině mi to přijde jako nejsložitější a v té litevštině tam mi přijde taková zase jako jemnější a nějaký jakoby právě výrazy jsou takový jako hezký a to mě na tom baví. A je to taky jakoby něco jiného, než když píšu anglický písničky.
3: Ještě rychle, než se dostaneme k další písničce, zajímá mě právě třeba od Ondry. Zajímal se třeba o to, co tam ten Tomas zpívá v té litevštině, nebo ti to bylo jedno, jako co když tam zpívá něco strašného?
0: No třeba tak něco o svítících brýlích.
4: Já si myslím, že i z koncertu mohlo být vidět, že litevská písnička pro zbytek kapely znamená pauzu.
3: Takže vlastně to je pro tebe ten moment, kdy se o nic nezajímáš a je ti úplně jedno, co se tam řekne. Vlastně.
4: Jo, to je všechno na něj.
2: My jsme jenom jako ocenili, jak Tomas tam jako sebevědomě zůstal sám jeho druhý koncert v životě a všichni ho tam poslouchali jak Orfea.
3: Tak a teď zpátky k našemu playlistu, který jste připravovali vy, tady máme třetí track od vás. Jsou to Paramore, takže zabrouzdáváme do trošku jako víc recent věcí. Tady je písnička Thick Skull.

0: Hrála kapela Paramore a jejich skladba Thick Skull ze zatím poslední studiové desky téhle kapely. Pokud se nemýlím, tak je pojmenovaná This Is Why a od té doby vlastně Hayley Williams nejenom, že byla na solové dráze, ale taky má ještě další teďka kapelní projekt s jejím vlastně dlouholetým producentem. Tenhle výběr mají na svědomí Curtains Please, který tu ještě jednou vítáme ve studiu. Ahoj kluci.
1: Čau, čau.
0: Pojďme ještě krom tady toho nerdění nad tím, jak krásná je to produkce, k tomu se možná ještě pak dostaneme třeba na závěr, jestli bude čas, vrátit ještě jednou k tomu soutěžení a teď myšleno hlavně, jaký třeba pro vás bylo poznat se s ostatníma soutěžícíma v rámci té finálové trojice, protože už jsme tady měli společný rozhovor s nima, ale pak je něco trochu jiného se potkat na tom showcaseu, kdy tam ještě možná víc je cítit, že vlastně jako jste proti sobě, trošku si máte konkurovat. Není to tak, že si to potom přejete jako navzájem spíš, nebo je tam nějaká lítost? Potom, co jste vyhráli, tak jak probíhala vlastně komunikace s nima a pak klidně můžete mluvit i o tom, jestli jste se dozvěděli něco zajímavého od naší poroty na místě?
2: Hele, vlastně i během toho, předtím teda než to začalo, během zvukovky a tohle, jsem byl rád, že vlastně takový to napětí během těch měsíců hlasování a sbírání hlasů, takový to, že chceme vyhrát a chceme se sbírat co nejvíc hlasů, se tam jakože musel vyskytnout nějaký takový ten, že já nechci, aby vy jste vyhráli, ale chci, abychom vyhráli my. A právě na tom koncertě během té zvukovky bylo fajn se jako uvědomit a cítit, že vlastně všichni si to přejou a že vlastně hudba jakoby není žádná soutěž, ani to nejde vlastně soutěžit a že si to vlastně všichni navzájem přejeme. A bylo to jakoby naopak strašně hezký. I před, i po, i během koncertu. Všichni jsme se to jakoby právě přáli a všichni jsme se jako hezky podporovali a dostali jsme všichni nějaký hezký komplimenty, takže to bylo super.
1: Já si myslím, že byla fajn ta vlastně stmelující hospoda, která se stala jakoby po vysílání a za mě myslím,
0: že nebyli u toho.
3: Nevíme, o čem mluvíš.
1: Za mě můžu hovořit, že jsme si stejge sedli do noty, takže nebo jsou nám sympatiční, takže to bylo taký mírumilovný soutěžení za nás.
2: Zdravíme Tajge.
1: Zdravíme,
2: jsme, mimochodem jsme se dozvěděli, že jsme celkem blízko u sebe, jsme sousedi s Tajge, takže to bylo zajímavé.
1: Chtěli tu se hodit po koncertě domů.
0: Takže společný track kdy?
3: Společný track kdy. To zní teďka hrozně idylicky, ten starter, že jste si to všichni užili navzájem, jste si to přáli. Takhle se nám to s Filipem líbí, tohle by ten starter měl být. Mě vlastně jako zajímá to, vás tou výhrou čeká i spoustu povinností, kromě toho, že máte ty výhry. Tak vlastně mě zajímá, jestli už máte vybraný ten výherní single, který byste chtěli nahrát a možná, jestli jsme ho vlastně slyšeli live v Bike Jesus.
1: Ano, zahráli jsme ho tam.
2: Byl tam, máme ho vybraný, ale ještě ho asi nebudeme
3: prozradit.
1: Já jsem to chtěl prozradit, ale tu mě tady zadržel.
2: Ne, já bych se nechal toho prozrazování pro dnešek bylo dost, podle mě. Tak.
3: Tak já vám na chvilku mutnu mikrofon a zeptám se Ondry. Ondro, jaký to bude track, prosím tě.
4: Ale byl to track, který já to teda prozradím, když jsme stali na ulici a prosili jsme lidi o hlasy, tak tohle byla písnička, u který se zastavovali. Takže asi tak. Tím to bylo vybraný.
1: Je to prohnaný sociologickým průzkumem ulice Anděl Praha.
0: Budeme muset jít někam do ulic a ptát se lidi, jestli náhodou neslyšeli tady tu pověstnou písničku od Curtains Please, aby jsme si to pospojovali, ty puclíky. Budeme pokračovat v tom našem společném povídání a třeba i o těch budoucích plánech Curtains Please se budeme dozvídat po tom, co zahraje track When I'm Small, tak od koho je, kdo ho vybral?
2: Já jsem ho tam dal, je to další písnička z mýho playlistu, mám ho strašně rád, ten track a nevím, co bych moc k ní řekl prostě, ale je to strašný vibe, je to dobré.
3: Tak se dopustíme, posloucháte Starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Fantogram a When I'm Small, to budou jednou Curtains Please vzpomínat na to, jak byly malá kapela. Uvidíme, jak to bude vypadat po tom letošním létě, kdy snad bude těch příležitostí k hraní co nejvíc. Kluci tady trošku jakoby nadhazují nějaký plány s novou deskou. Já si myslím, že budou mít dostatek práce s tím vyrobit single a videoklip. Ještě s tím, že mají několik členů, který figurují ještě v dalších kapelách, tak to bude, myslím, docela náročný. Mě by obecně zajímalo, kluci, jakým způsobem se na tohle to připravujete jako psychicky. A jestli vlastně se nějak, protože pět lidí dohromady znamená pět nějakých názorů, pět přístupů, pět přátel, ale každý to může mít třeba trošku jinak nastavený. Zajímá nás za prvý, co třeba děláte jako mimo kapelu všichni a jak moc je to kompatibilní s tím právě mít kapelu. Ale hlavně taky, jestli to všichni považují za jako prioritu, že teďka je potřeba věnovat se Curtains Please, anebo to je to složení, který my vidíme na koncertech, ale v jádru to jste pořád vy dva, Šimon a Tomas.
1: My jsme se třeba dozvěděli, že Tomas odjel na 14 dní plachtit.
2: Na týden.
1: Dobře.
0: Nazbíral tolik hlasů, on si to zasloužil, prosím tě. Mě říkal na showcaseu, na zítra nemám vůbec nic naplánovaného.
3: Nás tady nechal trpět.
4: Nechal jsem ho tady s nějakým projektem, který možná prozradíme později, ale... Ještě jednou přemýšlím otázku.
0: Jestli tam je nějaká schoda mezi těma pěti členama na tom, že teďka bude potřeba zamakat a teď se fakt budete věnovat Curtains Please, anebo vlastně to takhle vnímáte třeba vy dva, jako ty hlavní dva zakládající členové a ta kapela se vlastně schání hlavně kvůli tomu hraní a zkoušení případně. Jako,
3: určitě jsme nějaký zakládající projekt jako my dva a myslím si, že jsme nějaký jako asi základní tvůrčí těleso, ale teď aspoň jako bych rád dal nějakou jako poradu a snažil bych se to brát vyloženě jako kapelu, protože chci využít, jednak si vážím prostě kluků, co oni, to je blbý slovo, jako nabízej, ale zkrátka je super s nima jako tvořit. A chci,
0: super, co přinášejí, že?
3: Co přináší a využít toho, že aby nás bylo hodně a každý dal v uvozovkách ruku k dílu.
0: Na to tady máme Ondru vlastně, kterýho se můžeme zeptat, že jo?
1: Přesně tak. Ondro, co ty na to? Těšíš se, že budeš s klukama víc skládat další věci?
5: Ale určitě. Já si myslím, že nikdo z nás nečekal vlastně, jaký tohleto celý bude. Myslím nás tři, kromě tady těch dvou sedících, protože tak, a jak už zaznělo, tak my už nějaké zkušenosti máme, ale vlastně všichni jsme se shodli, že tohle je prostě něco úplně, ale úplně novýho. A určitě jsme jako všichni motivovaní do toho dát jako prostě všechno.
1: Cítíte se vy jakožto kapela spíš jako nějaký lovci zvuku s tím, že Tomas je lovcem těch písniček?
4: No to byla otázka na vás, kluci.
1: Já se ptám i z toho hlediska, jestli třeba cítíte, že budete Tomasovi pomáhat i autorsky v rámci těch věcí, anebo je to spíš tak, že Tomas přinese vlastně skoro hotový song, ale hodně očesaný a čistě vlastně jako takovou písničkařinu a vy potom kolem toho stavíte ten kapelní zvuk Curtains Please, anebo je to třeba úplně jinak?
3: Já jsem byl rád, že ve finále, jako když jsme spolu s Tomasem takhle jakoby začínali a většina těch songů vznikla takhle ve sklepě u nás takovém jako v lehce provizorním studiu, tak takzvaný bedroom pop production, tak jsme se vzájemně jako doplňovali a vlastně většina těch songů jsou naše, si troufám říct, autorsky společný a vždycky jsme sám doplnili. Kolikrát jedna část písničky je složená někým jiným než tím druhým. Přesně. Takže se to tak jakoby doplňovalo.
1: Těšíme se na nový tracky, no a my už se musíme posunout dál, aby jsme to stíhali. Tomasi, další track možná představ ty, protože já si to v té letevštině nedovolím. Jediný, co vím, že je to od kapely Shower, ale jméno písničky nechám na tobě.
4: Je to od kapely Shower, jmenuje se ta VS Nebiera, našel jsem ji nedávno a jsem jakoby poslouchám ji pořád tak nějakoby v úžasu, strašně mi baví.
1: Posloucháte Starter.
6: Porti chiavi del chias, aprenchi a cailes, mi spalvin quaida, cad butto cai pleles, prisimin che ciò convalsa, autobusso statale.

0: Shower. Pustili jsme se tady, jak zní hudba litevsky, protože vybírá Tomas Gricius, frontman kapely Curtains Please, která vyhrála ve Startéru. My už brzy se budeme rozvídat nějaké bližší informace o tom, kdy se kapela chystá nahrávat ten vítězný track, protože na něj dostane i náležitý budget. S kým třeba taky se dozví o nějakých deadlinech, což je možná ta největší nepříjemnost, co se potom týká slazení harmonogramu pěti lidí. Tak jak moc budete muset ty svoje jako dosavadní harmonogramy měnit a co vlastně děláte všichni mimo tu kapelu, protože to je něco, co jsme trošku načali před tímhle trackem, ale už jsme se k tomu nedostali. Tak jak moc je to kompatibilní ty vaše životy s kapelním životem?
1: Já jsem nejjednodušší, já začnu. Já jakoby jsem na vysoké škole, ale posledních pár měsíců tu docházku úplně nedodržuju, takže vlastně mám prázdniny.
2: Neříkal jsi, že to poslouchá tvůj táta možná?
1: Jo, je to tak, ale
2: je to tak,
1: oni to ví.
2: Dobře.
3: My s Ondrou finišujeme magisterský studium na vysoké škole.
2: A co studujete, kluci, jestli můžu zeptat?
3: Práva.
4: Datový vědy.
0: Mm-hmm. Jak to má ještě zbytek kapely, který tu s náma teďka není? Chybí nám vlastně dva členové.
3: Kluci, když zdravíme sama a Vaška, tak to jsou výborní konzervatoristi, profesionální muzikanti, kteří se živí hudbou v České republice.
2: A Tomas, ještě nám prozrad, co studuješ ty, respektive možná si studoval.
1: Musím, ale budu, ne, já řeknu, na co se budu chtít hlásit, ano, bude to dřevařství, budu dělat nábytek, možná nějaký akustický panel, že bych to jako spojil, takový můj taky koníček.
3: Prozradeš náš nový business model.
0: Přesně, ale u toho se bude tvořit skvěle, si myslím.
1: Přesně tak.
2: To je hezký. Nebudeš první muzikant, který ho znám, který dělá se dřevem.
0: To je poezie sama o sobě.
2: Tak pojďme si dát možná ještě jeden váš track, ne, než se rozloučíme. Tohle jsou Curtains Please a jejich teprve druhý vydaný track Rain For You.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených, konkrétně speciál s kapelou Curtains Please. Kluci, ještě jednou gratulujeme k vítězství v letošním Starteru. My máme s Filipem obrovskou radost, že se to takhle povedlo, a mě vlastně zajímá jedna věc. Šli byste do toho znova, kdybyste věděli, co všechno to obnáší v rámci sbírání hlasů?
1: Ano, šli. Jo. Jediná správná odpověď, ale upřímně ano.
0: To nebylo domluvený, my jsme rozhodně nepotřebovali udělat reklamu Startéru. Vy všichni ostatní nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, no a my už v říjnu odstartujeme novou sezónu Startéru.
2: Poslední otázka předtím, než se s váma rozloučíme. U Hearts of Steel jste říkali, že byste to možná trošku jako rearanžovali na desku pro Rain for You. By to neplatilo? To je přesně tak, jak byste si to představovali i na tom albu případně?
1: Ne, určitě remix a živý bicí a to světový.
2: Tak na světový zvuky se těšíme hlavně u vítězního tracku, který budete nahrávat v blízkých měsících. Zároveň taky vás čeká natáčení videoklipu, tak to bude velká věc. Zároveň se tady v nějaký moment vidíme znovu v proskleném studiu, protože odhrajete rádiový studio session. To by bylo třeba dobrý ideálně už s tím vydaným trackem. Takže tohle to všechno plus ještě letní hraní od Curtains Please, se kterými se budete moct setkávat na různých pódiích a třeba i v listopadu v rámci oslav na Národní třídě. Čeká vás toho hodně, my se těšíme na to, že u toho budeme s váma. Díky moc, že jste dneska dorazili, děkujeme za hezký playlist. Pozdravujte zbytek kapely, no a uslyšíme se zase někdy příště. Ahoj.
1: Taky děkujeme. Těšíme se, ahoj. Čau.
3: Děkujeme.
4: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Sobota, sobotěnka, 13. června, dnes právě teď odbyla 14. hodina odpolední. No a to jako každou sobotu, i když není třeba zrovna uprostřed června, tak to znamená start další víkendové odpolední směny u nás na rádiu Wave. No a tentokrát přebírám otěže já a od mikrofonu už vás zdraví Martina Foldinová.
4: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.

A teď taky trochu popolsky na vlnách Radia Wave. Tohle byly Kolus se skladbou Nový Švět, abych oprášila svoji polštinu, když mám ty kořeny celkem blízko. Tak Nový Svět v překladu, ano, tato skladba teď na vlnách Radia Wave. Sobota 13. června, 6 minut po 14. hodině odpolední. No a ještě jednou s trochou smyslu pro humor. Za mikrofonem Martina Foldinová a bude tomu tak i po následující 4 hodinky až do dnešní 18. hodiny. Za tu dobu vám u nás ve vysílání nabídnu kulturní tipy, nové i staré skladby u nás v pravidelné rotaci, ale taky nějaký ten redakční obsah. Patřit mezi něj právě dnes bude třeba ukázka z naší série Bedny. Koukneme spolu na naše pravidelné pořady Houpačky, Nádech nebo Podhoubí, takže stejně jako vždy každou směnu tematicky to bude velmi rozkročené, různorodé, ať už se budeme věnovat duševnímu zdraví, nějakým environmentálním otázkám a nebo třeba výchově dětí. Tak už za chviličku tedy ukázka z aktuálních Beden ze zahraniční epizody, kterou pro vás připravil kolega Jan Žižka. Do té doby ale několik hudebních zastávek, zůstaneme třeba i v pohodlí a bezpečí domova s hudební Maryland, ale na řadu přijdou i Nicole Miglis, anebo teď formace Of Montreal, která si připravila na letošní rok dokonce neuvěřitelnou kulatou 20. řadovou desku. Neuvěřitelné to číslo. Pojďme si pustit ukázku. Take the Form v jejich podání teď na vlnách Radia Wave.

0: But že jste v nebezpečí.
1: You know, this is actually happening. I'm at risk.
2: Yeah, I mean, I had been to Kherson before this, just after the liberation in 2023. But back then it was artillery that was being launched by the Russians across.
3: Ano, v Chersonu jsem byl už předtím v roce 2023, krátce po jeho osvobození. V té době pálilo dělostřelectvo z druhé strany řeky, která v Chersonu představuje frontovou linii. Asi rok na to mi kamarádka Zabrina Zabrisky zavolala a říkala: FPV drony střílí na civilisty. Nikdy jsem nic takového neviděla. Tehdy jsem bydlel v Oděse a tak jsem nasedl na autobus, abych to viděl na vlastní oči. Měsíc předtím jsem se na Ukrajinu přestěhoval. Neměl jsem žádné publikum a velmi málo peněz. Za autobus jsem zaplatil několik dolarů. Jel jsem tam s minimem ochranného vybavení i detailních informací o bezpečnostní situaci. Žádné bezpečnostní pojistky jsem neměl a byl jsem tak dost zranitelný. Situace byla dramatická. Pamatuji si, že poslední autobus z města vyrážel zhruba ve 4 hodiny odpoledne každý den. Nic dalšího, včetně vlaků, nejelo. Bylo to jako když člověk uvízne. Pamatuji si, že poprvé, co jsem se podíval nahoru, viděl jsem dron a slyšel jeho bzučení, někdo na něj ukazoval. Byl to nejnepříjemnější pocit, který jsem kdy zažil. Měl jsem takovou díru děsu v žaludku. Jste si vědom, že někdo sedí na druhé straně za kamerou toho dronu, který se nad vámi vznáší a sleduje vás. Prst tohoto člověka, jenž dron ovládá, je na tlačítku. Když ho zmáčkne, spadne granát nebo munice a zabije vás. Je to neskutečně bizarní situace. Působilo to na mě jako zřejmý příklad ztráty lidskosti v dnešních válkách. Ne, že by tedy Rusko zrovna lidskostí oplývalo. Město mi přišlo jako z filmu Šílený Max. Byl to pro mě jeden z nejhorších momentů. Běžel jsem se schovat do kavárny, která byla asi minutu dvě daleko. Myslím, že dron odletěl někam jinam. Byl to pro mě pouhý záblesk toho, co v Chersonu lidé zažívají každý den. Ale bylo to neskutečně děsivé a hrozné. Trvalo mi několik dní, než jsem se cítil normálně. Není jednoduché tuto divnou situaci popsat. Navracení se do normálního života bylo šílené. Film zachycující popsaný moment jsem, myslím, publikoval na Twitteru. Měl několik milionů shlédnutí. Všude se o něm mluvilo. Byla to první velká věc, která se mi povedla. Myslím, že video mělo tak velký dosah kvůli tomu, že lidé předtím neviděli reportéra stát na ulici a zažít takhle bizarní okamžik. Přijde mi, že je většina reportáží, které se tu tvoří, natočena týmem s profesionální kamerou, ochrankou. Podobné situace zaznamenají velké produkce z dálky. Ale tady jsem to byl jen já se svým mobilem, takže to bylo velmi věrné realitě. Lidé tu v této realitě musí žít. Byla to ale šílená zkušenost. Od té doby se mi podobné věci staly mnohokrát znovu. Mnohokrát jsem se také do Chersonu vrátil a natočil o něm další reportážní film. Před 3 týdny měl 1 000 000 shlédnutí. Je ještě dramatičtější. Vojáci tam přímo přede mnou na dron střílí. Poprvé mě to vystrašilo, ale teď je to něco, co zde vidíte každou chvíli.
2: With far more reach and it's far more dramatic, you know, they're literally shooting drones right in front of me, so it's well beyond that. But the first time it was incredibly frightening, you know, now it's something you see all the time.
4: You recently interviewed Volodymyr Zelensky in the middle of the interview.
0: Nedávno jste dělal rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uprostřed rozhovoru se rozezněly sirény. Prezidenta jste se zeptal, jak se v takových momentech cítí. Jak se ale cítíte vy jako někdo, kdo nevyrostl v zemi s historií sovětské nebo ruské okupace?
4: With a history of Soviet or Russian occupation.
2: I remember the first time I heard sirens in Ukraine. It was probably January 2023. I was visiting John Sweeney.
3: Když jsem poprvé slyšel na Ukrajině sirény, byl, myslím, leden 2023. Jel jsem navštívit Johna Sweeneyho, zkušeného válečného zpravodaje. V té době ho zaměstnala nezávislá mediální platforma Byline. Vysadil mě ve městě. Podobný zvuk jsem předtím slyšel, když jsem se díval na filmy a dokumenty o druhé světové válce, jako ten od Stevena Spielberga. Prostě ve filmech, na které jako malí chodíte do kina. Nenapadlo mě, že někdy v životě tento zvuk uslyším. Netušil jsem, že Evropa stále tyto sirény má. Vlastně jejich moderní verze, kdy je doprovází textové zprávy. Ani přesně nevím, jak tohle funguje, ale nikdy jsem si nemyslel, že je v životě uslyším, natož na Ukrajině. Vzpomínám, že jsem se probudil v 6 ráno. Venku sněžilo, byl jsem ve vysokém patře kyjevské budovy a slyšel jsem je křičet skrz okno, které jsem nechal pootevřené. Vyskočil jsem z postele. Bušilo mi srdce a přišlo mi, jako bych se ocitl na jiné planetě nebo se vrátil v čase. Na chvíli jsem úplně zapomněl, kde jsem. Možná ten pocit znáte. Jedete na dovolenou, první ráno se vzbudíte a zapomenete, kde vlastně jste. Postel nepoznáváte. Vlastně jsem zažíval něco podobného v extrémnější podobě. Působilo to jako noční můra. Přišlo mi, jako by mě někdo přesunul do času, kdy v Evropě řádili fašisté. No, ono vlastně řádí i dnes, akorát namísto německy mluví rusky. Bylo to neskutečně zvláštní. Ale víte, dnes jsem je slyšel dvakrát, jednu v 9, druhou ve 3 odpoledne tady v Oděse. Neustávají. Pokaždé, co je slyším, vnímám určité zklamání. Je smutné, že válka trvá tak dlouho. Sirény zní každou chvíli, takže už necítíte žádný adrenalin. Strach se vytratil. Byl jsem svědkem všech možných typů útoků, které si dovedete představit, i kvůli tomu, že bydlím vysoko. Nesmíme natáčet, co následuje po útocích, protože by to mohlo odkrýt systém protivzdušné obrany. Normální to ale není. Lidé v těchto chvílích na pár vteřin ve zklamání sklopí oči dolů. Přijde jim to otravné a smutné.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

posledních 5 dní přesně zbývá na poslech jedné z aktuálních audioknih, které můžete poslouchat na webu Rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a tentokrát je řeč o knižním titulu Piko od autorů Apoleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala. Piko v té audiopodobě otevírá téma českého pervitinu, a to skrze terénní reportáž a taky osobní svědectví. No a co je velkým úspěchem, tak vlastně v soutěži audiokniha roku 2025 Piko bodovalo jako druhé nejlepší mluvené slovo mimo kategorie. Jak už jsem zmiňovala, zbývá posledních 5 dní, ten deadline je 17. června. Ještě připomenu, že kniha samotná byla vlastně oceněna jakožto nejlepší dokumentární publikace roku 2023, a to na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě. Připomínám, v rámci právě tohoto velkého úspěchu, co se týče soutěže audiokniha roku 2025, tak jsme obnovili poslech tohoto knižního titulu v audiopodobě. No a vy to můžete poslouchat na webu wave.cz nebo koukněte do aplikace Můj rozhlas. Zpátky na Wave k muzice, to je taky audio obsah, tentokrát tedy formace Small Black, a nebo zamíříme i do Plzně za formací Aida de Young.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Před několika lety skončila domácí plzeňská kapela I Did The Young na třetím krásném místě v rámci hitparády neobjevených starter. V tom roce letošním už jí to se povedlo až vlastně na zlatou první příčku, protože zvítězili v checkingu Radia Wave, tedy exportním projektu. No a v příštím roce tak zamíří na největší evropský showcaseový festival Eurosonic v Holandsku. My teď každopádně na Waveu zamíříme ne tak daleko, ale zůstaneme hezky v Česku.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, zůstaneme hezky v Česku, co se týče výstavních prostor, protože mám pro vás dvě pozvánky na aktuálně probíhající výstavy. Ta první míří do Brněnské Moravské galerie, konkrétně tedy do budovy Umělecko-průmyslového muzea. Tady máte prostor k návštěvě až do konce prázdnin, do konce léta, konkrétně do 29. srpna. No a k vidění je zde výstava Doteky od Libě Rochové. Ta nikdy netvořila jen oblečení. Vytvářela příběhy, které se nosí na těle i v duši. No a i proto výstava Liběny Rochové není jen retrospektivou významné české módní návrhářky. Výstava v Moravské galerii představí dílo, které se v takto ucelené podobě objevuje vůbec poprvé, takže možná i tip na nějaké ty výlety v rámci letních prázdnin. Umělecko-průmyslové muzeum Brno do 29. srpna. No a teď přesun na sever, do severské liberecké galerie Lázně Liberec. Tady není tak dlouhý prostor pro návštěvu aktuální výstavy, máte čas do 5. července, no a k vidění je tady Západ země ze slunce, což je výstava Jiřího Černického. Takovou základní osou výstavy je rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých autor zkoumá, interpretuje, kontextualizuje témata reprezentující klíčové otázky, které formují spojitosti i protiklady současného světa. Pokud bych vám ráda doporučila návštěvu nějaké české galerie, tak je to právě galerie Lázně Liberec. Za mě osobně, pro mě prostorem, tím, jak na mě galerie působí, tak nejoblíbenější galerie, co se týče toho českého prostředí, a podle mě vždycky velmi dobrý tip na výlet. Liberec, galerie Lázně do 5. července.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturista.
3: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky.
4: Yeah.

0: trocha skočné Skandinávie, tohle byla hudebnice Sigrid se skladbou Mirror v sobotních 14 hodin 54 minut přesně. No a my máme dnes sobotu 13. června. 13. červen to je 164. den letošního roku, tedy podle gregoriánského kalendáře. No a svátek dnes slaví Antonín. Takže pokud některý z Antonínů poslouchá, zejména pak náš kolega na Vejvu Antonín Tesař, tak vám všem, včetně toho našeho, přeji krásné, příjemné jmeniny. Doufám, že máte velmi příjemnou sobotu. To počasí minimálně teď u nás v hlavním městě tomu jde hezky naproti nějakým těm možným oslavám. Tak já doufám, že máte ten prostor, kapacity, taky náladu k tomu je využít. A ať už třeba teď grillujete na zahradě a posloucháte u toho Radio Wave, nebo děláte cokoliv jiného, jedete třeba zpátky z výletu autem a posloucháte mě na dabu v rádiu, tak doufám, že vy všichni máte krásné a příjemné sobotní odpoledne. No a bude ještě o kousek příjemnější, protože vám k tomu pustím taky domácí pětičlenou kytarovku Island Mint, v minulých letech též výherní projekt našeho Checkingu, který se vypravil na festival Eurosonic v Holandsku. Teď už ale v jejich podání skladba s názvem Burnout Island Mint.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Hudebnice Doe Jacket nebo kanadská čtveřice Metric s trackem False Dichotomy, tak to byl hudební start a další hodinky vysílání u nás na Waveu, konkrétně v sobotu odpoledne 6 minutek po dnešní 15. hodině. No a od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová. My na Waveu budeme rovnou pokračovat k další hudební zastávce, která tentokrát bude ze světa rapu, a to ze světa domácího rapu, protože domácí grimeový a strašnický MC Smack One oslavil minulý týden 40. a k ním si teď nadělil taky nové eponymní album. Z něj si už za chviličku pustíme ukázku, ale když už jsme u toho rapového světa, co se týče domácího kontextu, tak vám zároveň připomenu, že my teď na Waveu nabízíme nově nejostřejší rapovou show Široko daleko. Ano, takto silný statement jsme si dovolili použít. Jmenuje se Excalibur a taky pokud pamatujete pravidelnou moderaci rapového pořadu Scéna s opakem disu, tak a měli jste rádi tenhle formát, tak myslím, že budete mít rádi i náš Excalibur, na který se teď exkluzivně můžete dívat i ve videopodobě. Zatím jsou tedy venku dvě epizody. Dorazil rapper Payne nebo taky člen kolektivu Acid Bass Club, tak pokud je rapová scéna domácího pole něco, co vás zajímá, určitě se vypravte na YouTube Radia Wave, kde se na naši novou rapovou show můžete kouknout. Teď už ale slibovaná ukázka z nové eponymní dlouhohrající desky. Tady je MC Smack One a jeho výprava do Beverly Hills.

0: Barbora Jakobsen je klinická psycholožka a taky psychoterapeutka. Narodila se a vystudovala v Česku, teď pracuje a svoje děti vychovává v Norsku. Jaké to je být rodičem ve společnosti, která děti už 50 let netrestá a kde za plačící děti rodiče nikdo nesoudí? Poslechněte si inspirativní rozhovor, který vznikl v rámci festivalu Svět knihy v Praze v rámci našich houpaček. Tady je z něj krátká ukázka.
1: Jsou situace, kdy se, na které se díváš jinak než tvůj norský manžel, právě s touhle jako naprosto zásadně odlišnou kulturní zkušeností?
2: Já bych možná začala tím, když říkáš kulturní zkušeností, protože podle mě to není úplně o kultuře, je to o násilí. Když si zažíváme v té společnosti hodně násilí, jsme necitliví k násilí, tak se potom propisuje i dál. A je potřeba to nějak zrealizovat.

0: Mám strach, co okolí na to. A zároveň můj manžel vedle mě stojí a je úplně v klidu. A v tu chvíli si uvědomuji, že on nemá tu zkušenost s tím, že by to dítě měl formovat, kontrolovat, že by měl zastavit jeho emoce, nebo že by ho měl trestat, ale pomůže mu projít nějak tou situací. Takže pro něj je to snazší než pro mě, ale je v tom vidět, že právě ty zkušenosti nás nějakým způsobem provází a ty teď budeme muset nějakým způsobem měnit.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
2: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Thank you.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme sobotu 13. června, před námi další várka kulturních tipů pro dnešní den, potažmo v některých případech i na celý tento víkend, protože třeba do Mariánských Lázní můžete dokonce až do 15. června zažít výpravu na Marienbad Film Festival. Pokud tento festival vůbec neznáte, tak je to mezinárodní filmový festival, který se zaměřuje na díla experimentální povahy, spíš okrajové podoby kinematografie, taky současný pohyblivý obraz a umělecké a náročnější filmy. Vytváří ale zároveň příležitost pro setkání nezávislých a experimentálních filmařek a filmařů, umělců, kteří využívají pohyblivý obraz, ale taky usiluje o zpřístupňování náročnějších filmů, a to celému širšímu publiku. Zároveň festival nabízí taky doprovodný program, co se týče nějaké muziky. Tentokrát dnes večer můžete zažít třeba koncert a taky projekce live videa v podání hudebníka Dne a taky S. Adama. Tak pokud chcete zažít jejich vystoupení, koukněte třeba na podrobnosti v rámci celého programu, můžete najít na marienbadfilmfestival.com, případně pak na facebookové události. Program až do pondělí 15. června. No a teď přesun do Prahy. Do Prahy se totiž můžete vypravit na už třetí část zahájení bienále ve věci umění pro ten letošní rok 2026. Publikum zavede tentokrát do ateliérového rezidenčního centra Tusculum, které v historickém areálu a parku Chytusyho nemocnice už od roku 2023 vlastně buduje takový kulturní, umělecký prostor a zároveň je to prostor platformy Petrohradská kolektiv. Už teď někdy kolem 4. odpolední proběhne veřejné slavnostní otevření projektu kolektivu Stony Tellers s názvem V zahradě. To je nově vznikající zeleninová zahrada, která je součástí právě venkovního areálu Tuscula. Vy si můžete na místě třeba zakoupit taky kolektivně připravené občerstvení a peníze potom půjdou na pomoc Ukrajině. No a odpoledne pak bude pokračovat taky čtením poezie Terasa Gembika s hudebním doprovodem hudebnice a DJky, producentky Zoji Michajlové, která pak na závěr dnešního dne nabídne taky DJ set. Takže třetí část zahájení bienále ve věci umění pro letošní rok a připomínám pražský prostor Tusculum.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Nestává se to příliš často, ale i u nás v playlistu se objevuje přiznaná němčina. Tohle byly Bruckner a Eli Price, teď na vlnách Radia Wave v sobotním odpolední. Pokud máte rádi německy mluvící muziku, tak snad vám dnes udělala radost. No a radost vám třeba může udělat i jeden tip, pokud si už teď začínáte připravovat takové podhoubí pro letní měsíce a různé typy, co se týče výletů, tak za mě osobně tedy výlet na Jesenicko spojený ještě s nějakou tou edukací je rozhodně go-to záležitost. No a vlastně ještě přednedávnem tam byly poničené chodníky, repliky hornických budov i závodiště sloužící k tradičním závodům v rýžování zlata. Tak tedy vypadal po předloňských povodních Zlatokopecký skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku. Jeho opravy teď ale míří do finále a to je ta pozitivní zpráva. Dokončit tady zbývá už jen páteřní přístupovou cestu, no a v červenci o letních prázdninách by tak měl být skanzen téměř 2 roky po záplavách kompletně obnovený. Pokud vůbec netušíte, co to je za prostor, tak vám rozhodně doporučuji návštěvu serveru irozhlas.cz. Zabrouzdejte do sekce Životní styl, kde se můžete podívat i na podrobnou fotogalerii, kde najdete právě snímky kompletního Zlatokopeckého skanzenu na Jesenicku, který teď aktuálně dokončuje opravy, tak třeba vás to taky naláká k tomu, ať víte, jakým způsobem budete trávit vlastně své letní měsíce. Jeden tip irozhlas.cz sekce Životní styl, tak se koukněte. My na Wave zpátky k muzice, to nám jde taky v tomto doporučování, protože před námi teď je jedna z novinek našeho playlistu, americká zpěvačka Tina Shea, která si vlastně po poslední desce dala 2 roky pauzu, ale teďka se konečně vrátila s novinkovým singlem Too Easy. Za mě osobně výtečná záležitost, pojďme se k ní rovnou vydat.

0: Energická domácí kytarovka, tohle jsou Chief Bromden s melodickým vokálem v čele Štěpána Pařízka, tohoto hudebníka. Leadership je ukázka z jejich poslední dlouhohrající desky Intense Logic. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu neměli prostor tuto desku slyšet, rozhodně doporučuji. Celkově stojí za vaši pozornost. No a za vaši pozornost doufám bude ustát i další položky u nás v playlistu. Budou tam patřit Nasty Cherry nebo Courtney Barnett a Kurt Weill, jejich společný track Over Everything. A to vše ještě před 16. hodinou odpolední.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Wake up and remind myself that I'm the fucking king. In the distance nobody can give me what I need. Steaming up when I'm in the car.

Za námi je hned dvojité zastavení na britské ostrovní scéně i co se týče zlomeného zvuku produkce. Tohle je Pelmistry, hudebník se skladbou Struggle for E na vlnách Rádia Wave. Ještě předtím ale výtečná junglová královna Nia Archives a Clips na společném tracku Maya Maya. Tak tolik britské ostrovy v sobotním odpolední na Waveu, 8 minutek po dnešní 16. hodině odpolední. No a společnými silami teď vykročíme vstříc prostoru, který nám bude asi o trošku blíž, protože před námi v Praze usazená slovenská hudebnice Katarzia, která teď přednedávnem vydala další dlouhohrající studiovou desku. Je to vlastně album, které nese název Pozvima neprýdem. Pokud budete mít pochuti poslech této desky, a já vám to rozhodně doporučuju, protože za mě osobně Katarzia opět vydala desku, která nemá chyb a která se řadí do té kompletní palety jejich desek, které prostě pokračují pořád ve stejné linii v úrovni kvality, takže za mě výtečné album, ale pokud chcete slyšet trošku víc dopodrobna, jak o něm sama povídá do detailu, tak se vypravte taky na YouTube Radia Wave, kde se můžete podívat na videorozhovor, který jsme nabídli, respektive ho moderovala má kolegyně Tereza Havlínková. Výtečný rozhovor, takže doporučuji, koukněte i s videem na YouTube Radia Wave a my si teď pustíme společně ukázku z nové desky Vařit, prát, šít a rodit.

0: sobotních 16 hodin, 18 minut k tomu. Tohle byl hudebník Dominik Fajk se skladbou Dancing in the Courthouse. No a my společně míříme za ukázkou z aktuální epizody našeho podcastu Nádech. Nepřijdu, jsem unavený nebo unavená. Pokud se v tom slyšíte, tak možná trošku zbystřete. Na sociálních sítích se totiž teď řeší, jestli si náhodou poslední dobou nenastavujeme až příliš hranic. Jak poznáme, že se hraničíme příliš? Kde a jak se učíme stavět mantinely? Jak je nastavovat vztahově a kudy vede linie mezi respektem vůči vlastním potřebám a péčí o naše vztahy. O tom se v novém nádechu baví kolegyně Lucie Zajda s párovým terapeutem Pavlem Ratajem. Před námi je teď krátká ukázka, celý díl klasicky na webu a taky ve všech aplikacích.
1: Žijeme v době, kdy mnoho lidí se víc cítí. Mnoho lidí je víc v kontaktu, co je jim nepříjemný. Mnoho lidí víc přemýšlí o svých hranicích, potřeb, limitů, co chtějí, co potřebujou. A já myslím, že tohle generace před náma tolik neměly. Proto to vypadá, že víc vlastně jakoby vyjednáváme a já nám všem přeju ve všech generacích, aby jsme, až tohle zvládneme, se mohli posunout naspátek k tomu, OK, jsou to nějaké moje hranice, ale pokud chci žít ve vztahu, tak i ty máš hranice. Hranice je o tom, že jak to mám

0: na jiný úrovni by bylo vlastně jako ne a přidaj k tomu důvod, protože třeba mají zkušenost, že chtějí být aspoň transparentní. Chtějí, aby vlastně jim bylo rozuměno. Pomáhá to jim, aby se vysvětlili sami sobě a nějak mají i pozitivní zkušenost, že to pomáhá tomu druhému, že ten druhý aspoň ví, ne, protože jsem dneska unavený. Ne, ale není to o tobě. Jsem dneska naprlej na šéfa. Jo, jako, takže k tomu můžou přidat nějakou úroveň. A pak je tam taky ještě jako, pak tam může samozřejmě jít do té úrovně, že já můžu dát ne, ale jsem hodně vztahovej na úrovni toho druhého člověka. To znamená ne, protože jsem naštvaný a je mi to líto. Jedna ze základních lidských potřeb pro blízký vztahy je dostupnost. To znamená, já potřebuji zažít dostupnost. OK, slyším, že to je o nějaký hranici, ale ukazuješ mi nějakou dostupnost, nebo že tě aspoň to zajímá, že mě neodmítneš jako ne a dej mi pokoj a už o tom se nebavme. Jak se o tom nebavme? Já jsem s tebou, je to pro mě důležitý. A já vlastně, když mi řekneš nebavme se o tom, tak já samozřejmě můžu to potlačit, ale to si vezme svoji daň. Třeba, že se budu muset oddálit.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Yeah. Pretty girl must up with the lies. Brown skin shorty when I'm outside. Sobotní půl pátá odpolední, čas jako dělený na další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát tedy přináším dvě pozvánky na aktuální divadelní představení, přičemž do brněnského Hadivadla se můžete vypravit vlastně už za chvilku, protože o 17:30 odpoledne nabídnou představení Vyhnání Gerty Schnirch. Uvidíte příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět, a je to vše je vlastně dramatizací velmi úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Vychází tedy z historických událostí nedílně spojených s minulostí města Brna, konkrétně zobrazuje takzvaný brněnský pochod smrti a osudy jeho konkrétní účastnice Gerty Schnirch, která pocházela z německo-české rodiny. Pokud nebudete mít dnes prostor o 17:30 na výpravu do brněnského Hadivadla, rozhodně vám doporučuji výpravu do městské knihovny a půjčte si tento knižní titul, já sama jsem ho četla v loňském roce a rozhodně můžu doporučit. Přesun do Prahy, na ostrov Štvanice, tady si o 6:30 večer můžete zajít na Ptačí sněm. Po světové premiéře, sérii vyprodaných pražských představení a taky ročním turné po Francii a Belgii se dobrodružství divadla Bratří Formanů vrací zpátky do České republiky. Tento alegorický příběh o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír, můžete vidět právě dnes o 6:30. Ostrov Štvanice, Praha a 6:30 Ptačí sněm.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
5: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
4: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
6: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
4: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.

pražská formace Dukla a jejich kluk jako já teď v sobotním odpoledni na rádiu Wave. No a my se společně na okamžik přesuneme na YouTube rádia Wave, protože to je právě to místo, kde zpětně můžete konzumovat náš hudební formát rádio Wave Studio Session. Za mě osobně můj asi nejoblíbenější formát, který na rádiu Wave nabízíme. Připomínám, že je to vlastně živé vystoupení několika skladeb domácích československých zejména hudebníků, kteří se zastaví do živého vysílání u nás v proskleném studiu, odehrají právě několik skladeb živě do vysílání, potom si o tom společně popovídáme. No a o nějakou dobu později potom nabídneme vlastně záznam tohoto vystoupení i s video podobou u nás na YouTube. No a mezi ty aktuální Radio Wave Studio Session, na které se teď aktuálně na našem YouTube můžete podívat, patří třeba slovenská hudebnice Mňaulau, což je má velká oblíbenkyně, vydala naprosto perfektní debutovou desku, takže rozhodně doporučuji kouknout na její studio session od nás tady z proskleného studia, ale rozhodně vám třeba taky doporučím domácí původem ostravskou kapelu Mořední, která představila aktuální tvorbu taky u nás v proskleném studiu a vy se můžete na videopodobu podívat u nás na YouTube. Doporučím taky domácí kytarovku Experimentátory Market, kteří vydali perfektní desku v loňském roce, na loňský podzim, vlastně po dlouhé pauze, po skoro 5 letech od vydání té desky předchozí. Jednak vám rozhodně doporučím kompletní desku k poslechu, ale jednak vám taky doporučím Radio Wave Studio Session, protože tahle formace je skutečně sehraná. Mohla bych pokračovat dlouho, běžte se přesvědčit sami. YouTube Radio Wave nabízí spoustu hudebních pokladů. No ale to i náš playlist a k jednomu takovému pokladu míříme už teď. Má velká oblíbenkyně americká hudebnice Blondshell a ukázka její aktuální tvorby Hard Has to Work So Hard.

0: Maggie, Kristýna a Kristýna, to byla trocha domácího postpunku. Bibione, tahle trojice, teď na vlnách Rádia Wave s ukázkou poslední tvorby No Friends, Just Customers. Když už jsem mluvila o Rádio Wave Studio Session v předchozím vstupu, tak můžu připomenout, že právě i domácí trio Bibione vystoupilo v rámci našich live sessions u nás ve studiu a vy si můžete ten výsledek najít na YouTube Rádia Wave. Další muzika před námi, 17. hodina už téměř též před námi. Do té doby společně stihneme třeba ještě výtečného Blood Orange a hudebnici Ty našej na společném tracku Tuesday Feeling, ačkoliv tedy dnes máme sobotu 13. června.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

na vlnách Radia Wave doznívá hudebnice Georgia Twin, která má ve velké oblibě, jak zvuk skladby Mov napovídá kapelu Nirvana, ze které určitě bezesporu čerpala při tvorbě této skladby, kterou jsme společně doposlouchali v sobotních 17 hodin 6 minut k tomu. Pokud jste Wave naladili až teď, tak vězte, že posloucháte odpolední víkendový on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Velmi upřímně doufám, že máte hezký a zejména volný víkend, že vůbec nic nemusíte, máte úsměv na tváři. No a minimálně tedy u nás v Praze aktuální počasí tomu jde hezky naproti, protože je velmi příjemně, ke mně osobně tohle počasí kolem 20 stupňů je úplně akorát a kdyby to takhle mohlo vydržet celé léto, tak si budu hodně notovat. My už teď ale společně zamíříme za další muzikou u nás v pravidelné rotaci, která vlastně patří mezi spíš novinkové tracky teď z poslední doby, protože se pouštíme za skotským hudebním duem a legendárním, už si dovolím dneska říct, Boards of Canada. Tohle je dvojka, která nabízí novou dlouhohrající desku, která vyšla pod jejich tradičně domovským labelem Warp Records. Je to deska, která vyšla 29. května letošního roku. Dohromady má hodinu a 11 minut, takže je to velký opus, ze kterého si teď pouštíme jednu z ochutnávek. Dohromady tedy 19 tracků na stopáži, tedy přes hodinu, jak už jsem zmiňovala. Pojďme si teď vychutnat trochu až vlastně mysteriózního zvuku v jejich podání Boards of Canada.

0: Učíme děti matematiku, ale neučíme je, jak žít dobrý život. Tak to říkají hosté Prokopa Pitharta v nové epizodě podcastu Podhoubí. Jsou to výtvarnice a lektorka Lucie Marková, která pracuje s dětmi v Novohradských horách, a také Petr Daniš, dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza. Poslechněte si záznam živého Podhoubí z festivalu Budějovický Majáles, a to buď na webu Rádia Wave, anebo taky tradičně ve všech podcastových aplikacích. My si teď spolu pustíme krátkou ukázku.
1: Já zkusím takovým příběhem začít. Jo. Já jsem jednou byl ve škole černošské malotřídce v Jižní Africe, někde v podstatě v lese něco jako chatrč, a to byla škola. Jo. Tam byla velká jedna místnost, taková ta stará zelená tabule obrovská, a tam bylo napsáno kroky ke zdravému tělu. Za prvé cvič, za druhé vypij aspoň litr vody denně, za třetí, já se to teď nepamatuju přesně, jo, ale jako něco v tom duchu. Za třetí měj příjemné myšlenky, za čtvrté pořád něco dělej rukama, za páté, jo, prostě, a fakt jako vlastně hluboký rady nakonec. Co mají lidi, jak se vůbec dělá to, že jsme spokojenýma lidma a že žijem spokojený život a že dokážem být zdravý, jako nejenom fyzicky, ale i psychicky. Přesunu se do Česka. Já mám ten dojem, že se honíme někdy za cíly, které jsou takový jako kvantifikovaný a vlastně už hrozně podrobný.

0: Y'all know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna go stay around her. Call me Cash Clay. Domácí hudebnice Aneta Charitonová, a.k.a. Anet X, nebo teď taky hudebník Don Toliver se skladbou Body. To vše, muzika čerstvě za námi v sobotním odpoledni na Radio Wave. No a co je naopak před námi, tak to jsou letní měsíce a rozhodně celá paleta letních eventů, které můžete navštívit právě v rámci léta a zejména pak po boku Radia Wave. Budeme moc rádi, pokud se vypravíte na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde si 9. července můžete zajít na naše čelisti živě, které budeme natáčet přímo na místě. Radio Wave ale nebude chybět třeba ani na festivalu Colors of Ostrava. Už 17. července večer se tam ukážou naše buchty live, a to v aule Gong. Zapojíme se ale třeba i do letní podcastové scény, kterou můžete najít v Trojském pivovaru v Praze. Můžete si přijít poslechnout třeba naši cestovatelskou Kasablanku, herní podcast Quest a nebo pak následně v srpnu třeba taky podcast Chudáčky. Můžu zmínit i naprosto tradiční letní filmovou školu v Uherském Hradišti, kde bude program Českého rozhlasu mezi 24. a 30. červencem. My za Radio Wave nabídneme třeba Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty nebo Casablanku. Opět to bude velmi bohaté a velmi různorodé. No a pokud si chcete tato data někam zapsat, tak si je můžete taky přečíst hned na úvodní stránce našeho webu wave.cz, tak to je to jednoduché. No a my teď zpátky k nějaké té muzice, ještě předtím, než se pro dnešní sobotu 13. června společně rozloučíme. To je Lo před námi, anebo taky chicagská písničkářka, hudebnice Taša.
1: Pot, o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Sobota 13.6. 17 hodin 39 minut k tomu v tento okamžik a před námi je poslední várka kulturních typů na dnešní večerní čas. Jako první společně zamíříme do Ostravy na Hlučín, na Hlučínské jezero neboli na Štěrkovnu, kde už teď od 17. odpolední započal festival jednodenní letní, v úvozovkách letní, spíš ještě jarní festival Štěrk 2026. Úvody při západu slunce bude znít fresh rap a elektrobeaty. Kromě toho bude na místě taky mini skate park, second hand a jídlo od oblíbených místních bister. Vystoupí Nobody Listen, Luca Brasi, Danzhun, Isami Mario, Louds One nebo Ercebecky. Ostrava, Hlučínské jezero, start už započal. Praha Vila Štvanice, tady si od 9. můžete zajít na Vilu Live, tedy na živý koncert v rámci sekce koncertní. Henin Henin vystoupí barokní koňské zařechtání nesoucí se moderní třídou, tak to doslova psáno v anotaci. Jeho čelistí je klávesnice z 90. let ozdobená mandolínou, hřívou viola a dechem basklarinetu, takže pokud je to zvuková paleta, která lahodí vašim uším, Villa Life, Henin Henin, 9. večerní, Pražská Štvanice. Fórum Karlín, větší to prostor, tady se můžete vypravit od 8. večerní a vystoupí Joost Klein, tedy nizozemský hudebník, rapper, zpěvák a taky bývalý youtuber. Teď se především prezentuje jako hiphopový umělec, jeho písně a vystoupení často zahrnují vlivy elektronické hudby, jako je třeba drum and bass, hardstyle anebo gebr. Fórum Karlín, 8. večerní. A na závěr ještě jedna pozvánka na Prahu na Malostranskou besedu. Tady si můžete zajít od 8. večerní a vystoupí domácí kapela Nostra. To je pražská formace, která kombinuje takový psychedelický progressive rock. Můžete se těšit na různé polyrytmy, synťáky a taky melodické bicí, možná trošku grunge a postpunku. No a na místě vystoupí taky David Pomahač s triem, hudebním triem jakožto doprovodem. Takže David Pomahač trio a Nostra dnes v 8 hodin večer v pražském prostoru Malostranská beseda.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. We'll be right back.

0: Čeští kovbojové, tohle jsou Broncos Bridge a skladba I Feel Fine, tak já doufám, že takové pocity budete mít i po zbytek tohoto víkendu, rozhodně po zbytek dnešního sobotního dne. 18. hodina už klepe na dveře a to znamená taky aktuální epizodu podcastu Psycho, ve kterém se tentokrát budeme věnovat luxmaxingu. V 19. hodin nabídneme aktuální epizodu našich buchet, tentokrát to bude o básních Francii a taky čtvercovém náměstí. No a 22. hodina večerní, tu ještě vypíchnu z našeho dnešního programu. Ta bude jako každou sobotu patřit našemu podcastu Pod, ve kterém pro vás budou takzvaně ready na značkách Kája Vladyka a Eliška Soukupová. Máte se na co těšit, určitě poslouchejte Radio Wave i po zbytek dnešního dne. No a pak vlastně ten další člověk, který v tom následujícím dni, tedy zítra v neděli 14. června hned z rána dorazí do studia, tak to budu zase já. Jsem tady hned od 8. Tak se do té doby mějte moc hezky.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
5: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
6: Ahoj.
7: Ahoj, Kájo.
6: Víš, co je psycho?
7: Hele, Kájo, co je psycho?
6: Že samečkové se vždycky čepej hřily, ale dneska se tomu říká Lux Maxing.
7: Jo, možná to pro vás, možná je to pro vás teďkon překvapující prohlášení, že teda něco jako, víš co, většinou, když člověk se nějak jako vylepšuje svůj vzhled, tak to máme spjatý jako s ženami a s femininitou a když se o sebe chlap moc stará, tak vlastně se mu posmíváme.
6: To jsem si teď vzpomněla, dřív existoval ten pojem metrosexuál, že?
7: No, jasně,
6: to už se vůbec
7: jasně
6: nepoužívá.
7: To je pravda, vidíš to.
6: Jo, že o Jiřím Kornovi se říkalo, že je metrosexuál.
7: O Beckhamovi se říkalo, jasně, že je metrosexuál.
6: A teď to je jenom ten chlap se o sebe stará, hezky se oblíká.
7: No.
6: Ale je to metrosexuál. Ne, jako, vždycky jsem nechápala, co to metro tam znamená, ale a s kým sexuálem už vůbec ne.
7: Jasně. Hele, no, ale dneska si teda budeme vykládat o luxmaxerech, úplně ne, trochu.
6: Trochu. Spíš jako toho fenoménu luxmaxingu. Takže teďkon jako v poslední době se to hodně rozjelo, je to hodně jako vidět v médiích. Vznikly docela, Bytíř o tom udělal svojí můpy. Tady naše kolegyně z Hotspotu taky vlastně o tom točili díl, taky o luxmaxingu.
7: A vždycky s trochu jako jiným spinem. Vždycky o tom mluvili vlastně z trochu jiného pohledu. V jednom případě je o tom, že vlastně to dost souvisí s nějakou jako pravicovou radikalizací. V druhém případě, že to souvisí prostě s klasickou jako nenávistí vůči ženám, že jo? S takovou jako mizantropií.
6: Taky a právě jako i hledání nových partnerů, že, nebo partnerek, jak to mají vlastně, to tam nějaký popisoval Mikíř, ale i celou vlastně tu ideologii optimalizace.
7: Jasně, ano, ideologie optimalizace, to je hezký, no.
6: No.
7: Tak my to asi zkusíme vzít za trochu jako jiný konec. Určitě je to něco, co si zaslouží nějaký jako mravní odsouzení. To stoprocentně. Víš, protože je to věc, která prostě jako lidem ubližuje, nebo může ublížit posledku.
6: Ono to je zase. Na začátku to není tak strašný, když se to vezme. Jak jsem zase vlítla do té králičí nory luxmaxingu a redditových fór, a to jsem se dostala jenom na ten reddit, jako dál jsem se jako nechtěla hrabat, protože taky na to nemám žaludek úplně. Ale co jsem se tam, jako k čemu jsem se tam dostala, že jo, tak vlastně ono to začalo jako nevinně, jo, a ono jako mě to docela zaujalo, že je to nějaká sebepéče, jo, péče o plech, o to, aby si dobře jedl, aby si cvičil. A to je jenom ten soft maxing.
7: Okay.
6: Pak je hard maxing. A to je, že se třeba třískáš kladivem do ksichtu.
7: Takže jako měkký drogy, tvrdý drogy, že to má ten jako progres.
6: Jo, okay, no okay, a tam okay, pak okay. Jako jede, že ty tvrdý drogy v tom hard maxingu, jo. Takže
7: steroidy. Přímo jako souvislost.
6: Fine, jo. Steroidy, teď se jedou nějaký peptidy. Různě rozpouštěče tuku, to si mi řekl krásně v kavárně, že to je ředidlo určitě. Já bych se tomu nedivila.
7: Hele, počkej, ale možná jsme to ještě měli našim posluchačům trochu přiblížit, protože ne všichni jsou prostě, že jo, někde na sítích prostě denodenně a sledujou tam nějaký jako šílený trendy. Co to vlastně je, jak se to přiblížit, o co se jedná?
6: Hele, je to o tom, že se ten člověk zlepšuje. Jsou to kluci, mladí kluci a v té jemné formě.
7: Jako zlepšuje v matice?
6: No, I wish.
7: Blbej for real.
6: I wish, jo. No, to je ten problém. No, oni umí, ale podle mě umí dobře toho s váhou, víš.
7: Okay.
6: Ne, ale v té jemnější formě, která si myslím, že není až tak toxická, je o to, že kluk přijde na fórum a řekne si, jo, jako já mám to akné, jsem takový hubenej, asi bych se chtěl za sebou něco dělat, abych se líbil těm holkám. Blbý je, že se tomu pak může zvrhnout a jo, jasně, přesně, skincare, nech si udělat hezký účes, choď cvičit, dobře jes. Za mě žádný problém.
7: Jasně.
6: Ale jak to tady bývá, tak se to zvrhne. A zvrhává se to do podoby, že buď opravdu, že se fakt klepou prý opravdu kladivama do obličeje, že aby měli jako výraznější lícní kosti, aby měli jako hodně takovou tu jako ostrý hrany.
7: Jakože když mají nateklý.
6: No a že mi tam vycházejí z nějaký hypotézy toho, že když tu kost trošku jako naštípneš nebo něco, tak ona se jako zacelí a je silnější, jo, což nevím, neuvěřoval jsem to, ale přijde mi to jako blbost.
7: Au.
6: A Pak jsou tam různý typy, pak jedu ve steroidech, že jo, samozřejmě testosteron, steroidy a podobné blbosti. A nebo mám ještě tam jeden typ a ten je teda jako taky dobrý.
7: Jasně.
6: To jsou prodlužovači nohou. To jsem se pro sebe takhle pojmenovala. A to jsou zase kluci, kteří si nechají opravdu udělat tu operaci, že si nechávají prodloužit ty nohy. Propagujou to, mají o tom třeba celý ty kanály.
7: Počkej, jak prodloužit, jakože...
6: Jakože ti rozsekají prostě holeně. Dej ti tam šrouby a rok to trvá, než to začne srůstat. A to je ještě nejhorší na tom je, že jako tyhle ty operace byly třeba pro lidi, kteří mají třeba jednu končetinu kratší, a aby se to dorovnalo. A mluvíme o 2 centimetrech. Ale oni třeba chtějí jako 9 centimetrů je asi max. Blbý je, že se ta operace nemusí vždycky dobře povést, že to nemusí dobře srůst, může ten člověk skončit na vozejčku.
7: Takže to risk zdravotní.
6: Neskutečně, ale oni to propagují, jako že je to něco super. Jo, nebo tam právě zase ten klavikulár, což je teda jeden z těch nejznámějších Lux Maxerů a je kolem něj největší pověk, i kvůli tomu, že se opravdu chová jako, jak to říct, slušně, jako ovád, tak... Tak ten prostě si tam jako na streamech do sebe píchá jako různé látky a třeba nějaký svůj holce dával jako botox píchal, jo? A není prosím žádný lékař, žádný zdravotník nebo jaký specialista. Takže ještě jako on tam opravdu dává jako docela špatný příklad, jak já dost nebezpečný věci, jo.
7: Jasně.
6: Jo, a nejhorší na tom je tomu klukově 20. Takhle i z toho psychologického pohledu, co bych tam hledala, tak jednak kromě toho, že to často podle mě přitahuje docela lidi, kteří můžou mít nějaký obsedantní kompulzivní sklony.
7: Jasně.
6: Jo, obsedantní kompulzivní porucha.
7: Spíš nějaké jako poruchy osobnosti.
6: No, taky, ale jako, že je tam ta rigidita, jo. Okay. Jo, je to až jako taky nezdravý naplňování té rutiny za každou cenu. Že vlastně, pak vlastně, oni to vlastně breče, že nemají ty holky a nemají ty kamarády, ale vlastně pro ně bejt v tom rankingu těch Lux Maxerů vysoko je víc než cokoliv jinýho.
7: Já ti nevím, já tam teda jako vidím především jako ten narcismus, který je tam naprosto jako zjevný v tomhle stavu.
6: No jasný.
7: A ono jako, když se na to podíváš prostě psychologicky na tohle téma nebo na tuhle oblast, tak je na místě, bavili jsme se o tom to vlastně rozlišit na dvě věci, na dvě roviny, jo. Za A, prostě jaký lidi se tomu věnujou s největší pravděpodobností, jo, jsou to lidi, kteří mají asi jako zvýšený nějaký temný rysy, zvýšený narcismus s největší pravděpodobností.
6: Určitě.
7: Pak další rovina, že jo, technologická, jestli to vůbec jako dostane k lidem, to jsou, že jo, technologický giganti, který u nich vždycky zapomínáme na jejich odpovědnost, takže nezapomeňme, ano, jsou odpovědní, to je další rozměr. A ten třetí rozměr, že ono to vlastně jako nasedá na něco, co jako lidi znají a vlastně může být i svým způsobem vlastně jako pochopitelný a v uvozovkách přirozený. Jo? Teď dám hodně velký uvozovky, samozřejmě není v pohodě, co když si člověk chce vypadat větší, tak se nechat přelámat kosti, to fakt je jako blbej nápad. Jo?
6: No ale jde o to, že když pak prostě, jako já si to představuju, že ještě když to beru, že to hodně sleduju přesně ty mladý kluci a jako já vím, jako, že třeba v pubertě je prostě člověk a je to normálně, to v tom vývojovém období ty adolescence je normální, že člověk posedlí svým vzhledem, protože to k tomu prostě patří. Jo. Ten vzhled je nějaká jeho identita. Blbý je, když se tam se vlastně setká s někým takovým, teď mu to ten feed přesně, zase mu to krmí. A ten člověk, který vlastně nemá žádný ty zkušenosti a řekne si, jo, tak to je teda asi něco, co potřebuju, tak jako v 18 v lepším případě, jako si bude někde po černém trhu začne schánět steroidy, jo? Jo,
7: nebo... Ono to vlastně jako dává největší smysl, že pro tebe je vzhled nejdůležitější právě v tomhle věku. No, jako čím jsi starší, tak prostě tvůj vzhled se mění prostě s věkem a už tu svoji jako identitu, ať chceš nebo nechceš, tak prostě musíš stavět jako na svých zkušenostech, já nevím, na nějakých svých prostě hodnotách a tak dále, na něčem, na čem člověk vlastně už jako pracoval v průběhu života. Zatímco, když jsi jako na začátku toho běhu, tak jako dává smysl, že to je vlastně v ten okamžik.
6: Jo, a hlavně tak jako i ty adolescenky, že tak prostě ten vzhled je důležitý, jaký máš styl, jak se oblíkáš, jestli zapadáš do trendu nebo nezapadáš do trendu, protože ti to tvoří opravdu nějakou tu identitu, ale i tu tvoji sociální bublinu a skupinu. Jestli
7: se ti někdo mohl vysmívat nebo nemohl, jak
6: no, prostě. No jasně. A jako mě tam opravdu jako ta první myšlenka, jo, že když jsem viděla ten softmaxing, že jo, tak to vlastně říkám, že to je normální péče o sebe, jako tak to dělám já, jo. Nějak se snažím hejbat, nějak se snažím jako slušně jíst, používám sluneční krém proti sluníčku, abych neměla rakovinu, a to je, jako mi přijde fajn a nevím, co je na tom špatně. Jo, jako mě tam právě přijde zajímavý, teda, že ty kluci všichni, ty luxmaxeři, že vypadají úplně stejně všichni. Jo, i jak ty instagramové modelky, ty holky, které už si hledají, tak mají ty podobné rysy, a to je ty kondaní tím, jako jak jsou plastické operace a tak. Ale když nad tím vlastně přemýšlím, že jo, já když jsem si hledám partnera, nebo jsem si našla partnera, tak, ale tak je pro mě důležitý, že u toho člověka vidím, že se třeba o sebe stará. Mm-hmm. Protože pro mě to je taky známka toho, že jednak opravdu se o sebe stará, jo, třeba nebude úplný prase, jo, to je taky důležitý, ale ne, ale že to, že se o sebe stará, je třeba pro mě jako hrozně důležitá jako věc jasně, u toho jasně. partnera, protože mi to jednak značí i nějakou jako vyspělost, i to, aha. že se třeba zajímá o to, jako aby, jasně, vzhled není všechno, ale jako, co si budem, šaty dělají člověka.
7: Jasně.
6: A je to jako nějak pro mě taky jako důležitý, že jo? Mm-hmm.
7: Ale ona je otázka, jestli se spíš jako nevracíme k tomu, co tady svým způsobem bylo vždycky a co je vlastně svým způsobem jako hodně přirozený. Mm. Jo, protože když se na to podíváš z pohledu, já nevím, biologa nebo člověka, který se zaobírá evolucí, tak a podíváš se prostě na ostatní živočišní druhy, tak ve většině případů tam jako jo, jako když se podíváš na samečky, samičky, tak tam jako vždycky najdeš ty samečky, že teda s těma je něco jako jinak, že nějakým způsobem dochází k tomu, jako bychom řekli luxmaxingu, jo. Uh-huh. To je prostě klasický příklad, vezmi si prostě páva, tak paví pera má ten jako sameček a teď jak se to vysvětluje, proč to tak je, že teda oni jsou mu vlastně úplně na prd, jo. Oni ho jako vlastně zdržujou, kdyby na něj přiletěl nějaký, já nevím, dravec, tak ho jako může s nás sežrat a tak dále. A to znamená, že tyhle ty jako paví pera si může dovolit jenom ten jako největší boreček a podle toho si pak můžou ty samičky jako vybírat, s kým teda jako chtějí mít ty pávata. Jo. A takže to je zatím jako ta logika toho. A takhle vlastně, když se podíváš na jednotlivý živočišný druhy, tak vlastně jako často kdy najdeš, že jsou různě jako pestrobarevně zbarvený, spíš právě jako ty samci těch druhů, nežli u samiček, ty většinou bývají nějaký jako nenápadný, aby se dobře schovali, aby nebyly. A jak se to vysvětluje, že tam máš zatím vlastně ten, jo, jako jsou dvě takové věci, které ti to můžou ovlivňovat. Jedna je, kolik péče dává to, který pohlaví do mláďat. No, takže jako, jo, ten prostě, kdo se stará, tak vlastně tomu jde o tu kvalitu v tom partnerovi, jo. Potom je tam jako ta druhá věc, když teda ty se nestaráš, tak vlastně můžeš mít víc potomků z více do partnery, jo. A na tom je to postavený, že třeba takhle vysvětlujeme, proč většina savců třeba má uspořádání, jo, že tam máš třeba jako velký rozdíly mezi těma jednotlivýma pohlavíma. Jo. Jo, když si vezmeš, já nevím, jo, jako jsou od sebe jako velmi dobře rozlišitelný, třeba jako gorilý samec a gorilý samice nebo jeleni, jo, tak tam je to taky jako dobře rozlišitelný. Ale třeba už u takových ptáků často kdy bývají jako navzájem si dost podobný a vlastně třeba ty druhy, který žijou víc v nějakém jako monogamním svazku, tak jsou si třeba podobnější. Jo.
6: No to je taky jako docela zajímavý. Zase právě k těm luxmaxerům. Že?
7: No.
6: Jo, tak je to přesně tady taky. A je to zase jak ten Patrick Bateman. Jo. Je to tam prostě zase nějaká otázka statusu. Mm-hmm. A tam to je taky, že oni mají takovou specifickou jako nemonogamii, kdy oni třeba vyžadují, když mají tu jednu partnerku, tak tam samozřejmě musí být věrná.
7: Jasně.
6: Ale oni si můžou jako dělat, co chcou, že jo. Tam to můžou si dělat opravdu, co chtějí, nemusí se ohlížet doprava, doleva.
7: No, ono jako vlastně veškerá jako manosféra, že jo, ona si jako hraje s těma, nebo berou si ty jako vlastně pojmy z řekněme, evoluční psychologie nebo z evoluční biologie a ne úplně dobře jim rozumějí, protože ono jako člověk není úplně klasický savec. Mm-hmm. Jo, my nejsme prostě jeleni, nejsme, já nevím, hroši, nejsme gorily. To, co vyjadřuje vlastně člověka jako nejcharakterističtější uspořádání, tak je takzvaná sériová monogamie. Mm-hmm. Jo, my jsme vlastně jako daleko víc podobní ptákům než ostatním savcům.
6: Takže jsme skoro dinosauři.
7: Takže pozor, takže jako ty jako řekněme, strategie samčí a samičí jsou jak v mužích, tak v ženách vlastně jako zastoupený. Jo. Proto prostě i ženy se zkrášlujou a vlastně tím využívají jako samčí strategii pohlavní. Jo. A zároveň i muže se jako mají tendenci si vybírat prostě svoje partnerky, protože i muži vlastně jako investují výrazně víc do svých potomků, než třeba jako, jo, jako poslední savci. A potom je zajímavý, já jsem taky jako teď přednedávnem koukal na různý

0: na různý lidi na YouTube, který točí právě videa, které jsou jako vzdělávací de facto. A zaujal mě jeden kluk, který má asi nějaký background v historii a vždycky jako dělá jako příměry v různých historických er k třeba k současným generacím. Jo. A tam bylo třeba zajímavý, on právě jako s těma heightmaxerama, jo, prostě, že teda, abys vypadal vysoký a tak dále. Tak říká, hele, člověče, tohle to tady vlastně bylo vždycky. Jo. Když se prostě podíváš na středověkou Evropu, tak tam jsou všichni ty rytíři hrozně posedlí, prostě, jak je kdo vysoký. Jo. Mm-hmm. Že vždycky, jako když někde začíná nějaký prostě příběh o nějakým hrdinovi, tak se první zmíní, jestli byl velký nebo nebyl. Jo. Že ve prostě středověkém Japonsku, jo, tak tam ty samurajové, tak ty byli tím úplně taky posedlí. Oni jsou tam, že jo, ještě o kousek menší, ty Japonci nebo vždycky jako byli, ale prostě zase ten, kdo z nich byl nejvyšší, tak to byl jako ten jako největší borec. Jo. A zrovna tohleto, jo, ten jako výška, že si ji takhle jako všímáme, dává poměrně dost smysl. Mm-hmm. Jo, jako máme tendenci, já nevím, třeba víme o tom, že když bude někdo vyšší, tak bude mít větší pravděpodobnost, že bude zvolený různě jako v politických volbách a tak dále. Jo, jako dominance sociální a fyzická, spojujeme to dohromady a spojujeme to s výškou. Jo. A zároveň to spojujeme s, jako s maskulinitou, s něčím, co je jako zajímavý u mužů.
1: Jo, jako já teda zase musím říct, že třeba co mám zkušenost, když jsem se třeba někdy potkal, jsem jich třeba chodila s klukama, který třeba byl i menší než já, a já mám 1,68 m, takže já jsem hobit. A je pravda, že ty kluci byli strašně fakt jako insecure, jo, že pro ně to bylo jako hrozně, jako že si byli fakt jako hodně nejistý.
0: Jo, a teď jako proč je to vlastně, asi jako proč je to pro nás zajímavý, jako pro lidi, nebo proč se to vůbec takhle vyvinulo? Tak tam je asi druhý nápad, jo, že neexistuje jenom jako vybírání si partnera z druhého pohlaví, jo, že teda není to jenom o tom, prostě s kým teda chceš ty děti mít, nebo ty jako potomky mít. Ale ještě existuje takzvaný výběr vnitropohlavní, jo, teď co se tím chce říct, je, no jo, jako funguje to dobře u těch savců, prostě tam je ten jeden, který teda má ten svůj harem a zažene ty ostatní. Jo, takže ten, který je schopný zahnat ty ostatní, tak ten potom má ty potomky a ty teda budou taky jako větší a silnější a tak dále, protože jsou po něm. Takže takhle se vysvětluje třeba, proč je pro nás zajímavá výška u mužů. A ona skutečně, to vypadá, že velmi úzce souvisí, nebo je to jako nejjednodušší vodítko k nějakému úspěchu ve fyzickém souboji, v nějaké jako fyzické konfrontaci. Jo, my jsme to třeba viděli s kamarádama, když jsme studovali MMA zápasníky. Tak jo, ty můžeš říct, jo, člověk je vysoký, já nevím, nebude moc osvalený, tak přece nebude silnější než někdo, kdo bude malej a svalnatý. No jo, ale tam ty kluci, kteří jako jeli jako vlastně stejnou nějakou rutinu, jo, že trénovali na tu samou věc, tak tam, jo, a my jsme u nich teda, že měřili jsme samozřejmě jejich nějaký jako výšku a tak dále, váhu a podobně, a taky jsme měřili třeba jejich sílu, jo, třeba stisk ruky. Ale to bylo tak neuvěřitelně dobře korelovaný u nich, výška se stiskem ruky. Jo. Takže fakt jako bylo znát, že prostě ty se na tu výšku opravdu fakt jako můžeš docela dobře spolehnout, jako na dobrou známku toho, že tenhle ten člověk asi jako je schopný ty ostatní přeprat.
1: No jasně. No tak klavikulár by ti poradil, jak hajtmaxovat. Po baráku, jo. Protože, že oni mají ty různý vycpávky do bot a tyhle ty blbosti, ale když si sundáš boty, že jo.
0: Jasně.
1: Takže si máš třeba dát krabici někde jako ke stěně, víš, a trošku se na ní stoupnou opřít se, jo, aby si byl trošku vyšší, jo.
0: Jasně.
1: A mě to fakt jako úplně pobavilo, jo. Takže mě to vlastně to, já jsem si jako říkala, ty je to furt jenom jako o hrozném fejkování všeho. To je bizar.
0: Hele, ale to fejkování je na tom to nejdůležitější. No. A vypadá to, že zrovna fejkování nějakého jako vzhledu nebo něčeho, co je prostě zajímavý pro ty ostatní, je opravdu pro nás velmi charakteristický. Na čem je to třeba vidět dobře, je hloubka hlasu.
1: Jo.
0: Jo,
1: to dělají taky. Taky to dělají.
0: Ale ono to jako svým způsobem dává smysl. Ale zase ono jako vlastně existuje takový jako přírodní height maxing, nebo příroda za nás udělala height maxing. V případě mužů. Jo. Když si vezmeš, tak co se výšky týče, tak je spousta žen, který je vyšší než celá řada mužů. Jo, jako muži jsou v průměru vyšší než ženy. Ale vlastně, kdyby ses to jako vynesla jako
1: tak to
0: třeba
1: zase tak.
0: Do dvou takových jako obláčků, který jako vyjadřují výšku jako mužů a výšku žen, tak ty obláčky jsou takový jako CCA, že se protnou, jo. Ale ten jeden bude o kousek vejš. Co se týče hloubky hlasu, tak ty dva obláčky jsou výrazně, opravdu je jenom

0: trošku níž. Na schvál. Jednak je to pro mě nějaký grounding, ale druhé vím, že toho člověka to i víc jako zaujme.
1: Jasně. Ale jo, vezmi si, je to něco, podle čeho jako jsme schopni...
0: Jak dělám voice maxing.
1: Voice maxing, no. Ale tenhle ten voice maxing už se fakt jako stal prostě v průběhu evoluce člověka, protože jako muži nejsou o tolik vyšší než ženy, aby měli o tolik hlubší hlas.
0: Víš, kdo tohle dělal? Ta ženská, co měla ten Teranos, jestli si to pamatuješ, tu kauzu.
1: To je pravda.
0: Tak ona vlastně furt mluvila tím hrozně jako hlubokým hlasem.
1: No,
0: a bylo to úplně trapný. A pak vlastně někdy nahrál, kde tak nemluví. Ona se furt stylizovala do toho Steve'a Jobse, že jo, nějakým způsobem. A ta dělala brutální voice maxing. Tak jsem si na to úplně vzpomněla. A jako, ale ono to je jako opravdu, že i třeba na těch jako manažerských vyšších pozicích, jako ve chvíli, kdy ta ženská prostě mluví vysokým hlasem, tak nemá ten respekt, jo, jakože i třeba, já když jsem to zkoumal, víš, policajt.
1: Já myslím, že nějak Margaret Thatcher ještě učili nějak právě mluvit, aby nemluvila jako tak vysoko, aby...
0: No. Ale i třeba, jako jak já to zkoumal třeba u těch policajtů nějaký tyhle ty věci, tak je tam právě problém, že jo, ten gender, jako jo, že on je to jako v České republice, fakt těch ženských je tam málo, na těch vedoucích pozicích jako skoro nikdo, ale že... Asi i ten hlas, jo, prostě, když tam prostě nalítneš na ty chlapy, jako někde se kyrbou v hospodě a já když tam, jako mám vysoký hlas, takže já kdybych tam prostě začala řvát, no tak mají ze mě akorát jako srandu. Takže já si i myslím, že třeba, to je jako moje osobní hypotéza, jsem nad tím jako přemýšlela, já si myslím, že právě spoustu žen třeba, jako když se právě vozve, jo, nebo něco, nemá ten respekt kvůli tomu vysokému hlasu a to prostě s kým nic neuděláš.
1: Jasně.
0: A to je jenom jo.
1: Ono to opravdu vypadá, že tohle je něco, co je jako velmi hluboce zažraný. Jo, jeden kamarád, taky na něm bylo vtipný. Existuje takový řekněme pozorování, jo, když se díváš na lidi, co mají tendence studovat, takže to nějakým způsobem s nima vlastně souvisí. A tohle je jeden kluk z Holandska, z Nizozemí, a tam jsou většinou ty kluci poměrně vysoký. Jo, on je fakt vysoký i na toho Holanděna. A studuje to, která jako výška ovlivňuje naše jako chování vzájemný. A ten to třeba studoval tím způsobem, že se vždycky někde našel nějaký zúžený prostor a koukal se, kdo dá komu přednost jako v průchodu tím prostorem. Jo. A fakt mu vycházelo, že prostě když byla nižší, tak s větší pravděpodobností se dala přednost tomu vyššímu. Jo.
0: Ne, ale jako když se zase k tomu vrátíme, tak třeba právě ty kluci, to je taky, že jako se snaží mluvit takým tím jako chraplavým, takovým hlasem, jo, na tebe. A ty holky mají z toho samozřejmě srandu, jo, protože je to mega trapný. Ale evidentně jako je pod to nějaká jako teorie, nebo jako nějakým způsobem
1: trochu,
0: to souvisí.
1: Trochu blbě uchopená, ale ten základ jako je poměrně dobře probádaný a dává do smysl. A tak je tak na místě říct, jo, oni si vlastně jako berou něco, co může vycházet z nějaký jako reální vědy, jo, co se nějak reálně zkoumá, ale je to natolik vykloubený, jo, že to vlastně nedává smysl.
0: A to už
1: vlastně
0: jsme řešili nějaká, nevím, jsme to řešili už tady, nebo jsme to řešili spolu v hospodě, že? Jordan Peterson nebo ty lidi, jo, který říkají jako vlastně docela objektivní pravdy. Typu, je dobrý chodit cvičit. Ano, je dobrý chodit cvičit, jasně. Ale pak to spatlají tak dohromady, že z toho udělají jako úplnou blbost. Ale mi to vlastně přijde takový, vlastně oni se považují i za nějakou, jako ty luxmaxeři, když se zase k tomu jako vrátíme, že vlastně nějakou blackpill komunitu, což je teda jako taková komunita, jakože hodně nihilistická, jo, jako jo. Hodně jako vychází z ničeho. Obávám se, že ho zase nepochopili, ale OK. Pochybuju, že by ho přečetli, ale OK.
1: Je přirozený si vzít takhle z nějakých autorit to, co se ti hodí, že jo?
0: Jasně, ne, jasně.
1: Nejsou první, kdo to dělá.
0: No jasně. A jako hodně takový jako nihilistický směr, že vlastně jako opravdu tady nemá jako už nic význam, nic nemá smysl, že jo. My jsme, jo, mají tam jako hodně věří takový, hodně v biologický determinismus, jo, že to randění je prostě otázka genetiky, výšky, vzhledu, proto oni mají to na mě taky párkrát vyskočilo, že si přeměřujou, jak mají daleko od sebe oči a tohle, a mě to přišlo úplně jak...
1: To je právě důležitý říct, oni si berou jenom jako malou část, oni si můžou vzít něco z vědy, ale berou si fakt jenom hrozně malou část, protože pak je spousta věcí, které to berou ještě, jo,
0: no a ještě oni jsou vlastně hrozně smutní, oni jako jedou v hrozném taky fatalismu, jo? Že oni mají jako pocit, že jsou prostě odsouzený k tomu, že budou navždycky sami, že jsou celoživotnímu neúspěchu. A mě to vlastně připomíná, že oni se jako luxmaxujou, že vlastně opravdu třeba ten kluk nabere, jako mu zmizne to akna, že si třeba zajde k doktorovi, ale je to něco jako, když člověk hubne. a řekne si, že chce mít určitou váhu. A tyhle tu váhu si dostaneš. Ale protože nepracuješ s tou svojí hlavou a vlastně jsi vlastně nejistý, máš třeba nějakou jako kiosnou dysforii, něco takového, tak on je fakt nešťastný, protože má ještě pocit, že tak teda takhle vypadám, ty holky po mně furt nejdou. Jo, a jenom jako se propadly do hlubší a hlubší deprese.
1: Jasně,
0: a jako zase to přesně jsou zase ty králičí nory sociálních sítí, kde je to prostě takhle horší a horší.
2: Domácí úkol.
1: No. Kájo, pojďme se přesunout k domácímu úkolu. Jaký máme dneska domácí úkol?
0: Tak, já jsem si řekla, že uděláme self-care maxing.
1: Self-care maxing?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, já bych dal, jak jsme se domluvali, mi přijde jako zajímavější, jako self-care maxing, dobrý.
0: Aha.
1: Ale jako to prostě...
0: No,
1: já jsem inner beauty
0: maxing. No, to jsem myslela, jako, jo, takže jo, inner beauty, jo, tak jinak. Tak domácí úkol, jo?
1: Ano.
0: Inner beauty maxing.
1: Ale co tě máme na mysli? My jsme o tom tak jako uvažovali, že dobře, dá se nějak, jako člověk se může, já nevím, nalíčit, aby vypadal víc, já nevím, mužsky, žensky, jakkoliv, prostě víc cvičit a tak dále. Jo, to je ten jako lux maxing toho zevnějšku. Mm. Ale jak by vypadal ten jako beauty maxing jako toho vnitřku, prostě toho tý vaší osobnosti, nebo jo, jako, jak by to mohlo vypadat? První, co mě napadlo, je, že si člověk dá doma hromadu knih, aby vypadal se štělejší.
0: To jsi totální performativ mail, jako.
1: No, teď jo, ale o to jde, že jo, ten jako lux maxing je přece, to není o tom, že ty takhle vypadáš, ale že vypadáš líp, než ve skutečnosti vypadáš.
0: Jo, tak já bych šla na nějaký, tak já bych šla na nějakou jogu hrozně a taky kurzy mindfulness, víš, jakože,
1: okay.
0: Ale vůbec bych to nedělala. Ale jenom bych se tvářila, že tam hrozně jsem.
1: Dobře, takže nějaký jako, jo, ok, někde nějaký, aby to bylo poznat.
0: No,
1: nějaký,
0: tak hlavně jako, bych to vyfotila, že jo. Že
1: doma máš tu jogamatku.
0: Jo, že mám doma jogamatku a pak takový ty sedací, jo, a pak houby. Já bych to, že jako hrozně medituju a jako hrozně dělám jogu, takže bych tam měla tu jogamatku, měla bych tam ty voný tyčinky a nějaký takový ty sedací polštářky.
1: No. A třeba nějaký jako podobizny nějakých jako morálních vůdců, třeba Gandhiho někde jako.
0: Něco takového, takže to bych asi mohla, no.
1: Jasně, okay.
0: No jako něco, já nevím, no, tyjo, co tak by ještě mohlo fejkově obohacovat, a ne houby, tai chi. Já si vzpomínám vždycky na pána z tajči pána.
1: Takže by se naučila pár jako tajči.
0: Jo, a dělala bych jako jo, nebo čajový rituály, víš, něco takového.
1: Ale tajči pán je fakt jako hustý, že?
0: Jo, tajči pán každý den tam stojí, no.
1: Máme před prací jednoho pána, chodí tam cvičit, je mu asi kolik, jo, aspoň tak 100. No. Ale je fakt jako výborný, opravdu jako je znán, že jak to dělá asi dlouho, tak se tím udržuje fyzičku,
0: jo,
1: a kondičku.
0: Jo, ale on tam jde opravdu každý den, jako teda, když jdu z noční, tak opravdu...
1: To je sensei, to je fakt jako...
0: A opravdu je tam od 8 do 11 vždycky.
1: Ten to asi jenom neluxmaxuje si tak jako trochu.
0: Ne, ale já teda opravdu bych chtěla jako takhle jako performativně teda se inner beauty maxovat, tak bych dělala... Jako, no hlavně, aby to vypadalo dobře na fotkách, že jo. Musí to být dobrý ten Instagram. Mm-hmm. Jo, něco.
1: Ne, co by... Impro kurzy, abys prostě byla schopná
0: jo. Improvizovat. Jo, jako improvizace, no, něco takového. Abych pak mohla dobře zpívat karaoke, který fakt taky nám zpívá. Něco takového. No. Ale jo, jako je to, jako vlastně, když to shrneme, tak je to, vždycky to tady bylo, vždycky to tady bude. Jenom to má zase jako trochu jiný název. Blbý je, že se to vlastně spojuje pak jako vlastně s dost jako negativníma a nebezpečnýma věcma. A jakoby je vlastně, ono, já si myslím, že ten protipol jsou přesně ty beauty influenceři, který je v podstatě to samý. Akorát, že jako jasně, že...
1: Akorát, že k tomu nemají tu prostě nějakou fanatizující politiku a podobný věc. Takže to můžeme zahrnout takovým jako messagem, že nemaxujte, krásný jste dost, běžte mezi lidi.
0: To už je taková Halina Pavlovská.
1: Wow, teď jsem dal prostě jako maxing. Jako
0: to je Halina Pavlovská maxing. Tak tím se s vámi loučí.
1: Tím se s vámi loučíme Pavel a Kája a náš podcast Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.
3: Poslouchej na wave.cz,

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Go get 'em.

0: jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem. Pořadu, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mě a pejska ještě dvojice, což nás trochu překvapilo, ale je to fajn. Přišla Michaela Prachařová a Flory Müller. Nebo něco takového.
4: Přesně.
3: Jsou to kamarádky. A
4: přikivují, takže to není slyšet. Ale přikivují, tak abychom si na začátek rozlišili ty hlasy, ono stejně podle mě to za chvíli hned všichni zapomenete, ale můžete si teď v hlavě udělat takové mentální propojení, takovou mentální mapku, kdo jak mluví, tak nás se Zuzkou už znáte. A teď tedy musíte, děvčata, vy promluvit každá, aby se to propojilo lidem ten hlas s tím jménem. Takže Michaelo, řekni něco.
5: Tak ahoj, tady Míša, zdravím všechny.
4: Krásný,
3: Míša,
4: krása, profi.
3: Rozvacátky. A teď Flory.
6: Dobrý den, tak když slyšíte přízvuk, tak to jsem já.
3: Jo, a tak to se bude dobře rozlišovat. A jenom upozorňuji, to není žádná kulturní apropriace, to není srandovní přízvuk nahraný, ale to je opravdu žena z Francie.
4: Ano.
3: A z jaké jsi části Francie?
6: A blízko Lucemburska a Německa.
3: Jo.
6: Lutrinsko se jmenuje.
3: Lutrinska. A já se pokusím nenapodovat francouzský přízvuk, což je moje oblíbená aktivita. Le flis do tramvaje, ale nebudu to dělat, protože je to trapný.
4: Je to trapný, ale jakaj mandle a lupes je.
3: Tak. Bonjour.
4: Zuzko, naseď si rádiovku.
3: Já jsem totiž sledovala asi dvě série Emily v Paříži, nebo jak se to jmenuje. To je otřesný seriál, ale bylo to fascinující.
4: A to říkají všichni, kdo se na to dívají, tak vždycky řeknou ten disclaimer.
3: Pustit.
4: No to je otřesný, ale jo. Musíš se na to dívat. No.
3: Hlavní představitelka otřesná, otřesná etika, otřesný scénář, ale nedalo se opravdu opustit obrazovku. Dívala ses na to?
5: Je zajímavý, že všichni jakoby říkají, že je to otřesný, ale i přesto to sledujou.
3: No právě. To je jako když podle mě, nevím, jako by ti chutnali nějaký chipsy, že víš, že prostě po nich zemřeš, ale nemůžeš toho nechat.
4: Jakože to obsahuje nějaký prvek masochismu, ti přijde teda dívat se na Emily v Paříži. Ale teď je podle mě nějaká další sezóna, ne? Není? Já nevím.
3: Jo, to já už to nesleduju.
4: Já jsem sledovala jen tu první, ale pak ještě jsem viděla, že obecně teda ta francouzská kinematografie ke mně moc neproniká, jenom skrz streamovací platformy a tam jí moc není, ale viděla jsem něco, co bylo o nějakým takzvaně dobrý zloděj, nebo já nevím, něco takového, a jmenoval se to Lupin, nebo tak nějak.
3: Jo,
4: a to
3: bylo
4: taky ale francouzský.
6: Ano.
3: To je ale docela slavný film, ne?
4: Mm-hmm. No slavný, byl to na streamovací platformě, Zuzko.
3: Je to docela slavný.
4: Jakože, já myslím, že ty narážíš na nějaký jako předobraz toho, na co tohle už byla takzvaně aluze, jak říká Stanislav Zajíček, a slovo aluze znamená něco jako odkaz, nebo aspoň doufám. Jo. Kdyby se to chtěli, jako taková reference.
3: Reference.
4: Kdyby se to chtěli použít někdy v jazyce, slovo aluze, tak je to jako reference na něco.
3: A já poslední francouzský film, co jsem viděla, tak jsem se dívala na nějakého starého Louis Define. A to opravdu teda zestárlo docela. Ty vtipy by už teď asi nebyly ani povolené.
4: No, jo, to bylo už jako politicky nekorektní.
3: No, byly tam,
4: sranda.
3: Že si třeba dá do sazí obličej a pak je kolem toho humor, bylo to takové dost teda složité s těmi vtipy. Nicméně, my jako obvykle si přečteme e-mail, který napsala Michaela a ona tam zmínila tu Flory, ale já jsem si toho nevšimla. Takže čtu.
4: A Michaela se hlásí, no tak jak prstičkem. To bylo s tím e-mailem?
5: Hlásím se o slovo. Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že co se týká té francouzské kinematografie, tak já úplně miluju film v originále Tetua se to jmenuje. A
3: Tetua?
5: Nevím, jestli můžu říct český název.
3: Můžeš?
5: Drž hubu.
4: Tak je to,
3: drž pusu, je to název,
4: takzvaně je to název.
3: Pusu,
4: je to název.
5: S Depardiem a s Jeanem Renault, tak to je za mě úplně nejlepší francouzská komedie.
3: A to je stará, nebo můžu používat slovo stará?
5: To je starší, no.
3: Starší
5: je,
3: film. Mě teda stará. Zaujalo, Depardie je taky zajímavý člověk.
4: A on
3: který,
4: ještě žije, on někde v Rusku žil.
3: No a teďka byl, on má nějakou českou přítelkyni nebo moravskou a byl na oslavě 90 nebo 95 nebo kolik bylo Jiřce Bohdalové, tak on byl na oslavě Jiřiny Bohdalové. Jsou frendíci.
4: Ale jemu je taky už docela
3: hodně,
4: dost asi, ne?
3: Jasně, no. Ne tolik jako Jiřině, ale byl, takže se tady promítá i do našeho kraje.
4: Počkej, takže Gérard Depardieu byl na oslavě
3: Jiřiny
4: Bohdalky, jo. Jakože, a oni jsou nějaký pen friends. Nebo jakože si...
3: Asi si píšou prostě od základky, já nevím. Chtěla bych být u těch rozhovorů mezi Gérardem
4: a
3: Jiřinou.
4: Mě by právě zajímalo, co si oni spolu jako
3: já
4: píšou
3: nevím.
4: Třeba.
3: Třeba a tak jakým, vaření třeba.
4: A v jakým jazyce taky?
3: Nevím, Flory, nevíš o tom, nemáš nějaký insight?
6: A nemám, bohužel nemám.
3: Škoda,
6: ale
3: škoda.
6: Můžu říct, že Depardieu už není oblíbený herec ve Francii.
3: Jo, tam je to i on je taky politicky komplikovaný, že? Kontroverzní člověk. Jo. No, nicméně, Michaela nám napsala e-mail, ten úvod asi nebudu číst, nebo jo?
4: A čí to celý, Zuzko, ať tak posluchačstvo dobře. Právě
3: jsou
4: je v obraze.
3: Zdravím, slash ahoj Ivanko a Zuzko, v pořádku. Poslouchám váš skvělý podcast, taky v pořádku, už od počátku věku a hlásím se jako další host do pořadí. Budete-li mít zájem, krásný konjunktiv. Mm-hmm. A pak je tam smajlík, takovej ten ležatej.
4: Co to je, Zuzko, konjunktiv?
3: Podmiňovací způsob.
4: Jo?
3: Jo?
4: Tak krásný, ty jsi chytrá.
3: Stejně jako Ransdorf. Tak, pak je tam takový ten ležící smajlík, je tam to očičko, nosík a roztlevená pusa.
4: Mm-hmm.
3: Něco o mně. No. Jmenuji se Michaela, tak to už víme. Jsem vysokomická rodačka a píšu básně. Tak postupně budeme komentovat jednotlivé položky toho e-mailu.
4: Vysoké mýto, to si pamatuju, není to, ne, to je Bidžov. Mně to přišlo, že to je ve vyjmenovaných slovech, ale mýto je s tvrdým, takže to je taky podle mě, ne? Není to ve vyjmenovaných slovech?
5: To určitě ne.
4: Tak mýtit tam je asi, ne?
3: Jo, tam bude mýtit a mýtné je taky s tvrdým.
4: Tak. Takže vysoké mýto s tvrdým. Všim, jako i vysoké, i mýto. Tam odsud pocházíš.
5: Ano.
4: A tam i žiješ?
5: Ano.
3: A co tam je? Co je tam pozoruhodného nebo no, sympatického na vysokém mýtě?
5: No, tak co se třeba o vysokém mýtě hodně ví, tak se tam vyrábí ve velkém autobusy.
4: Jo,
3: to se neví. Hodně,
4: to se neví.
3: Nevím.
4: U nás se Zuzkou se to neví.
3: Takže a autobusy celé nebo jenom ta karoserie?
5: Celé.
3: Celé, takže i součástky.
4: Jenom půlka autobusu se vyrábí jenom předky.
3: Ale může být, to nevíš, jenom čumáky tak, třeba.
4: Takže tam se vyrábí celé v celku autobusy.
3: A tam je na to nějaká fabrika.
5: Ano, přesně tak.
3: A to znamená víceméně všichni z vysokého mýta pracují v té fabrice?
5: Dá se to tak říct, jako velná většina města tam pracuje. No.
3: Ty znáš někoho, kdo pracuje v té fabrice?
5: No, dost lidí tam znám. Já jsem tam pracovala taky na recepci.
3: Fakt?
4: Aha, na recepci.
3: A to je zajímavé. A jaký to bylo pracovat na recepci v takové fabrice?
5: Bylo...
4: A chodí tam někdo vůbec na návštěvy na tu recepci? To není jako na recepci v hotelu, tam si chodí lidi třeba dělat check-in, půjčovat klíče, ale na recepci ve fabrice na autobusy, tam taky chodí lidi?
5: Tam taky chodí lidi a docela jako i víc, než by člověk čekal.
3: No
5: sice teda jako ne pro klíče, ale oni tam třeba jako jezdí obchodní partneři z Francie, z Německa
3: z
5: a tak dále. Tak to bylo zase fajn, že jsem...
4: Gérard Depardieu přijede koupit autobus.
5: Ten tam bohužel nebyl, no. Ani Jean Reno.
3: Belmondo. Já jsem měla ráda Belmondo.
5: Jo, já taky, no. A no, takže jako ty jazyky člověk využije i tam, jo, že ku podivu jako nemusíte pracovat na recepci v Praze, abyste jako si pokeceli francouzsky, anglicky.
3: Jo,
5: tak.
3: Takže to jsi tam takže... využila.
5: Ano.
3: Jo.
4: Takže první, co...
3: Že má pelmíša a jdem.
4: Jo. Přesně. Takže...
5: Bien sûr.
4: Takže teď máme teda první indici, vysoké mýto a že se tam vyrábí celé autobusy, abychom byli přesní. A nějaká teda další zajímavost o vysokém mýtě, nebo nemusí to být ani zajímavost, ale fakt?
5: Máme prý údajně největší čtvercové náměstí.
4: Jako kde? V Čechách nebo na světě?
5: V Čechách.
3: A přemysl... I na Moravě.
5: No, prý jo. Mm-hmm,
3: i ve Slezsku.
5: Přemese o tom teda s Českými Budějovicemi. Mm-hmm. Jo, ale u nich se k tomu počítá podloubí, ale my
3: podloubí
5: nemáme.
3: Podloubí se nepočítá, to není žádná plocha pravá.
5: No, tak tím pádem jsme největší my.
3: Jo,
5: bez
3: podloubí.
4: Takže největší čtvercové náměstí.
3: A to bez musí, podloubí.
4: A to je úplně přesný čtverec, to nemůže být obdél. Přesně to lícuje na centimetry.
5: Ano. Mm-hmm.
3: Tam můžete hrát tenis. Ale tenis je obdélník, že? No. Tenisový kurt, no tak nic.
4: Jasně, to je jedno. Ale,
3: a člověče, nezlob se obří.
4: Mně přijde, že jestli těch čtvercových náměstí není málo, jestli ta konkurence není malá, že by byly třeba jenom dvě ta náměstí, to vaše a v Budějovicích, nebo jich je jako nějaké větší množství. Že obdélník je poměrně pro náměstí takový typičtější tvar, že? Nebo ovál, elipsa. Čtverců moc není, tak nejste sami.
3: Lichoběžník.
4: Trojuhelník. Kolik vás je?
5: Je to možný, já jsem to úplně takhle do detailu nekoumala, jo, ale asi nás moc není.
4: Tak, ale vy jste velký teda.
5: Ano, ano.
4: A jak velký?
5: Tak to vám neřeknu takhle.
3: A tak to rámcově.
4: Dejme tomu, když si to představíme, tak je to třeba větší než hřiště na fotbal, no to není, fotbalový hřiště je dost velký, to máte asi menší, ne?
5: To máme menší, no. To jo.
4: Dobře, takže taková zajímavost, že tedy jste první nebo druzí, nebo někde v čele, ve velikosti čtvercových náměstí, kterých ale zřejmě není.
3: V České republice.
4: No, v České republice, tak to je pěkná zajímavost.
3: A je tam kašna na tom náměstí?
5: Je, určitě.
3: A Morový sloup?
5: Taky.
3: Taky, v pořádku.
5: Kostel uprostřed, pěkně.
3: Jo, tak to je v pořádku, to je správné náměstí, jak má být.
4: Galanterie?
5: Ta tam bývala v uličce u náměstí, už ji bohužel oni zrušili, což je škoda.
3: No, zlaté časy galanterie.
4: To jde smykem.
3: A ať zapojíme Flory. Flory, máte ve Francii fenomén galanterie, víš, co jsou galanterie?
6: Nepřesně.
3: Tak je to obchod, kde se prodávají nitě, jehly, suché zipy,
4: knoflíky.
3: Gumky, no, knoflíky.
6: Tak určitě máme, máte. Ale nevím, jak se to řekne francouzsky.
3: Jo.
6: Řečeno.
5: Galanterie.
4: Ono to slovo o samo o sobě galanterie je tak francouzsky, že to není právě.
3: To je jako patisserie, nebo něco.
4: By to bylo žalanterie. Žalanterie.
3: A tam by se, ale tam se i prodávají barety často, takže to je podle mě mega francouzský vibe.
4: No, úplně bagety, všechno.
3: Takže v pořádku, že i ve Francii teda něco jako galanterie existuje. A teď co se týče těch básní. Básně píšeš teda jenom ty, Michálo, nebo i ty, Flory, píšeš něco si takový básničky?
6: Ne, básně nepíšu.
3: Tak to je věc, Michále. Tak jestli bys řekla něco o těch básních, ty jsi nám přinesla i nějaké dva svazky, jak tě to vlastně napadlo psát básně, jak to probíhá, jak to funguje, jestli to píšeš na papír a tak dále, i ty praktikálie.
5: No tak já jsem začala psát cca ve 13 letech, takzvaně do šuplíčku, pak jako jsem to i hodně vyhazovala, protože že jo, puberta a tak, takže...
3: Jako že to bylo trapný, ty texty, nebo ti to přišlo?
5: No už se mi třeba nelíbily, už to ve mně nerezonovalo, pak jsme se i párkrát stěhovali, takže prostě něco šlo do kopru a tak. Pak
4: no ale vlastně... jak to vypadá ten proces? To jsi třeba tenkrát v těch 13 to psala do nějakého notýsku, nebo do sešitku, nebo jak jsi to psala, propisovačkou, nebo plnicím pérem?
3: Pentelkou. Pentelkou bys to blbě psalo.
4: To nevím, co je, to je taková ta tuška.
3: Tuška s tím tenkým hrotem, jak to vycvakáváš.
4: Jako mikrotuška?
3: No, pentelka se tomu. My tomu říkáme pentelka.
4: Já tomu říkám mikrotuška.
3: No, tak čím jsi to psala?
5: No, tak psala jsem si do notýsku, do takové té kroužkové vazby.
4: Abych to mohla rovnou vytrhávat.
5: Ano, přesně tak. A psala jsem asi obyčejnou propiskou, anebo takovým tím školním perem.
4: Ne bombičkovým teda, ale jako tomu se říkalo u nás taky čínské pero, protože to bylo jako něco mezi propiskou a perem, podle mě. Tak tím jsi to psala.
3: A pamatuju si třeba, nechci úplně obsahy těch básní, protože pravděpodobně byly teda pubertální a intimní, ale třeba názvy? Měla jsi názvy nebo píšeš bez názvu básně?
5: Jak kdy? Někdy s názvy, někdy bez názvu, ale třeba vím, že jako... jsem měla báseň napsanou teda v učebnici. Já jsem někdy psala ve škole i do učebnic, obyčejnou tuškou teda.
3: Aby se to dalo vymazat, takže
5: no,
3: good girl.
5: Pro jistotu.
3: Aby se to nezničilo.
5: A tak jedna báseň se třeba jmenovala Vítr. Jo,
4: vítr.
5: Ale...
4: ten je fajn.
3: A že je Vítr, to zpívá i Lucka Vondráčková.
5: No, no.
3: Takže o takových i přírodninách. Přírodních jevech.
5: Dá se to taky tak možná.
3: Chumelenice nebo bouřka nebo co.
5: Bouři jsem tam taky měla někde určitě.
4: To musí být takový ty jako
3: Emily Brntová.
4: Rezonující jako
5: bouře,
4: přírodní
5: hormony,
4: jevy.
5: Puberta, že jo, tak sobě opět pasuje podle mě.
4: Ale tak bezvětří taky třeba by mohlo být.
5: Víš, a to jsem tam možná taky někde měla.
3: Takže všechny meteorologické jevy.
5: Ano.
3: Vánice.
4: Tak slunce v duši. No ale kde se to přehouplo teda z toho, že to byl jenom nějaký tvůj jako koníček, do toho, že jsi získala tu odvahu a řekla jsi, půjdu s tím ven, budu to číst ostatním lidem, nebo dokonce vydám nějakou sbírku.
5: No já nevím, jestli se to dá nazývat úplně odvaha, ale prostě jsem začala jako posílat někdy kolem 20 ty básně do různých literárních časopisů a v jednom se to chytlo, tak tam je otiskli pár prvních jako básní a pak už se to rozjelo.
4: Jo, takže se jako takhle otrkala postupně.
5: Tak
4: a třeba tam, kde ti to neotiskli, tak to už ti nic potom nikdy zpětně nenapsali, třeba jakoby, no toto je hrůza, to teda otiskovat nebudeme, anebo ti napsali i nějakou konstruktivní zpětnou vazbu třeba... Toto udělejte, pak otiskneme.
5: Ne, to ani ne. Většinou to bylo buď to první, anebo se třeba neozvali vůbec.
3: Jo, možná to mají pořád ve spamíku, to nevíme.
5: No, jako takový...
4: Jako Eminem tu tvoji pozvánku na koncert do Prahy.
5: Jo. Jo, jakože třeba tohle se nám úplně nelíbí, to není náš jako vkus, ale třeba mě napsal, ale zkuste ten a ten časopis. Jo. Mě třeba jako dali jiný doporučení.
3: Jo, takže se k tomu. A když dostala postupně. A když byla ta dobrá zpětná vazba, že ti to přijali, pamatuješ si ještě, co ti napsali?
5: Tak to mi ten editor tehdy napsal, že to je dobrý, že to není taková ta poezie typu láska páska. A že to by mohla jako otisknout.
3: Tak to je pěkný. Ty se úplně usmíváš, když mluvíš. To sněla radost.
5: No, tak určitě.
3: Jo, tak to je hezký.
4: No a teď možná nám to laikům, co nepíšeme básně, vysvětlit. Ty si říkáš, že třeba ta tvoje poezie není ten typ láska páska, takže taková laická
3: boj, ahoj.
4: Představa právě básnění je to, že se to rýmuje, že tam je nějaký jednoduchý rým, že to končí slovíčkem třeba, nevím, pecka a za to hned dáš
3: kecka,
4: a tak. Tak ale to asi není ten typ básní, jaký píšeš ty. Tak vysvětli nám trochu tu strukturu, tu básňovitost, v čem to spočívá.
5: Ono vlastně ta poezie je často braná tak, že se musí rýmovat, že musí mít nějaká pravidla, ale já tím vlastně, že jsem byla hodně ovlivněná Bukovským a Kerouakem, který jsem v pubertě hodně četla, tak ti vlastně...
3: To všichni podle mě, no.
5: No.
4: Nás to moc netrendilo teda na střední. My jsme četli Kunderu hodně.
5: Toho jsem taky četla. Jo. No, ale tihle ti dva u mě teda trendili nejvíc a vlastně oni taky nepsali takzvaně ty rýmovací básně a mně se to líbilo, že to prostě nebylo tak typický a mělo to zároveň hloubku a duši. A i v tom vlastně byla ta poezie, že to bylo ze života, že to bylo syrový.
3: Drsný takový.
5: No.
3: A Flory, ty přikivuješ, ty jsi taky v pubertě četla, doufám, Kerouaka, a nebo co jsi četla?
6: V pubertě, tak už, myslíš na škole?
3: Na škole nebo i mimo školu.
6: Co jsme měli.
3: Během puberty, tak.
4: Jako co tam trendovalo, že já vím, že ještě za nás bylo moderní Richard Brautigan v Melounovém cukru.
3: Jo.
4: A to když si četl, tak chodil si s tím po chodbě, tak nebo tak
3: performativně,
4: ano, performativní četba v Melounovém cukru.
3: To byla jedna
4: cukru.
3: Z věcí, ano. A pak ještě Sartre.
4: Tak toho jsme nečetli teda Sartre.
3: Tak co jsi četla ty ve Francii?
6: A myslím si, že Sartre jsem taky nečetla, že umluvám se. Ale básně jsem moc nečetla v té době, spíš teďka s Míšou, díky.
3: Ale i prózu nějakou, jestli...
6: A jinak spíš romány, anebo nějakou... něco o vědě.
4: To bylo asi takový, že jsi to četla, jako, že opravdu tě to bavilo, že tam nebylo tolik té performativnosti. Že třeba my jsme četli hodně třeba Boris Vian.
3: Jo, to tak.
4: Tak, ale že to obsahovalo to, že sice mě to jako trochu zajímalo, ale byl trochu v tom i ten prvek té performativnosti, aby mě ostatní viděli, že já nejsem žádná guma, ale čtu toto.
3: A já jsem taky s tím chodila do čajovny a tam jsem četla Václava Havla.
4: Já jsem četla samozřejmě v tu dobu i Harryho Pottera třeba.
3: Tajně.
4: Samozřejmě. No to ne právě tajně, to tenkrát jsme jako četli i veřejně, ale nebylo to tak, že bys to tolik ukazoval jako
3: cool.
4: Třeba Brautigana.
3: Jo.
4: To jako ne.
3: A nějaká jména?
6: Teď, tak samozřejmě jsem taky četla Harryho Pottera, ale nevím ten název v češtině, ani v angličtině asi.
5: Kámen mudrců?
4: Myslíš nějakou úplně jinou asi knihu, vy?
3: Jo, o, tak nevadí. Ale četla si, ale ne performativně, evidentně.
4: Tak to v Čechách se četlo performativně.
3: Žejovně, každopádně. Já se ještě vracím zpět k našemu mailu od Míši. A ta píše dál. Nebo ještě chceš něco, Ivanko, k těm básním?
4: No mě ještě zajímá k těm básním teda. Takže ty jsi říkala, že ty vyznáváš tu rozvolněnost, svobodu, zároveň, že by to mělo být nějaké syrové a ze života. No ale tak jak probíhá ten proces té básně? Jako zase, když tam nemáš vůbec žádné mantinely, tak přesně Zuzka by mohla napsat báseň třeba Čoudy z Boudy, vítáme vás v pořadu.
3: A jestli je to báseň?
4: Jo, a teď by to pojmenovala třeba prostě, nevím, Trýznění. Je to báseň nebo to není báseň?
5: Za mě jako by mohla být.
3: Jo?
5: Proč ne?
3: No, ale byla by to dobrá báseň.
4: Ne.
5: To už je otázka, jo. Tam hodně třeba říkám, že hodně záleží na vkusu toho člověka, jak to s tím uměním a s poezí má, co se mu prostě líbí, jo.
3: Jo, mohla by si to najít své čtenáře.
5: Mohlo.
3: Jo. No a jak ty poznáš, že je konec té básně? Protože já bych byla ve stresu z toho, že nepoznám ten konec té básně.
5: No, mě to vždycky prostě nějak napadne a musím to hnedka napsat, protože...
3: Že máš to pnutí, jo, že musíš to ze sebe dostat.
4: Přesně najede tak. To.
5: Přesně tak. A jako teda zajímavý je, že většinou mě to přepadá jako... V koupelně.
4: Tam na záchodě, že řekneš.
5: No tam taky.
4: Jo.
5: No tam záchodě.
3: Až to přepadne opravdu jako vrah, tě to přepadne ta báseň.
5: No
3: že
5: fakt
3: to,
5: jo.
3: Že to takhle bouchne.
5: Jo. Prostě fakt jako by to přijde tak nějak
3: Monstrum.
5: Samo.
4: Takže to není, že ty bys si řekla třeba tak dneska mám takovou náladu, že přesně třeba napíšu něco o Vánku a začneš jako chvějivé lístečky, nevím, ne, ty prostě třeba sedíš na záchodě a najednou tě to přepadne, vůbec nevíš, o čem to bude a musíš to napsat.
5: No. A teď je třeba prostě taková situace, že když jste na tom záchodě nebo v té koupelně, jo, tak tam jako většinou si ten notýsek s tou tuškou ani mobil moc neberu. Mobil teda jo, když mám puštěný vás někdy. Jo.
4: Že na záchodku s námi třeba
5: ne, v koupelně.
4: No tak mě by to nevadilo.
3: Všude.
4: No. Mně přijde záchodek sympatická místnostka.
5: No,
4: tam máš
5: i když
4: klid.
5: Já to většinou, jestli to třeba nechám puštěný i v té koupelně a slyším to pak až na ten záchod. Jo, takže
4: dobře.
5: Vlastně.
3: Dobře. Tak to jsou detaily. Ale přepadne tě to třeba, když si dejme tomu, asi ty seš někdy na velké straně, tak jak postupuješ dál? Tak on ne s tím, s tou defekací, ale jako jdeš si jako dokakáš a pak si jdeš pro papír, nebo
5: no
3: já nevím.
5: To
3: nebo...
5: je právě to ono, že jako většinou to během chviličky člověk pak zapomene, že jo?
3: Aha. Takže jo,
5: já, se
3: to
5: snažím, já se snažím si ten verš, co mě napadl, prostě furt opakovat dokola, dokud se nedostanu k tušce a k papíru nebo k mobilu.
4: Abych to rychle tam zapsala.
5: Abych to tam rychle napsala. Mm-hmm. Občas se stane, že fakt jako nějaký slovo vypadne a už to je zase úplně jinak, no, ale...
3: To se stane.
5: Stane
3: asi,
5: se, no.
3: Jo.
4: A tam rovnou tě to napadne jenom ten verš, nebo tam už tě napadne i jako celá ta báseň, že nebo pak musíš počkat zase druhý den, až půjdeš do koupelny, že tě napadne druhý verš a takhle se ta báseň skládá po dnech, nebo celou jí takzvaně vyplivneš.
5: Po dnech většinou ne, to se mi stává málo kdy. Většinou je to právě tak, že napíšu ten první verš a pak ty ostatní přicházejí hnedka na to. Mm-hmm. Jo,
4: nějakým způsobem. Celý to rovnou vypadne celý
5: no.
4: Teda.
3: Jo. A máš pak nějaké básně, které se ti třeba přestanou líbit a vyhodíš je, nebo pak přijímáš všechno do těch sbírek?
5: Já teda po sobě svoje básně většinou nečtu.
4: Mm-hmm. Jo. Jo vůbec, ty to prostě vyhodíš a hotovo.
5: Tak nějak, jo. Aha. Jako dost málo kdy, jenom třeba fakt, když po mně editor chtěl ještě, abych si to jako prošla, co tam třeba jako... že tam předělali nějaký slovo nebo něco, tak maximálně to, co jako musím, ale jinak to po sobě nečtu a zásadně jako básně nikdy neupravuju, protože prostě chci, aby se zachovali tu svoji autenticitu, tak jak vyšly, tak prostě zrovna měly bejt a tím
3: jako,
5: to hasne.
3: Že třeba nějaká mucha zatavená v jantaru. Takže to tak zůstane tak, jak to je. To je krásný obraz,
4: krásný
3: že?
4: Obraz.
3: Podle mě to by byl dobrý název básnické sbírky Mucha zatavená v jantaru. Tak já pokračuju.
4: Ale já mám ráda jantar.
3: Já mám taky ráda jantar. Mm. Starý dobrý janťák.
4: Janťák, Zuzko, to nikdo neříká. Ten se hodně vyskytuje u Baltského moře, jantar.
3: A taky se to dává
4: po Baltí.
3: U trošku pověrčivějších lidí se to dává jako korále dětem na krk, aby je nebolely zuby, když jim rostou.
4: Zuby, jo. Já jsem viděla, že to někdo dával na psa proti klíšťatům, ale to podle mě teda vůbec nefunguje. Proti
3: no a u těch zubů pochybu.
4: Ne, ale líbí
3: paralel,
4: se mi to.
3: Funguje teda prášek většinou.
4: Ono, jak to není ten kámen, tak je
3: to
4: takový
3: něco
4: hezký
3: mezi.
4: Teplý, tak ten pryskyřík se stvrdlá.
3: No, tady píše Míša dál, ať se trošku pohnem. Taky se učím jako samouk hrát na piano, zatím jsem v začátcích. Stěžejní je pro mě ale to, že dělat poezii v dnešní době a taky číst prostě má smysl, možná větší než kdy předtím. Pořádám taky autorská čtení, kde básně recituji nejen já, ale také moji hosté, kolegové, básníci a případně i nebásníci, kteří také píšou a chtějí dostat šanci. Čtení prokládáme hudbou a teď se dostáváme k důvodu, proč je tu vlastně i Flory. Poslední dobou se mnou vystupuje kamarádka z Francie, zpěvačka a kytaristka, která umí skvěle česky, což by také stálo za to slyšet, což bylo teda to asi ta informace, že přijde.
5: Ten můj náznak, no.
3: To jsem nepochopila, tady tento náznak. Ale je to teda ten důvod, proč tady je Flory a jak vy jste se, děvčata, seznámila?
6: Dobře, tak já jsem učitelka v Pardubicích, učím francouzštinu, Francouzská aliance v Pardubicích, kde učíme hlavně dospělým. A tak Míša přišla na kurz
3: Takhle jsme se pak skamarádili.
6: Ano. Ano.
4: No a prosím tě, jak ses dostala z Francie, z Lotrinska do Pardubic?
3: To je taková nepravděpodobná dráha, dejme tomu.
6: No, tak krátký příběh je, že jsem se zamilovala do českého jazyka.
3: A jo, do jazyka.
6: Když mi bylo asi 15 nebo 16 let, tak to je už dlouho.
4: A jak ses k němu dostal, nějak omylem, nebo?
6: No, náhodou jsem se dívala na český film v kině.
3: A na jaký?
6: A to bylo Venkovský učitel.
3: A jo, to je to s tím Liškou, jak je homosexuál na venkově, jo? Jo.
6: No, moc si nepamatuju na ten film, ale... No, a vyšla jsem z kina a koupila jsem si malou knížku o češtině.
3: Na základě to byl tak silný věm, jo?
6: Ano.
4: A ona tě zaujala ta čeština tím zvukem, jak zní, nebo jako čím tě to tak upoutalo, že jsi dokonce pak hned po shlédnutí filmu šla koupit knihu?
6: A spíš na začátku, jak to zní, jak zní ta čeština. Ku podivu, bylo pro mě trochu podobná jako japonština. Což mě už zajímala, když jsem byla
3: pubertěnka. To je taky takový klasika. Japonština v pubertě musí proběhnout.
4: Takže ty umíš japonsky, nebo vyznáš nějak trochu?
6: Základně, no, jsem měla trochu japonštinu na univerzitě, ale
3: basics.
6: Jenom basics.
4: Takže ti to připomnělo ta čeština trochu něčím japonštinu. No.
3: A čím konkrétně?
6: Například, no asi slovo ano, protože asi ten zvuk jako ou na konci slov je moc je slyšet v japonštině.
3: Aha, jsem nevěděla.
6: Asi proto, nevím přesně.
3: A to, ale přece jenom, jako, chápu, že tě to začalo zajímat, ale že to došlo až teda k takovému extrému, že ses na základě toho odstěhovala zrovna do Pardubic. Dobře. Tak jo, že to je ještě takový jako,
4: velký kus cesty,
3: dejme
4: Takže
3: tomu.
4: Vyjdeš z kina, viděla si venkovského učitele čeština, ti přijde fajn,
3: jednosměrná letenka do Pardubic.
4: Trochu jako japonština a pak nemusíme den přesně pod ní, ale co se stalo, že najednou jsi v Pardubicích a učíš tam francouzštinu?
6: No, tak čeština tak moc se mi líbila, chtěla jsem se učit víc, ale kvůli univerzitě nebo práci, tak to nebylo moc lehké, tak asi 6 měsíců jsem se opravdu pilně naučila a potom asi rok vůbec. A měla jsem příležitost dělat stáž jako učitelka francouzštiny v Plzni. Mm-hmm. A to bylo v roce 2016, myslím, tak už 10 let. My God. A moc se mi tam líbilo. Byla jsem taky několik dnů v Praze, tak už jsem věděla, že Českou republiku mám ráda a našla jsem v Pardubicích práci. Takže to bylo ono.
3: Jo? No a Míša v tom e-mailu psala, že spolu vystupujete, že básnická čtení prokládáte hudbou a ty tam zpíváš nějaký šansony, nebo co tam produkuje za hudbu?
4: Co by tak francouzštinu mohly být, takže šansony.
6: No a zpívám, tak zkusím zpívat spíš aktuální písničky francouzské.
3: Ale to nejsou tvoje vlastní písničky, to jsou teda převzaté, jo?
6: Ano, přesně. Doufám, zatím. Že asi, no zatím, přesně. Doufám, v budoucnu budu zpívat své písničky. Teď zpívám například asi znáte Zas. Ta zpěvačka měla docela velký úspěch v České republice.
3: To tady trendila hodně. Jo.
4: To bylo něco, jako, jak se jmenovala taková ta kapela, jak jsem jezdila taky furt.
3: Jo.
4: Košín.
3: Košín.
4: Nebo...
3: To bylo jednou dobu zas a Košín byli všude na každém festivalu.
4: Tak, že to bylo zajímavé, že mně přišlo, že jestli jezdí jenom do Čech, ale to byla kapela Košín, tady byla podle mě každý týden někde.
3: To je pravda, no. A zas to bylo jednou dobu všude.
4: Velká bomba.
6: No, no. Asi víc než ve Francii.
3: No, tady se vždycky něco tak uchytí zajímavě a jo, je to tak. Takže třeba od zas něco zpíváš. A od Edith Piaf nic nespíváš?
6: A s tebou, Míšou, jsem to asi nespívala, myslím. Ale no, párkrát jsem zpívala, nevím, La Vie en Rose, nejznámější.
5: A to přespívala i zás, že jo?
4: Nelituji.
6: To je pravda. No.
3: A pak je takový francouzský hudebník, který ho poslouchá moje máma, a to jsem byla svědkem toho, když jsem se dívala na nějakýho koncert z titulky, že má hrozně vtipný text, nebo zajímavý, já nevím, jak se to vyslovuje správně, Stromae.
6: No, přesně, ano.
3: Stromae,
6: ano.
3: A ten tam měl píseň o tom, že jeho táta přišel po dlouhé směně v práci domů a celý den spí a probudí se jenom na večeři, a to mi přišlo jako super téma.
4: Že to je taková ta poezie každodennosti. No. To je něco pro tebe. O tom bys měla napsat báseň, že někdo přijde z práce a spí.
3: To je konečně nějaká zajímavá píseň.
4: No to, ne, že, to ne, pořád, že tě miluju. No.
3: Že tě miluju, nebo že rozchod, koho to zajímá.
4: Bolí mě srdce a tak dále.
3: To bylo aspoň teda téma. A neplánuješ třeba nějakou vlastní tvorbičku, nějaký vlastní šanson? Nebo?
6: Plánuju.
3: Plánuješ?
6: No. Nemám nic konkrétního teď, ale mám už několik textů, několik sklad. Skladeb. Děkuji. A česká gramatika. Ale no, tak uvidíme asi v budoucnu.
3: Něco a bude to rap, nebo co to bude za žánr?
6: Určitě rap.
4: To by ocenila Zuzka samozřejmě.
3: Reggaeton. Doporučuji jako současně nejlepší žánr současnosti je reggaeton.
4: Určitě, Zuzko, to máš celý playlist reggaetonovej. No a jako vy dvě teda jste se dali dohromady takhle umělecky, jak? Jakože ty učíš francouzštinu, teda dospělí lidi v Pardubicích. Ty, Míšo, jezdíš do Pardubic, ty bydlíš pořád v tom mítě na tom velkém náměstí, jo, nebo u toho náměstí na čtverci. Ty jezdíš ze čtverce do Pardubic se učit francouzštinu. A co teda? Tam nenápadně podstrčíš Flóře svoje básně? Nebo jako...
3: Vizitku z vizitkovače?
5: No, tak my jsme pak se nějak prostě bavili o tom, co děláme ve volném čase, a nějak to z toho vyplynulo, že ona vlastně hraje a zpívá, ale že nemá moc možností jako někde vystoupit, že většinou právě vystupuje skrz tu jejich jazykovou agenturu, tak mě prostě napadlo, že vlastně jak pořádáme ta autorská čtení, že by to mohla zkusit.
3: Že uděláte takový kolabo.
5: Tak. No a od té doby vlastně takhle spolu vystupujeme, protože jsme si vlastně jakoby umělecky sedli, bych řekla, a ladilo to. My vlastně ani nemáme zkoušky moc, jo. My tak, to je takový jako hodně impro.
4: Ano. A teď ta autorská čtení, to ty pořádáš někde v tom mítě, jo? Nebo kde? Nebo různě
5: všude po republice.
4: Všude dokonce.
3: Takže si jako pronajmeš nějaký klubík, nebo domluvíš se v nějakém klubíku, jo?
4: Nebo
5: většinou kavárna, anebo takhle v létě na jaře i někde třeba venku.
3: Jo, že takhle přijedete. A to znamená, že ty třeba přečteš jednu báseň a pak je nějaká hudba. Jo.
5: Já teďka třeba mám i kratší básně, takže třeba dvě, nějak je třeba i okomentuju a pak Florí zahraje.
3: A ty lidi pak s vámi o tom diskutují, o tom obsahu toho čtení, nebo co tam chodí vlastně za lidi, nějaký jako kumštýři nebo místní intelektuálstvo?
4: Někdo, kdo tam performativně drží nějakou sbírku básní.
3: No a baretku. No.
5: Tam chodí jako všichni možní lidi, no. Vlastně od mladých až po starší. Ty starší, ty třeba bych řekla, že s námi o tom chtějí debatovat víc. Ty mladí, ty si třeba udělají fotky, nebo třeba...
3: Performativka stará, jo, že byli na kultuře.
4: Jsem na poezii, jsem na...
3: No. Ty jsi tam teda jdou vyfotit, jo.
5: Tak nějak, jo. A nebo prostě třeba taky chtějí zkusit, jo. Pak se třeba zeptají, v jakých nakladatelstvích jsem vydávala. Prostě chtějí radu třeba.
4: A ty si říkáš, že tam, nebo si psala v tom e-mailu, že tam nějak případně třeba i zapojuješ nějaký jako začínající umělectvo nebo spisovatelstvo, tak to probíhá, jakže ty uděláš nějaký open call, jako jedeme tady, já nevím, do Rumburka, je tady nějaký básník, básnířka, přihlaste se, nebo jak to vypadá?
5: No, já prostě k té akci většinou napíšu, že kdo chce, tak může s tou svojí poezí také vystoupit. No a někdo buď vystoupí, má tu odvahu, anebo prostě ne, a pak třeba přijdou jenom za mnou, potom představení mi to ukázat. A já jim třeba řeknu, no, to jsi měl přijít, jako, to je dobrý.
4: Jo, že to jako taky podpoří, tak jako...
3: No, no ale co, když se ti to nelíbí, ta báseň, tak co děláš potom, to je pak těžký,
4: zajímavý.
3: Ne?
5: Tak to je takový, jako, že prostě to je jenom můj vkus, že to, že se to nelíbí mně, ještě neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému. Takže já to neodsoudím to tím stylem, jako, že hele, to je špatný, nepiš, mm-hmm. prostě, jo. Ale řeknu, jo, dobrý, jako zajímavý, no.
3: Zajímavý, no. A... Takže jsou tam písmenka.
4: Pozoruhodný.
5: Třeba se tam zaměřím na nějaký prvky, zeptám se toho člověka, proč to píše třeba zrovna takhle, jo, a zkusím se zamyslet, doporučit mu, komu by se to mohlo líbit.
3: Jo.
4: Jo, že to bereš tak, že tohle je jako tak specifická, ta poezie, umělecká tvorba, že se to hodně obtížně dá hodnotit, protože třeba zrovna jenom to, že tobě to nesedne, tak někoho to naopak může naplnit pocitem štěstí třeba.
5: Přesně
4: obohatit.
5: Tak.
3: A mě by ještě zajímalo takové to sousloví, že je rozervaný básník, tak máš pocit, že funguje to klišé, že básníci jsou rozervaní, nebo básnictvo je rozervané?
4: Sešitý básník.
3: Jsi rozervaná?
5: Tak to úplně nevím, teďka zrovna momentálně asi ne, ku podivu, ale mám třeba kolegu básníka hradeckého, který má víc zkušeností než já, a to je vyloženě takzvaný podzimní rozervaný básník.
3: A co znamená, že podzimní?
4: To
5: že
4: miluje
5: podzim. Že hodně se zaměřuje na tématiku podzimu.
3: Listí, jo?
5: No, taky, jo.
4: Listí. Pálení listí.
5: Taky.
3: To podzimní, jo? To, a to je terminus technicus, podzimní básník, to neznám.
5: No, on to tak zavedl.
3: Jo, že prostě
5: on to tak zavedl,
3: básník.
5: Takže fakt jako ten podzim hodně propaguje, ostatní roční období jako pro něj neexistují.
3: Ještě nejsou obsazený.
5: Říká, že by mohlo fakt být podzim, prostě pořád podzim. Mm-hmm.
4: Takže on má rád tu nostalgii, už takový ten úpadek, jako
5: melancholii.
4: Když všechno spěje ke konci.
3: A já si ještě představuji, že básníci právě kouří a pijí víno.
4: Ano, to je taková obecná představa Zuzky o umělci. Že když tady byl fotograf jednou, tak...
3: Tak jestli má baret a kouří, ale potvrdil to. Ty předsudky většinou fungují.
4: Myslím, že baret teda neměl.
3: Říkal, že jednou měl baret.
4: Kouřil, no tak kouřil. Jednou.
5: Já teda nekouřím a piju hlavně kafe.
4: Jo. Jo. A baret taky asi moc teda spíš ne.
5: Zatím ne, ale proč to neskusit?
4: Že třeba ti přijdou nějaký nový nápady, jiný básně, když si nasadíš ten baret, tak začne padat jako něco teda jinýho.
5: Jo, možné to je.
3: Mě by ještě zajímalo, Flory, jestli ti nechybí ve Francii, ale v Pardubicích třeba baret. Francouzská gastronomie nebo balerinky, barety, tady ty
4: bagetky.
3: Tady ten francouzský merch.
6: No, tak to se týče gastronomie, jsem asi neopravdu francouzská, protože nemám ráda ani sýr, ani víno. Upřímně řečeno, co mám moc ráda pekařství francouzské, tak to asi nenajdu takhle v České republice.
3: A v Praze jsou i francouzské?
6: V Praze určitě. No.
3: Ale na těch menších městech to slabší.
4: Nejsou Ale spíš, jestli ti není třeba v Pardubicích jako smutno,
6: Smutné.
4: Nebo ty už tam si dlouho, jakože už tam máš nějaké sociální vazby, už se tam cítíš jako v Peřince v Lotrinsku.
6: Mm-hmm. No, jsem tam moc spokojená, protože no to jsou spíš Pardubice jsou klidné, to je pravda, ale no pořád nebo často se něco stane v Pardubicích. Tak
4: jo, že tam
6: je
4: kulturní život, tam je.
6: Ano, přesně.
4: A to se ti líbí.
6: Přesně. Tak nemusím...
3: Nebo spadne kůň na velké pardubické.
6: No.
4: Jasně, Zuzko.
3: Od vás.
4: No. Si viděla zase v televizi.
6: Nemusím jezdit do Prahy každý víkend, abych si užila.
3: Že ti ten život tam vyhovuje v Pardubičko.
6: No, přesně.
4: A Vysoké Mýto a Pardubice jsou nějak u sebe blízko?
5: Není to daleko. Jo? Vlakem je to asi 3/4 hodinky, autem 30 minut.
3: Takže se navštěvujete?
5: Chodíme do Kočičí kavárny.
3: Jo?
4: Kočičí kavárna taková, tak jsou tam kočky, že si je můžeš hladit.
5: No.
3: Tam jsem jednou byla a tam byl problém, že ty kočky, že každý stůl mohl mít jenom jednu kočku.
4: Aha, že oni ti nějak přidělovali.
3: No, bylo to nějaký divný.
4: Já vím, že to někde bylo kousek od místa mého bydliště, ale pak již to tam není, takže myslím, že to
3: tam já jsem tam vzala dcerstvo a pak jsem zjistila, že to dítě má alergii na kočky.
4: A zase
3: už
4: to
3: tam
4: zjistila
3: nechodím.
4: Aspoň. Víš, že to je dobrý podle mě zkušenost, že to víš teď aspoň.
3: Ale hodně, co mě překvapilo, tak tam bylo hodně lidí na rande a ty se tam mazili s tou kočkou.
4: Já vím, že mi někdo říkal, že někde byl, já nevím, v Japonsku nebo kde, a že tam byla taková podobná nějaká gastro zařízení a tam měli kapibary. Tam neměli
3: jo,
4: kočky, ale
3: to říkala,
4: tam kapibary.
3: Myslím, i naše kámoška Pakočka, že byla někde, kde byli malí pejsci a pak, že byli sovy. což už je podle mě na hranici týrání, ale může to být zajímavé.
4: Sovy,
3: teda
4: neznám, sovy nejsou, čím se zdají být, že? Teď jsem se dívala na takový seriál a tam ta sova, to je zajímavý, že, ale možná to je znovu, jak použít cizí slovo Stanislava Zajíčka, aluze na Twin Peaks, že jsem se dívala na streamovací platformě na takový nový seriál a tam rovněž hned v prvním dílu bylo něco jako, že sovy jsou ve zdech. Že ta sova je vždycky jako symbolem něčeho takového tajemného, jak to je ten noční tvor, takže jako do hororu to patří. Jakože neřekneš, ledňáček je ve zdech, nebo ledňáček není tím, čím se zdá být, ale sova.
3: No. A ještě nějaký řečení, že nemáš vozit sovy do Aten, ne? Nebo něco takového.
4: Jo, nosit sovy do Aten.
3: Že to, co tam already je.
4: A že to, čeho tam je jako hodně, že tak už to je zbytečný.
3: Jako suché jako zipy do galanterie nosit.
4: Dříví do lesa.
3: Přesně tak. No. A co byste ještě, děvčata, třeba o svém kamarádství nebo o životě chtěli říct? To dejme tomu na závěr, no, nebo o básních.
4: Nebo o čemkoliv.
3: Jaké si přičít básně, nebo cokoliv chcete říct.
4: Aby tu zaznělo.
5: Chci začít?
6: Začneš ti.
5: Jo, co bych řekla, určitě básně. Čtěte je, pište, pokud chcete, protože to má smysl, jelikož básní se dá vyjádřit docela krátce, docela hodně pocitů, ale nejen to.
3: A nějaký jako slavný básnictvo by zmínila pro úplný začátečníky, třeba co vůbec neví, kdo píše básně?
4: Nebo třeba co ty máš ráda? No a takový vstup do světa básní, no.
5: Já jsem třeba zmiňovala už toho Bukovského a Kerouaka. Jako tam ty básně určitě stojí za to, protože jsou právě takové neúplně typické, jak jsme zvyklí, takže tam určitě hlavně v originále, pokud to prostě půjde, tak toho Bukovského hlavně v originále, byť překlady tam jsou dobrý, ale určitě vždycky je lepší číst v originále, jo, když to jde.
3: To už je vlastně nová báseň svým způsobem, ten překlad, jo?
5: Přesně tak.
4: To mi přijde těžký překládat básně.
3: To je nejhorší podle mě. No.
4: Nebo třeba ještě, co mi přijde možná ještě těžší, než ta báseň, máš většinou trochu delší, ale třeba překládat haiku, že je takový překladatel Lehman z japonštiny, jako já jinýho ani překladatel haiku neznám, ale že tam mi to přijde tím, jak toho haiku je tak extrémně krátký útvar, že tam pár slov, tak to přeložit ten stejný pocit do češtiny, to je majstrštyk.
5: No. To každopádně, no.
3: A to ještě něco, Míšo?
5: Ještě bych doporučila soudobé básníky,

0: české, Radka Vohlídku,
1: Rady
0: Jiřího.
1: Vohlídka, shoutout.
0: Jiřího Reichla.
1: Jiří Reichy.
2: No jasně, Zuzko, to je
1: starý dobrý Reichy.
2: To víš, jo.
0: No, Martina Vídenského ještě můžu jmenovat. To jsou teda všechno hradečáci. Mm-hmm.
2: Hradečáci, to je taková hradecká scéna.
0: No,
2: teda.
0: Ale jako fakt super, no. Oni právě pořádají i...
2: Takže Vohlídka, Reichy, neboli Reichl. Mm-hmm.
0: A Vídenský.
2: A Vídenský, a.k.a. hradecká scéna poetická. Jo, a to
1: no, jsou ty bardi.
0: No, přesně tak, oni se taky říkají.
1: Já jsem to věděla, já to znám, ty kumšty.
0: Oni právě...
1: Víno mají, teďka... barety.
2: Určitě.
0: Oni mají spíš pivo teda.
2: Jo, no. Všichni kouřejí.
1: Pivaři. No dobře.
0: Tak a pořádají pořady, které se jmenují Nalejme si čistého verše nebo Nalejme si čistý verš. Teď je to vlastně nově. Vzniklo to i v rámci toho našeho takového hromadného křestu těch knížek, jak se vydali. A určitě taky doporučuji, je tam hodně zajímavá atmosféra. Měli jsme tam
1: zakouřeno.
2: Jako, když řekneš zajímavá atmosféra,
1: tak, dekadentní.
2: Ale tak zní to jako, takže...
1: Jako nemusí, to budou nějaké orgie, to cítím.
2: Určitě, takže nemusí se lidi obávat, je to tam fajn.
0: No, určitě. A měli jsme tam i performera hudebního, který se říká Ježíšek. Ten přijel, myslím, odsud z Prahy a jinak tady v Praze se pořádá v kavárně Ty kávo večer přiměřených depresí.
2: Mm-hmm. A to je taky večer. Poetický
0: večer. Jo.
1: No tak to, aby takže... člověk jako si na to vzal dovolenou na všechny ty akce.
2: Aby to objel.
1: Nebo sabatikal.
2: No.
1: A co ty, Flory, co bys chtěla říct lidstvu?
3: Tak jestli můžu doporučit francouzskou zpěvačku, tak spíš aktuální, nejenom Edith Piaf, tak to je Pom. A
1: Pom?
3: Vím, že Míša
2: a jak se to píše, ještě řeknu.
3: P-O-M-M-E.
1: P-O-M-M-E.
0: A jablko.
3: No přesně, to znamená jablko.
1: Takže jablko, to je dobrý název.
3: Tak opravdu doporučuji. A jinak bych řekla jako ráda asi pro
2: všechny.
3: Jak to lidi, pro všechny, ano, přesně, že je důležité mít cíl v životě, cíly, cokoliv, ale že hlavně si užijte ten proces.
1: Užít si proces života, dokud je.
3: Jako cesta je lepší než cíl.
2: Jo.
3: Než
2: se někam dohrabat.
3: Jo. Stejná, no.
1: Nezbývá, než souhlasit.
2: To jsme úplně my se Zuzkou. My užíváme pořád ty procesy.
1: Přítomný okamžik.
2: Každý den. Přítomný, my žijeme jenom v přítomnosti. No, každopádně my moc děkujeme, že jste dorazili.
1: Ano, au revoir.
2: No, jasně.
0: My taky děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Sava.
2: Jalantiri. Krásné slovo.
1: Už nic jiného neumím.
2: Tak. A zároveň ještě v rychlosti chceme samozřejmě pozvat na nejbližší Buchty Live, což bude 18. června v Praze na Hradbách.
1: Ano.
2: 21. června v Brně v kabinetku Můz.
1: A já chci zdůraznit, že to nebude jenom o Biblii, ale bude to o různých jako crazy věcech a o čipsech.
2: Třeba jako je Bad Bunny.
1: A o Bad Bunny, to tam hrozně, to bude základ takzvaně.
2: Tak.
1: Já se učím na jeho koncert texty a to je teprve poezie.
2: To je ten koncert,
1: to je masakr.
2: Zuzko, ve Varšavě, kam ty si pořizuješ brýle, aby si na něj viděla.
1: Ale ještě jsem si nekoupila lístek.
2: A lístek
1: si,
2: ne?
1: Ještě nemám lístek, ale já ho zakoupím.
2: Oni to nevyprodali, Zuzíku.
1: A třeba, Ivanko, ale... Bad Bunny, top verš.
2: No.
1: Život je party, která jednou skončí. Deep, ne?
2: Jo, to je jako deep, ale je to...
1: Je to tak?
2: Pravda, neříkám nic.
1: A ta melancholie v tom, Ivanko, to je Bart.
2: Jo, dobře, Zuzko.
1: A nemusí mít baret.
2: No, a tak on i v baretu by byl asi v pohodě.
1: To by bylo
2: a
1: hodně v pohodě.
2: Potom ještě, pokud si někdo už děláte takzvaně kalendářík na prázdninky a chystáte se na Colors of Ostrava, neboli Colorsy, tak 17. července, což je pátek, budeme vystupovat se Zuzkou na Colorsech.
1: Ano.
2: No, bude to živé vystoupeníčko, takže přijďte.
1: Bude
2: Vojtko.
1: Honza Vojtko.
2: No, ten řeší vztahy pořád, to všechny zajímá ty vztahy.
1: No.
2: To je podle mě jedno z nejvíc jako...
1: Otravných témat.
2: Tak, to jsou vztahy
1: je to důležité.
2: A true crime. Mm-hmm. Podle mě všechny lidi
1: to milují.
2: Zajímá vztahy a true crime a mě zrovna nezajímá skoro ani jedno. Možná je někdy chýba.
1: Takže já bych chtěla podcast o ještích.
2: Ještě se Míša hlásí.
0: Já jenom ještě bych chtěla dodat, nebojte se psát, pokud píšete poezii, tak se nebojte psát a už vůbec se nebojte jít s tím ven, takzvaně z kůží
1: na
0: trh. Protože vždycky se najde někdo, komu se to líbit nebude, ale stejně tak najdete někoho, komu se to líbit bude.
1: Uh-huh.
0: A je to potřeba, takže čtěte, pište.
2: A nebojte se. Ale chodit tak s kůží na trh, to si taky představím. Já si vždycky představím, že ten člověk
1: má
2: se jako svlíkne z té svý kůže. A teď,
1: přijde
2: teď jakoby jde jenom s těma svalama a nese tu svoji kůži jako na trh.
1: A ještě na trh, no. Ještě tam, no.
2: To je jako fakt crazy. Dobře, no, takže běžte

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave. Let's just say the world ended up.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na rádiu Wave.
2: Ahoj, dobré ránko, posloucháte podcast Pod na rádiu Wave s Eldou Soukupovou.
3: Bonjour, pomerančový džus, pastel de nata, ponta delgada, víc toho portugalsky neumím. Ladíte váš oblíbený podcast Pod
2: pořád.
3: To už jsi říkala, aha. Já jsem se tak soustředila na tu portugalštinu, až mi z toho spadl mozek do kanálu. Tady Elda Soukupová.
2: Jaký mozek, prosím tě.
3: Čau, čau. A naproti mě úžasný, nádherný Kája Vladyka.
2: Ahojky. A dneska tu budeme takhle jenom ve dvou. Doufám, že vy to máte rádi. My to máme moc rádi, když máme jenom takzvaný jepík.
3: Jenom my dvě a naše vzpomínky na Portugalsko.
2: Wow.
3: Já už jsem trošičku tady zašifrovaně vlastně... předestřela téma dnešního dílu. Kája v hlavní roli. Kája, prosím vás, byl na dovolené.
2: Ne, tak já nemyslím, že to bude jako jediný jako téma,
3: bude...
2: ale tak...
3: Ale trošku
2: prostě,
3: ano.
2: Prostě když někdo z nás jede na dovču, tak to tak... tady vždycky probereme, že jo?
3: Musíme se o tom bavit. Kája byl na dovče. Možná ti bystřejší z vás pochopili, že v Portugalsku, ale on tam nejel jen tak. Pozor, on se tam měl odměnit, protože
2: jo,
3: měl za sebou velký a náročný výkon. Tak Kájo, já bych možná předtím, než přejdeme k té dovče, se trošičku aspoň podívala na to, proč jsi šel odpočinout do Portugalska.
2: Tím tedy jako nechci vůbec, nebo nechceme naznačovat, že dovča musí být zasloužená, jako to já nemám rád, tuhle kulturu produktivity. Já věřím,
3: point.
2: Že kdybychom mohli teda jakoby finančně a tak to utáhnout všichni, tak bychom si zasloužili být na dovče celý rok, viď?
3: Sakra, jo.
2: Ale bohužel to tak úplně nechodí, zároveň jako je to hezký třeba mít nějaký cíle a ambice, že jo? Něco jako dělat v tom životě.
3: Myslím, že spousta terapeutů by s tobou souhlasila.
2: Jo,
3: ano.
2: Jo,
3: jakoby... jo, líbí se mi to. Ano, pojďme tady vlastně legitimizovat to, že je v pořádku odpočívat nebo se odměňovat i ne po nějakém huronském výkonu, ale ty jsi tady tentokrát zvolil tuto taktiku.
2: Jo, já jsem ho měl tady. Já taky zároveň podotknu, že možná i v posledních dílech slyšíte. Já jsem teda dneska ráno stříhal jeden z našich dílečků, který už jste určitě slyšeli, s Klárkou Novákovou o asexualitě. Já jsem to stříhal doma v postýlce a říkám si, holka, ty zníš tak unaveně. Jako
3: ale
2: sobě
3: ne.
2: Jsem to říkal.
3: A já jenom k tomu řeknu, že prostě my sami k sobě jsme vždycky nejkritičtější. Já jsem tady
2: pravda.
3: V tom studiu byla, Kájo, a byl jsi úplně v šejpu. Před rozhovorem a po rozhovoru tam bylo vidět, že jako to, ale během toho rozhovoru byl absolutní profesionál.
2: Ne, myslím ten hlásek, jakože i přesto, že jsem byl na té tedy zasloužené dovče, které se tak jako long-winded už dlouho dostáváme, tak i tak pořád jako ten hlásek je to tam slyšet, no, že prostě mám za sebou náročné týdny a měsíce a to proto, že po 6 letech diplomuji na umělecké škole v Praze. Což tady, jak si všichni umíte jistě představit, tak je to velká zátěž, zejména pokud si jako já, tedy jako dračí královna, naložíte jako svůj diplomový projekt, že uděláte one woman show, tedy jako vlastně solovou divadelní show, což zní jako by úplně super nápad, jako že jsem drag queen, tak udělám prostě show sama o sobě a jako by hodinu nebo dvě hodiny tam budu sama tančit a zpívat a tak, ale potom vám dojde, to bude docela náročný. Docela náročný to bylo, ale bylo to krásný. Zároveň taky vlastně by se to nestalo bez těch všech krásných lidí, se kterými pracuju a s kterými mě podporují už dlouhý roky, že, a který tam přišli do toho vyprodaného divadla. A to říkám jenom proto, jak jsem z toho byl dojetý, že, jak ti vlastně dojde, že ať už děláš jako solovou show nebo velký divadlo nebo cokoliv děláš, tak jako vždycky to chce takzvaně vesnici, že jo? A
3: je
2: všichni
3: to tak.
2: Tady jako máme nějaký podpůrný systém.
3: It takes vesnice.
2: No, takže já jsem vlastně takhle, já ta zdánlivě jednočlená vesnice, která má se sebou celé město, tak jsem si udělala svoji hezkou velkou show, no a potom si tak jela na tu zaslouženou dovču teda.
3: Já jsem na té show bohužel být nemohla, protože jsem taktéž výkonná umělkyně a ano, ASMR, kafíčko s ledem, protože za okny už jsou paprsky slunce, i když mě se teda zdálo včera v noci, že sněží, jako jo, ve snu, ale já jsem si říkala, jak jsem koukala z okna v tom snu a říkala jsem, květen a pořád sněží a můj kluk říká v tom snu, no jo, teď to je normální, je teprve květen. Tak já mám pocit, že už můj mozek je tím ovlivněný.
2: Mně se zdalo, že umírám a neumím chodit, tak to máš ještě lepší.
3: Tak trošku. To máš taky docela fajn, no, zlatej sníh v květnu.
2: Já se něco si říkala.
3: Říkala jsem, že jsem výkonná umělkyně, takže jsem bohužel ten večer také hrála, ale být jsem tady na tvém opusu magnum nemohla.
2: Ale dala jsem mi zlomvazku, kterou já jsem tam měl celou dobu na stolečku a to byla taky velká součást mé show.
3: Počkej, jakoby. Fakt to byla součást té show?
2: No jako součást mé show. Moje show byla taková jako magická drag show, jako kde byly doslova kouzelné triky, že a pro mě jako velkou součástí toho bylo nějak integrovat i do své umělecké praxe a do svého života víc jako takový čarodějnický, řekněme ezoterický praxe, kterými myslím třeba jenom to jako se jako zapálit svíčku, dát si na stůl jako talismany od kamarádů, takový věci, co možná jako by dělají lidi jako normálně a vlastně nám ani nedochází, jak je to jako spirituální počin, víš, si třeba jako na stole zapálit svíčku u fotky dědečka, nebo si tam dát jako k tomu prostě zlomvazku od Elišky, která tam jako nějak jako dodává tu energii i třeba lidí, co tam nejsou, kteří buď jakoby tady s námi už jako doslova nejsou, jo. Anebo prostě mají třeba jinou práci, tak nemůžou být na premiéře.
3: No jasně, ale já ti neřeknu, jak jsem na tebe byla pyšná, já za prvý všem jsem to teda říkala, potom jsem se všech ptala, jak to dopadlo a když už ty jsi měl storička, tak já jsem přišla večer z divadla, byla jsem doma a můj kluk tam něco dělal svýho a já mu říkám, pojď sem. A on co je? Podívej, to je můj Kája. A on, můžeme se na to podívat potom? Říkám, ne, to musíš vidět, pojď sem. A donutila jsem ho si ke mně sednout a koukali jsme na ty tvoje storička jako na film.
2: Jo.
3: A já jsem říkala, podívej se na ně, on je takový šikulka, já ho mám tak na tom. A on, proč jsme tam nebyli, to vypadá skvěle. Říkám, no, protože jsem dneska pracovala. A on, a jo, takže takhle jsem na tebe byla pyšná a všem jsem to říkala.
2: Oh, já tě mám ráda. Tak, nám to vždycky nějak nevychází chodit na ty své shows, ale prostě jako jednou není to jednoduchý. No,
3: jednou se to stane.
2: Být ty celosvětově známé umělkyně. A speaking tedy of celosvětově známé, no, tak měli bychom konečně upsnout do toho Portugalska.
3: No dobře, takže ty si tady odpremiérovala svůj opus magnum o magii a tak dále. Mm. A potom se teda jela rekreovat do Portugalska.
2: No a hlavně úplně sama.
3: A úplně sama. A důležitý co, tak my už tady víme v podcastu pod, že každá solo cesta znamená velká sebepoznávací, jakoby, nevím, cesta.
2: Ať už trvá víkend, týden nebo měsíc,
3: to
2: nebo
3: je
2: třeba
3: jedno,
2: půl roku, že jo? No,
3: to
2: vždycky
3: je jedno.
2: Se tam něco jako stane.
3: I za 2 hodiny prostě vlakem do Brna já většinou přijdu na to, proč prostě oranžová je tak důležitá.
2: No,
3: takže
2: no.
3: Povidej, takže jela jsi teda do Portugalska a jela jsi tam teda asi docela jako utáhn, nebo počkej, s čím jsi tam jela? Měl jsi nějaký záměr?
2: No tak jako za prvý si odpočinout a za druhý taky být sám se sebou, no jakože mě taky další jedna věc v době, co nahráváme v tento moment, tak mě za 2 dny bude takové velké číslo. Čekají mě velké narozeniny, abych to nechal jako mysteriózně. Někteří posluchači a posluchačky si třeba budou myslet, že to je 20.
3: Bude mu 18.
2: Někdo, že třeba 40, možná, že ta pravda bude někde mezi tím. Takže zároveň taky po tomhle velkém úsilí jako v mé umělecko-akademické praxi a zároveň s tím, že se mi jako blíží
3: jubileum.
2: Tahle 25, možná to můžu říkat, jubileum prostě takový. Tak dát zase další po dlouhý době takový, že jo, sebepoznávací trip jako týden, což nevím, jako komu se to může zdát jako dlouho nebo málo naopak, ale jako mně vždycky dojde, že fakt jako někam jet sám jako je vždycky intenzivní nějakým způsobem, že jako čekáš jenom, že bude prostě ta Julia Roberts jako Eat, Pray, Love, ale ono jako ten název Eat, Pray, Love může být trošku zavádějící, že jo, protože mezi tím Eat, Pray, Love tam nemáš to brečení v taxíku, ty momenty samoty, jako ty momenty, kdy jdeš jako sama si sednout do gay prostředí baru a čeká, že jako hned tam přijdeš a budeš mít jako 150 kamarádů.
3: A potkáš manžela.
2: A jakoby sexy latinos na každém prstu, ale vlastně jakoby tam přijdeš a cítíš se trapně, že a sedíš tam sama s drinkem a je ti docela smutno. Ale potom jako tyhle momenty překonat, a to jsem tam opravdu zažil znovu jako několikrát, že tam takovýhle momenty překonáš a buď tedy jako si dáš sám romantickou procházku někde u vody, jenom tak jakoby koukáš na most, posloucháš u toho Lanu Del Rey samozřejmě, ty tam jako zapadá slunce, jezdí tam lodičky. Wow.
3: A nebo naopak. Já jsem zasněná.
2: No jasný, ty tam seš.
3: Jo. A mě ještě zajímá.
2: A nebo naopak právě jako jdeš do gay baru si sednout a tam jsem šel na promítání Drag Race, že zrovna bylo finále této řady RuPaul's Drag Race. A já jsem přišel do gay baru sám na promítání a tak se tam jako fakt cítím trapně, víš, že jako si vždycky říkám, no kasi, jsi takový prostě jako...
3: Jakože proč? Jakože nemám tady kamarádky? Nebo
2: No, ale právě vždycky jsem si říkal, jsi takový společenský motýlek, to nebude problém, ale potom jako se stane, že tam fakt přijdeš a cítíš se trapně, že tam nikoho neznáš a chvíli to trvalo, ale potom hned, jak začalo promítání Drag Race, tak jsem byl takový jako yes, come on queens a hned jsem tam začal s někým bavit, zkamarádil se jako s místní mama drag queen a došlo mi v tu chvíli, jak ten drag a jak Drag Race spojuje lidi hrozně moc.
3: Jo.
2: Což je hrozně hezký si uvědomit, jako, že můžeš být jako v Praze, v Lisabonu, v New Yorku, úplně kdekoliv, ale když jako si zajdeš na promítání Drag Race úplně sám, tak tam prostě poznáš lidi, co mají stejný zájem, tím, že si zařvete yes, queen,
3: slay.
2: Pracuj holka, řeš to.
3: Takovýhle, jo, v tomhle já úplně miluju ty komunity, no. Ty jsou prostě vážně jako k nezaplacení, protože ať už se jedná o Drag Race, nebo o zahradničení, nebo o věci, kterými nerozumíme, třeba fotbal, hokej, to je úplně jedno,
2: jasný.
3: Jako fakt jako širokospektrální.
2: Jo,
3: tak
2: taky
3: to jako je prostě super.
2: Úplně
3: že
2: stejně, tak můžete řvát jako jas, nevím, Ronaldo, jo, kopni do toho.
3: Běhej po té trávě.
2: Yes, girl. Jo, chlape, běhej po té trávě. Kopni do té meču, dej aukr. Takhle jsme se to učili.
3: To je ale honička, kluci, kdo ten míč chytne první?
2: Kluci, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Okay.
3: Je, jako jsem se lekla, to bylo v okopačku, ale tohle. Já myslím, že
2: jsme se vždycky zasportovali.
3: Měli být sportovní komentátorky normálně.
2: Jo.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
3: Já si myslím, že cestovat jako solo člověk je takhle, z mojí zkušenosti, to je to nejlepší, co můžeš udělat a je to vlastně jednoduchý, ale jenom protože už jsem to dělala, protože už jsem si dělala ty přípravy a tak dále. Zároveň po Evropě to je rozhodně, teď jsem chtěla říct, že to je ta bezpečnější možnost,
2: to
3: ale
2: nikdy nevíš,
3: to už vlastně není pravda, ale vím, že spousta lidí se mě na to ptá, jakože ty jako žena sama, blablabla, ale dovedu si představit, že jako queer člověk, tak taky přemýšlíš jinak, když někam jedeš sám, nebo ne? Jako z hlediska bezpečnosti.
2: Ani ne, tak no ne? Tak. Mně spíš napadá, že taky to může být i dražší, že jo, než se jakoby splitnout účtenku s někým.
3: Tak to
2: jako
3: určitě, ale.
2: Solo život,
3: ale mně přijde
2: jako
3: dražší s někým chodit jakoby no jenom proto, aby jsme spolu mohli na dovolenou, ale
2: tak to,
3: trpět celý
2: sami
3: život.
2: Viděla ty večeře, co já jsem si tam dával sám každý večer.
3: To bys to byli chodila.
2: Velmi zasloužené. Jo, tak já nevím, jako nějaký nebezpečí může být jako vždycky, no, to prostě.
3: Takže taky žádný jakoby queer cestovací typy nemáš?
2: Tak jakoby, když jedeš třeba někam do Spojených
3: jako
2: Emirátů
3: Arby,
2: nebo jako do zemí, třeba tady v Evropě, že tady jenom na východ od nás kousek, tak jakoby prostě si to musíš vždycky čeknout.
3: Do Maďarska bys nejel někam
2: ale
3: do hor.
2: Ale zároveň prostě, jakoby, ať už jsi v Praze nebo i v New Yorku nebo kdekoliv, tak vždycky tam je nějaký riziko, no, to je potom na tobě, na tom, jak ti to za to stojí, no, v tu chvíli, jako chci se cítit slej, nebo chci se cítit, že mě nikdo určitě nezbije.
3: No jasně, jo, rozumím, rozumím. No a co ty jsi tam, viděl jsi tam třeba něco zajímavého kulturně? Protože my jsme si řekli, že tenhle ten díleček dáme jako o cestování o kultuře, která pro nás byla trošičku jakoby juicy.
2: No jasný, tak jdem na to, jo, protože já taky, co jsem úplně už od začátku měl taky jako jeden z mých plánů, kterých jsem samozřejmě moc neměl, což je za mě jako super na solodovče, tak jsem si říkal, že hrozně moc chci jít do kina takhle v cizím městě, protože to může být, Eliška se napila. Za mě je to hrozně jakoby super vzrušující jiný zážitek jít jako v cizině do kina.
3: Fakt?
2: Ono to je jako v něčem vlastně skoro stejný, ale v něčem jako úplně jiný.
3: A šel jsi do nějakého multiplexu nebo do nějakého jakoby...
2: Já bych hrozně rád jako šel do nějakého arcifarci, butík, cinema.
3: Ale nebylo.
2: Ale vlastně moc jakoby tam nepromítali tenhle film, který jsem chtěl vidět, což? Bylo drama se Zendayou a Robertem Pattinsonem.
3: Já jsem to ještě neviděla.
2: Já mám chills, husinu na krku, jenom o tom mluvím. Já se na ten film tak těšil, za prvý samozřejmě, protože prostě Zendaya, mě se o ní zdá.
3: Promiň, jako už jsi byl na Ďábel nosí Pradu dvojka?
2: Ne, to teď jde do kina.
3: Můžeme
2: chvíli,
3: na to jít spolu,
2: co nahráváme, půjdeme třeba teď o víkendu.
3: Prosím,
2: jo.
3: Prstíky.
2: Já mám husinu teď úplně prostě kultura.
3: Dobrý, tak pokračuj.
2: Prostě Zendaya, jako Zendaya i Robert Pattinson, že to jsou pro mě úplný. Ahoj Míša Sladká, teď na nás tady koukla z druhé místnosti.
3: Zdravíme
2: manželku našeho dramaturga Pavla.
3: Tak tohle je hrozně unhinged díl. Tak pokračuj, takže Zendaya, Robert Pattinson, tak.
2: Zendaya, Robert Pattinson, moji prostě úplně jako OGs, jako Robert Pattinson, samozřejmě
3: Edward,
2: už od
3: no.
2: Twilight, jako v Harry Potterovi byl, ale let's be real, prostě Twilight.
3: Počkej, on byl v Harry Potterovi?
2: On je Cedric Diggory, jak ho tam zabil Voldemort.
3: A dost!
2: To jsi nevěděla.
3: A dost!
2: Eliška vstala od mikrofonu, tak...
3: To nemyslíš vážně.
2: Já se počuji.
3: Nepoznala.
2: Tak on tam byl takový ještě jako malinký twink samozřejmě, ale...
3: Ježíš, to dává smysl, on byl totiž hrozně rostomilý.
2: Já na to hrozně nerad koukám, protože to hrozně smutný ho tam vidět, jak umře, že od jeho táta tam úplně vzliká.
3: Na konci té čtyřky,
2: tohle asi nemusí být spoiler, ale to snad všichni viděli tohle. No.
3: Teď se cítím společensky a popkulturně normálně jakoby degradovaná, absolutně.
2: To je hustý, to byl jakoby Ježíšek neexistuje moment s Eliškou tady naživo.
3: Cože?
2: Víš, že Ježíšek neexistuje, že jo?
3: No a dost, Kájo, ne, dělám si srandu, to samozřejmě vím, ale jakoby, pane bož, no tak dobrý, tak já se s nějak srovnám s tuhle realitou, já si mezi tím vygooglu, jak vypadal, já si tady mezi tím hodím do internetu, jak teda vypadal Cedric Diggory, jak si to připomenu, pokračuju, Kájo.
2: Byl takový víc uhlazený, že Robert je takový víc jako casual chic, bych řekl,
3: teda.
2: I ve svých nových filmech. Každopádně tenhle film drama, nevím, jestli jste o tom slyšeli, pokud ne, tak je to tedy o párečku, nejkrásnějším párečku na světě za mě, Zendaya a Robert, kteří mají pár dní, možná týden před svatbou a teď vlastně jako v rámci příprav se svými svědky, jako se svým best man,
3: no jo,
2: best woman.
3: Teď jsem si našla, pardon, Cedrica Diggoryho, no, to je opravdu
2: pěkné.
3: Robert Pattinson, tak já se zblázním.
2: Takže prostě jako pár dní před svatbou a oni o sobě zjistí takovou docela šokantní věc, respektive to je i v traileru, já nechci vůbec.
3: Takže tím nespojuješ.
2: Nechci vyspojilovat nic, protože je fakt dobrý jít do toho filmu s tím, že toho moc nevíte, ale jako ta zápletka, která se stane už jako v první půl hodince, je, že on se dozví o Zendaye něco velmi pikantního z její minulosti.
3: A počkej, a co to je? Nebo to nám nemůžeš říct? To už by si spojoval
2: vědět,
3: moc.
2: To pro mě je lepší si to užít, jako když to nevíš. Každopádně potom celý ten film je o tom jako falloutu toho, co se jako dozvěděl. A jako vlastně ta otázka toho, jak se můžeme někdy znát, jako teď za pár dní se bereme, ženíme, vdáváme a můžeš někdy toho člověka vlastně znát a zároveň taky... do jaký míry jsme schopní si odpustit za to třeba, jaký jsme byli v minulosti, že jsme udělali něco fakt špatného, možná, kdo ví, nebo jsme o tom přemýšleli, kdo ví, tak jsem schopná tomu člověku odpustit a začít s ním jako od nuly, takzvaně jako čisté plátno, feel the rain on your skin, no the rest is still unwritten. Já jsem vyšel z toho kina, úplně jsem jako brečel samozřejmě a sám jsem jakoby přemýšlel hrozně nad jako tím tématem odpuštění, jako odpustit ostatním, odpustit zároveň i sám sobě, že? Protože všichni se jakoby potýkáme s něčím jako v sobě, nesem si pořád nějaký jako měla jsem tohle a tohle nebo neměla a zároveň jakoby to projektujeme i na ostatní a myslím, že i ten režisér tohohle filmu, teď nevím, jak se jmenuje, najděte si to, prosím vás. Dneska tady jepujeme, žádný rešerš. Tak myslím, že i ten režisér nebo někdo z tvůrců nebo někdo z obsazení tak mluvili o tom, že je super jít na tenhle film se svým partnerem nebo partnerkou nebo klidně na první rande, protože se toho hrozně moc dozvíte o tom svým partnerovi, partnerce. Tím, jako jenom tím, co to ve vás vzbudí tohle, třeba kdo z těch postav má podle vás víc jako za pravdu, nebo kdo je víc otravnej, tak je to fakt super film, na který jít se svou drahou polovičkou, nebo jenom prostě novou polovičkou.
3: Režisér Christopher Borgli, mimochodem. No tak to je zajímavý. A teda k tomuhle z tomu bych rovnou chtěla říct, že bych klidně udělala díl na téma odpuštění.
2: Miluji odpuštění.
3: To mi přijde hrozně dobrý
2: teď
3: nápad.
2: Teď právě taky na prahu tý 25, tak taky hrozně přemýšlím nad tímhle tématem,
3: no,
2: že prostě
3: jak
2: jako
3: řek,
2: chceš vkročit
3: jako,
2: do toho novýho a přesně tady jakoby tím novým životním, tou novou životní etapou je pro ně, že jo, manželství. Oni jakoby čeká, že do něj vkročíš úplně jako s čistým štítem, ale vlastně tam jako ne, tam se jako neseš všechnu tu bagáž, abychom mluvili francouzsky správně tady, tak tam neseš všechnu svoji bagáž a teď vlastně přebíráš je tu její bagáž, takže je to hrozně zajímavý téma, jakoby jak se s tou bagáží vyrovnat a jestli jako není náhodou lepší začít od začátku, jestli to jako zvládnem teda vůbec, no.
3: Ty jo, tak to je hustý. Já k tomuhle tomu tématu, ke mně se donesl jeden příběh. Vlastně já to tady udělám hodně anonymně, aby vůbec jako to, ale přijde mi to dobré k zamyšlení, i pokud znáš, Kájo, nebo pokud vy posluchači znáte takovou tu otázku, kterou by prý měly ženy pokládat na rande muži, nebo vlastně napříč gendry, to je jedno.
2: Kolik?
3: Ne, to nemyslím. Kolik? Mám tím na mysli takovou tu otázku, jako byl bys radši, abych byl nebo byla samotný v lese s cizím mužem, nebo s medvědem?
2: Oh.
3: Slyšel jsi to někdy?
2: Tak cizí muž může být taky medvěd, že jo?
3: Právě. A vlastně sranda je, že když se zeptáš všech žen, tak oni řeknou s medvědem. Protože jakoby to bych byla buď určitě mrtvá, anebo by to bylo v pohodě. S cizím mužem nikdy. A přesně. A vlastně, no to je taková jako, hodně lidí už to slyšelo, tuhle otázku. No a ke mně se donesl takový příběh, že dva lidé, tedy heterosexuální pár, spolu byli jedna z prvních lásek, jsou spolu třeba 15 let, jsou tak nějak v našem věku, Kájo, tedy plus minus 25, že? A mají spolu už i dítě malé, nejsou tedy sezdaní, ale to je asi jedno. Měli samozřejmě se teď někdy brát, děti už je třeba 5 let. No a jeden z těch partnerů zjistil, že druhý z těch partnerů před 12 lety někoho políbil.
2: Jo, jako když byli spolu už.
3: Už byli spolu, 3 roky, bylo jim prostě 18 nebo 19.
2: Já jsem tohle možná moc jako gay, ale říkám si, no co?
3: No a počkej, nech mě to doříct. Ne, v pohodě, zjistil, že před těma 13 lety, před tím, než spolu měli hypotéku a malý dítě a tak dále, jo, jeden z nich někoho políbil a byl do něj trošku zakoukaný, ale okay. Políbením to skončilo, to je všechno a jeden z těch partnerů to tomu druhému řekl jako ha, tenkrát, tohle se stalo. No ale jeden z těch partnerů, ten, který to nevěděl, kterého se to netýkalo, se prostě odstěhoval z domova, nechal toho druhého partnera tam jakoby s tím dítětem na několik týdnů.
2: Bože.
3: A následně se vrátil a vypadá to, že jako uvidíme, jak ten vztah bude pokračovat. A ten jeden z těch partnerů, který to tedy udělal, který se dopustil tohoto polibku před 13 lety, tak vlastně říká, no hele, já jako jsem měl pocit, že toho druhého znám. A najednou tahle reakce, po tom, co jsme spolu všechno jako zažili.
2: To je velmi Zendaya a Robert Pattinson.
3: Po tom, co tady máme dítě, po tom, co jakoby tohle, tak jakože ten člověk udělá tohle, že mě tady nechá s dítětem, odejde, takhle se k tomu zachová. Já tomu rozumím, že jako ten krok dát si s někým pusu, když jsi ve vztahu, není
2: jako
3: správnej.
2: Není
3: a
2: dobrý,
3: ale chápeš, ne? A já si říká, tyjo, to je. A podle mě to je hrozně moc taky jako... Let's play a game, co byste udělali vy, protože někdo přesně řekne ty, jako ty, hele, na to jsem asi moc gay, za mě to je pusa, o co jde, ale pak
2: nejde. Ne,
3: taky
2: to záleží samozřejmě jakoby případ od případu, ale říkám si, jako, že prostě by to za mě rozhodně nebylo jako dostatečný, víš, jak se říká, jako hřebík do rakve, jako tuhle jednu věc vzít a říct si teda, jako no tak tohle nám zničilo všech těch 15 let vztahu, tahle jedna věc a to jenom jako
3: Já teda
2: jako
3: taky
2: neznám
3: si...
2: ostatní detaily, nikdy nevíš, co ostatního se tam může dít. Jako to
3: právě a nikdy nevíme přesně, co tam bylo jako přímo pod tím povrchem.
2: No.
3: A tak za mě teda tam je jako důležitá věc a to je to dítě. Za mě, jakmile je tam dítě, tak jakoby pojďme si svoje problémy řešit nějakým způsobem s ohledem na to, že to dítě za to vůbec nemůže. Tím pádem nevím, proč by to dítě mělo několik týdnů být jako bez jednoho z rodičů, když vlastně se ho to netýká, rozumíš? Ale to je jen. No nic, tak to mě jenom tak napadlo k tomu filmu,
2: co říkal. Jakoby Zendaya a Robert Pattinson jako v tom filmu nemají dítě, pokud tedy nepočítáme mě.
3: Ale počítáme, Kájo. S tebou vždycky počítáme.
0: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
3: Já teďkon zase, když jsme takhle u té kulturky, tak já konečně se dostávám ke knize, kterou jsem dostala od jedné mojí studentky, Aničky, studentky tance, zdravím, děkuju, myslím, že nás poslouchá. Anička mi jí dala, ty kráso, myslím, že před rokem nebo před dvěma k Vánocům, tehdy to byla žhavá novinka, je to kniha od Gillian Anderson.
2: Jo,
3: víš, co myslím,
2: to je ikona,
3: ne?
2: Úplná.
3: Přesně, pro ty z vás, co nevíte.
2: Z Acta X, že jo, ze Sex Education.
3: Jasně, Gillian Anderson je dost oceňovaná filmová, televizní a divadelní herečka. Mimo jiný získala třeba 2 ceny Primetime Emmy, 2 Zlatý globy a tak dále a tak dále. A je to taky docela aktivistka a věnuje se charitě a tak. No a napsala knihu, která se jmenuje Want. V češtině je to přeložený jako chci. A je to vlastně...
2: Chci tě.
3: A je to vlastně takovej projekt, který vlastně ona sama iniciovala, že udělala takovej webovej formulářík, řekla bych, a vyzvala ženy po celém světě, klidně i transženy, to je prostě jakoby všechny prostě ženy vyzvala po celém světě, ve všech věkových kategoriích, ve všech sociálních skupinách, napříč jako
2: prostě intersekcionální queen.
3: Totálně, ať jí napíšou svoje nejtajnější touhy. Svoje úplně nejvíc jako nejtajnější touhy a ona je anonymně bude sdílet. Anonymně až na to, že nakonec pod každý ten příběh ona, myslím, a jsou tam zajímavé věci, co ona říká, jestli ta, jo, sexuální identitu tam píše, pak tam píše, jakou mají sexuální přitažlivost a potom tam píše jejich roční příjem, píše tam jejich státní příslušnost a jestli jsou v nějakém vztahu. Což je hrozně zajímavý, jakoby, jo? Tam vidět prostě třeba, nevím, Argentina, bisexuální, pansexuální, v registrovaném partnerství, příjem, nevím, a teď tam je to v librách, a tomu nerozumím, jo, něco. A pak možná ještě něco, jestli jako má děti snad, nebo tak něco, nevím. No a jsou tam ty příběhy. A já na začátku té knihy, mě to moc nebavilo, se přiznám, protože já mám ráda, když se můžu na danou postavu, ať už to je v knize, ve filmu, v něčem, prostě jako napojit, jo, že to člověka poznáš, teď s ním jako zažíváš ty příběhy a tak dále. Než jako takovýhle povídky krátký. Oni některý ty fantazie...
2: Takový vynětky.
3: No, oni některý ty fantazie mají jako 4 věty a některý mají 3 stránky a to je pro mě ten moment, kdy jako už poznám, co to je za člověka a najednou je konec. A řekla jsem si, no dobrý, dám tomu ještě pár stránek a rozhodnu se. A úplně mě to pohltilo. Můžu říct, jakože fakt jo, protože ona ta kniha...
2: Co to je takový bohatý potom, že jakože máš takovou všeho chuť.
3: Jo, ona ta kniha je koncipovaná do více kapitol a každá z těch kapitol je nějakým způsobem zarámovaná, jo, třeba jedna jsou opravdu jenom jako romantický, platonický představy, druhá jsou třeba nějaký jako BDSM představy spíš, jo, a tak dále, a tak dále. Ale co bych řekla, že je takový zastřešující, ať už to je, že to jsou sexuální představy o tom, že chci jenom, aby se mě někdo ptal.
2: Aby mě měl někdo rád.
3: Fakt, aby mě měl někdo rád, aby se mě ptal, jak se opravdu cítím a aby mě hladil po vlasech a procházel se se mnou za ruku.
2: A nějaký bizárky tam taky budou určitě.
3: Jo, je tam třeba takový bizárek. No. To jsem fakt čubrněla na to. Já jsem to tady chtěla i vzít si jako přečíst, ale tam oni, je to hodně explicitní ta kniha, jo? Takže jsem si i říkala, že to bychom tady pípali jak diví, takže to bych tady nemohla předčítat.
2: No,
3: ale je tam v té BDSM sekci, je tam takový příběh, kdy tam žena, která, jo, já vím, co tam ještě je, tam je totiž v náboženství ještě. Co máš za vyznání? A musím teda, samozřejmě, vůbec ne škatulkujeme, vůbec. Ale teda, ty křesťanky, co ty tam mají za představy? Tam jako, když tam máš jako fakt praktikující, jako nějaká evangelička, nějaký ty... To jsou takový prasárny, přátelé, to opravdu čubrním. A ateistky, ty jsou spíš jenom nešťastný a chtějí držet za ruce. Jo. To je takový, hodně půjdeme na procházku, budeš poslouchat moje emoce. Ale hodně jakoby ženy křesťanky fakt, a mluvím jenom o té knize, tak ty chtějí teda velký věci. No a tady ta jedna křesťanka, tak ta tam píše, no píše tam, že si přeje být... vlastně, prostě řeknu, jak to je, že si přeje být prasnice, jo, a že chce, a že chce, aby vlastně krmila více lidí, a že si přeje, aby někdo se přišel jakoby nakrmit v podstatě z každé její části těla, speciálně Hustý. Z těch údů, jo? Aby jednoho měla na jednom ňadru, druhého na druhém ňadru, jednoho u úst, jednoho u jednoho otvoru, dole u druhého otvoru a tak dále, napříč gendry, je jí to jedno, a chce přímo, aby ona je plnila svými šťávami. Cicky. Jako svými šťávami a oni na oplátku v rámci toho, že asi je to vzruší, že se jim to líbí, jí plnili jejími šťávami do všech těchto otvorů nebo navrch nebo tak a v moment, přímo to tam píše, a v moment, kdy jako se stane tady ten výměnný obchod, že já vás naplním mými šťávami a vy mě obšťastníte svými šťávami, tak odejdete.
2: Tak se otevřou nebesa.
3: Ne, odejdete a přichází další parta, jdeme dojít dál.
2: Wow.
3: A přímo tady ten termín té prasnice, té jako dojiný krávy, tam vlastně zdůrazňuje několikrát a si říkám, to je zajímavý teda opravdu. No ale co jsem chtěla říct, co tam je, takže to je třeba jeden z bizárků.
2: No já se chci zeptat, jestli tam nebylo něco s tím se jako stotožňovala, co jsi řekla, wow, to jsem nikdy jako neviděla, že by nějaká jiná holka chtěla, aby jako Jason Momoa pocucal palec u nohy na pláži, víš?
3: No tak to mám pocit, že chce každá druhá holka, včetně mě samozřejmě.
2: No a s čím se tam tedy jako stotožňovala?
3: No,
2: nebo co tě nějak jako dojmulo?
3: Přišlo mi docela jako vtipný, spíš takový hořko-sladký. Jeden
2: to je život.
3: Mezi tady těma jako extrémníma, kdy prostě tam ženy explicitně říkají, jak chtějí být, já nevím, něčí nástroj touhy, že vlastně. A to je celá vtipný. Tam jsou takový třeba hodně ženy, které říkají, já jsem feministka, já jsem aktivistka. V mém osobním životě to funguje takhle prostě, absolutní rovnoprávnost. Jakmile někdo si dovolí ke mně něco tohle, co já chci, aby mě někdo tady svázal, abych byla jeho objektem touhy, aby mi říkal, co mám dělat, abych já prostě byla absolutně mu podvolená, abych byla submisivní. V životě to nezažiju, protože se to bojím říct nahlas, protože mi to přijde trapný a vůbec to třeba nesedí k tomu, kým já jsem doopravdy a tak dále. No, jako fakt tam jsou vlastně husté věci, ale právě co jsem chtěla říct, jeden z těch příběhů, který mě jako nejdřív pobavil, ale pak mi to přišlo vlastně až smutný. Tam jedna žena psala moje nejvíc jako představa, která je pro mě jako nejvíc vzrušující na světě. A jsem z toho úplně hotová je, že přijdu domů a tam je uklizeno, já nemusím nic dělat, děti jsou uspaný, můj manžel nechce, abych mu poděkovala, já mám čas sama pro sebe, můžu si vybrat, co můžu dělat. A není to takový to jako moje sexuální představa, že tady bude uklizeno, jakoby vtip, ale ta žena to tam vlastně píše tak jako dojemně, že by si strašně přála mít nějaký čas pro sebe a že by si strašně přála v tom volném čase se rozhodnout, že by chtěla mít sex. Že to není jako jenom další, že by si hrozně přála, aby sex nebyl položka na to-do listu. A já úplně, wow, tyjo, to je šílený.
2: To je ono.
3: Tak to mi třeba přišlo hustý a pak mi ještě přišlo takový zastřešující téma většiny vlastně těch confessions, těch...
2: On the dance floor.
3: On the dance floor, těch, jak se řekne, confessions.
2: Přiznání.
3: Přiznání, ano, těch vlastně přiznání bylo to, že tam třeba každá druhá žena, a to fakt jako, já ráda zveličuju, ale tady nezveličuju, každá druhá žena tam říká, tohle je něco, co bych v životě mýmu partnerovi, partnerce, partnerům neřekla. A to i queer lidé tam říkají, jo? I queer ženy teda, tam mluví takhle, jo? Není to jako, že pouze my heterosexuální ženy se bojíme a queer lidé jsou otevření. Ne. A to je, no ta jejich sexuální představa. Že oni tam řeknou, o čem nejvíc, jako, na čem
2: jako
3: nejvíc.
2: Se sedí teda.
3: Jo, oni tam řeknou, hele, jsem v nějakém vztahu, funguje nám to tak, jsem vlastně moc šťastná. Fakt jo, já jako jsem v pohodě, ale víte, o čem s ním doopravdy? O tom, že přijde týpek z tohohle úhlu, takhle se to stane, takhle se mnou mluví a třeba, já nevím jo, ale jako tak dobře, asi to je tím, že nejsem úplně puritánka, ale já třeba, když čtu tu sexuální představu, mně to nepřijde nějak zvrácený, mně to jenom přijde, že ta žena má nějakou fantazii a ona tam popíše nějaký akt nebo nějakou dynamiku nebo to, jak bych chtěla, aby s ní třeba ten partner jenom mluvil v tom sexu, nebo že by měli mít ten sex na nějakým jiným místě. A ona to dořekne, tu fantazii, a řekne, jsem strašně ráda, že to tady můžu, milá Jillian, protože ta iniciativa tady těch sexuálních fantazí se jmenovalo jako Dear Jillian, milá Jillian, a bylo to všechny jako dopisy pro tu Jillian, pro tu autorku, a oni psali milá Jillian, to o čem sedím
2: je. Ona je takový bravíčko prostě.
3: Mega bravíčko, přesně. Takže psali, takže milá Jillian, děkuju, že jsi udělala tuhle tu platformu, kde já můžu říct, co opravdu chci, co bych si fakt přála, protože jsem si vědomá toho. A vlastně mě to mrzí, že to v mým reálném životě nikdy nezažiju, protože se za to stydím, nebo protože vím, že můj partner, partnerka, partnerstvo určitě
2: škoda.
3: Nechtějí tyhle ty věci, a nebo v nějakém úplně alternativním vesmíru, ale to nevadí. Já to mám ve svých představách a to
2: říkám,
3: nestačí.
2: Pokud to není jako vyloženě nějak jako nelegální, nebo že by to někomu tedy ubližovalo, tak pojďme věřit své vnitřní Zendaye. To by byl jako za mě, to by byl za mě takový jako point dnešního dílu, jako musíme věřit své vnitřní Zendaye. No a... jako jestli jsem se něco naučila během těch svých jako early 20s, že jo. I prostě ať už to je jako skrze svoji uměleckou tvorbu nebo solo cesty, takže vždycky jako máme nějaký pochyby o sobě, jako vždycky tam prostě hledají ty vnitřní démoni, kteří nám říkají jako ty nejseš dost dobrá, ty jako nejseš dost dobrá, abys tohle udělal, abys udělal tohle jako umělecký dílo, nebo abys byla sama na dovče, nebo jako aby se poddala jako naplno těmhle svým fantazím, hele jako proč ne?
3: Proč ne?
2: Pojďme si vzít, pojďme věřit své vnitřní Zendaye.
3: Já jsem ten film neviděla, ale já budu věřit tvojí vnitřní Zendaye.
2: Ale jakoby, jako Zendaye, tak celkově. Ona je pro mě taková bohyně. Mě se o ní zdá často, víš, mě se o ní jednou zdálo. Mě se o ní jednou zdálo. Nebo dva večery po sebe dokonce. A jeden večer mi nějak říkala, jak vyrůstala, jak se jako zamilovala do herectví a tak a potom se nějak i líbali, takže ona je pro mě taková jako,
3: víš, že taková něco jako máte.
2: Prostě platonický kráš. No.
3: Takže chápu já správně.
2: Já Zendaye něco mám, sorry. Omlouvám se Spider-Manovi. Mladýmu.
3: Takže chápu to správně, že ona Robertu Pattinsonovi vlastně říkala v tom filmu, jo, že... hele, já něco mám s Kájou. Je to venku, my jsme se líbali nedávno a něco k sobě cítíme. A to je to, o čem je ten film.
2: Jako za pár dní bereme, ale jsem se vyspala s takovou random drag queen z Prahy, no.
3: Přesně. A počkej, jak se s ní vyspala? No byla jsem s ní ve snu, jakoby. A líbali jsme se a možná se něco stalo. No a já bych ještě jenom řekla tady k tomu moudru, kromě toho, abyste věřili vlastní Zendaye, tak mě kníž Want, neboli chci, od Gillian Anderson, donutila samozřejmě přemýšlet nad tím, co jsou moje sexuální představy, moje fantazie, co bych já tam napsala, co jsou moje ty nejtajnější přání. A fakt jsem nad tím přemýšlela a mně došlo, že já nemám žádný, protože mě, když něco napadne, tak já to zkusím.
2: A s tímhle my se rozloučíme dneska.
3: Jako, a tady jenom chci říct, jako třeba ne v plné míře, třeba jenom částečně, nebo ono se to nějak jinak vohne v té realitě. Ale
2: ono se něco vždycky vohne.
3: Ale já opravdu naštěstí tuk, nemám žádný nenaplněný sexuální přání, protože mě když napadne nějaká hloupost, tak já hnedka do toho skočím úplně jako namydlený blesk.
2: No to znamená, že věříš své vnitřní Zendaye.
3: Ano, takže věřte své vnitřní Zendaye. A to je všechno, co jsme vám dneska chtěli říct. And de trois, au revoir.
2: Počkej, co řekneme portugalsky. Bom dia, já si pamatuju bom dia. Můžeme říct bom dia.
3: Tak arrivedere, ne, to není?
2: Bom dia.
3: Bom dia.
2: Bom dia.
3: Bom dia.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Měle zahojí, ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch, mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žádný stres, tebe vychovala rodina, mě vychoval stres.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně